těle uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů. Ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky, hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinu Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v Autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Trenčským Širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila 50. na konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti. Jakoby lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a trampské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotin v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotina vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmaru, Copáku, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotin ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: Všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako trenčský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Perun. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country trem dramaturgií a stále viditelnými trenčskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzčí bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer. V pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlantského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

zpívající právník a geniální vypravěč neuvěřitelných historik, které do soudních síní přinesl život. To je Jindřich Ohradecký, písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na dva koncerty. Veselá písničkářka Petrtýna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady je od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října.

0: A musím si dnes přihřát ještě vlastní polivčičku. Se skupinou Marianne jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik funglnových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marianne třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. a 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marianne pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
2: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, si tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, to je nedávno, si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty jsi s nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Čest naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Dítě, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou holubáci, no, holubáci, ty myslela, že jsou to holuby, obála se si, no, i to bylo včera, holčičko, moje, to říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem mi to nevěřila, a teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? No, samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá těhotná?
2: Ty promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potrat jít nechci.
3: Nechceš? A to si to chceš nechat v 16?
2: Ale nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některý moje kamarádky. Protože já mozek tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, kolik chceš, to řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni.
2: No, pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo, jestli chceš 50 kor, 50 korun, tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou. Já si je krásně vysypu tady s pyžama. Já ti jak zvednu polštáře, vyhodím na 50 tisíc.
2: Hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si jít o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
1: To byl drsný humor, ano, černý přímo.
0: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
1: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
0: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka. lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Gondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
5: Dobrý den.
4: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
3: Ano, sluníčko i měsíček vám děkují a mějte se hezky. Naschledanou.
5: Děkujeme.
3: Dobrý den.
6: Krásné odpoledne. Naděnku Konvalinkovou zdravím.
5: Taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
6: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvá vás v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
5: Děkuju, děkuju.
6: Pana, taky zdravím Kučeru.
3: Zdravím.
6: A dám pokračování.
3: Ano,
6: ahoj,
3: máme zapsáno.
5: Děkujeme.
3: Díky. Dobré odpoledne.
7: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
3: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
7: Tajterlíky, gondíky.
3: Dobře, mám zapsáno.
5: Děkujeme.
3: Mějte se.
7: Tajterlíky, gondíky.
3: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
5: Dobrý den.
8: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
5: Děkuju.
8: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
3: Máme zapsáno.
5: Děkujeme. Máme napsáno, děkujeme.
3: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
5: Jo, tak
3: děkujeme.
5: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
3: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
10: Dobré
3: Dobrý
10: odpoledne.
3: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
3: Ano, slyšíme.
10: Tak zazuník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
5: Taky zdravím.
10: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
3: Z Bčka?
10: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
3: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochybovat trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
5: děkujeme,
3: jste chtěl.
5: Děkujeme, děkujeme.
10: Děkuju vám, nazdár.
3: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
11: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
12: Já to mě,
11: nikdy
12: mě.
11: Přeče. To je ale ovečka
12: ovi. Bu bu bu bu bu. Mě. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až se vrátí korálky. Ale já už teďko musím. Mě už to letí pa pa pa pa pa. Pa pa pa. Mě už to letí a já už letím pa pa pa pa pa pa.
11: Pa pa pa. Nebudu to zlobit, nebudu to zlobit.
12: Ale jestli mi někdy zalžeš, jestli mi někdy zalžeš.
11: Ty můj lupáč, já.
12: Tak. Ale pravdu.
11: Teď už opravdu nevím.
12: Jo, nevíš?
11: Vím.
12: Tak se podíváme. Tak se podíváme! Dobrý večer. Jsem tady správně. Kdo to je, ale... Ale pravdu?
11: No, hasič je to.
12: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
11: No, já. Já?
12: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš nahoru zabalit do mokrý prostíradla?
13: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
12: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý rušník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
13: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
12: No. Tak si ji zbalte a pakujte se odsad. Čup!
13: No, tak, ale
11: no,
13: dobře.
11: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
13: Tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat v opatroníš, no.
12: No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet.
13: Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
12: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznil, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
11: No to seš, no. Co? No miláček si.
12: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
11: Kdo to je?
12: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo. Lůta Jiřinka byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55 nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Vždyť už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, ano. Doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí hereční další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka, a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko, a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Halo, halo.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuju.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Halo,
5: dobrý
1: halo.
5: Den.
1: Dobrý.
5: Ho.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva, i Naděnku většinou Smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu, teda takhle. No, tak jako
1: to snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu. Díky. Píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, hezký den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Halo?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naděja? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Paní Konvalinková krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak, a ještě někoho si vyspovídáme? Budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. No. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně...

No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ní máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nepovolí. No jo. Přátelé, drazí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Lávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den, vám Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také zabržde Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Zvěřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši úsměvavou Naděnku.
3: Dobrý
4: knížko, takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla. A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
4: A se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý
5: zdravím
1: den.
5: Vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
5: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Vítek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne. Co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
6: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
6: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František Zavorník.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujeme.
1: Den. Tak, přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
7: Promiňte, že obtěžuju.
8: Dobrý den, pojďte dál.
7: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
8: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
7: Já mám takovou prosbu.
8: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
7: Prosím, jak si přijete.
8: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
7: No, to právě nevím.
8: No my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
7: To by bylo krásný.
8: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
7: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám, já jsem přišel kvůli záchodku.
8: A tak pardon, promiňte, vy nám ho chcete spravit, ano?
7: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
8: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
7: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
8: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. Pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
7: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
8: Ale...
7: No a to si dovedete představit ten provoz.
8: No to jistě, to jo. No příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo 1, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo 2, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
7: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
8: no.
7: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
8: Já.
7: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? A představte si, já už jsem seděl uvnitř.
8: Jo.
7: A on mě vynes ven.
8: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho. No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
7: Já jsem si stěžoval. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
8: No.
7: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
8: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
7: Vy mi s tím pomůžete?
8: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
7: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
8: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
7: A kdo to natiskne?
8: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Modernizace ústecké školy Vojnovičova by měla stát 121 milionů korun, začít by měla v roce 2028. V Děčíně začala topná sezóna, společnost Termo se tak rozhodla kvůli klesajícím teplotám. Ruský soud poslal do vězení českého občana za protest na moskevském Rudém náměstí. Po ránu čekejte i mlhy, přes den slunečno, teploty vystoupí i k 19 stupňům. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Město Ústí nad Labem chce v roce 2028 začít s modernizací základní školy Vojnovičova na Bukově. Vedení města podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO odhaduje celkové náklady na přibližně 121 milionů korun. Radní už schválili podání žádosti o dotaci ve výši skoro 30 milionů. Obnova školy by měla být hotová do konce roku 2029.
3: Součástí obnovy bude zateplení stěn a střechy, výměna oken a dveří a stala se venkovního stínění. Dále například výměna osvětlení nebo fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm. Po dobu obnovy se žáci přestěhují do bývalého gymnázia v ulici Stavbařů. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Společnost Termo Děčín zahájila v úterý topnou sezónu. Společnost, která dodává teplo a teplou vodu téměř 7,5 tisícům odběratelů v Děčíně a Výlovému Děčína, se rozhodla zahájit topnou sezónu s ohledem na klesající teploty. Odběratelé si mají podle manažerky obchodně technického oddělení Kateřiny Drbalové zkontrolovat rozvody tepla ve svých domech, jestli nejsou poškozené. Obchodní akademie v České Lípě může od úterý využívat nově nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu. Tvoří 105 panelů na střeše a má i vlastní bateriové úložiště na ukládání energie. Modernizace stála Liberecký kraj téměř 10 milionů korun a fotovoltaika není jedinou součástí, říká ředitelka školy Martina Vlčková.
4: Celá rekonstrukce budovy probíhala od roku 2015. Postupně v roce 2018 proběhlo zateplení, vzduchotechnika, potom se přidala dešťová voda, v roce 2025 nová střecha jako příprava na fotovoltaiku, která proběhla tedy v letošním roce v létě.
2: Liberecký kraj instaluje fotovoltaické elektrárny na střechách krajských budov od roku 2022. Soud v Moskvě uložil 13-denní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za administrativní přestupky, konkrétně za to, že na moskevském Rudém náměstí poblíž Leninova mauzolea držel v rukách plakát s anglickým nápisem, kterým chtěl zdiskreditovat ruskou armádu.
0: Počasí.
2: Dnes bude slunečno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, nejvyšší denní teploty od 15 do 19 stupňů, na horách od 11 do 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Lovosicích je uzavřena část trojúhelníkové křižovatky u Lovochemie. Kvůli stavebním pracem není stále možné sjet od Lukavce dál na Terezín. Sledujte značení objízdných tras. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 5 a František Janačík. Máme tu středu, je 23. září a právě o dnešním datu budeme za malou chvíli mluvit v našem kalendáři. A před 17:30 se podíváme na to, jak vybírat auto. Dodávka, SUV, nejrůznější rodinné vozy, to jsou typy aut, které v úterý liberecký magistrát nabízel v dražbě. Jak to dopadlo, se dozvíte před 17:30. Teď už ale písničky, které nestárnou, Věra Špinarová nebo Michal David.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5 hodin a 11 minut, tak pěkné ráno, máme 5 hodin a 11 a to je také čas podívat se do kalendáře na dnešní datum. Dneska máme 23. září a Petr Jungmann nám zprostředkuje spoustu zajímavých informací právě ke dnešnímu datu.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, 2:05 po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září. A svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. 8. od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
3: Všechny krásy světa.
2: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutlvašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
4: Kdo to sakra je?
2: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
5: Jsem princ Jasoň.
2: A já přeju krásný první podzimní den.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:17, jaké máme počasí na severu Čech, tak tedy aktuálně teploty většinou od 7 do 10 stupňů Celsia. Máme docela studené ráno. Předpověď o tom také mluví a pokud byste chtěli vědět, jak bude přes den, počítejte s tím, že se mohou ojediněle vyskytnout mlhy, jinak po většinu dnes skoro jasno až polojasno, pak o později odpoledne začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 16 až 19 stupňů.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: plavci neboli Rangers. Dobré ráno, za 10 minut bude 17:30. Liberec včera nabídl v dražbě rekordní počet autovraků odtažených z ulic města. Zájemci mohli vybírat z celkem 21 vozů. A město tímhle způsobem prodává odtažená auta pravidelně už od roku 2022. Například předloni za 16 vozů utrželo zhruba 300 tisíc korun. Letošní vydražená částka je sice nižší a počet zamízených aut ale byl dosud nejvyšší a největším lákadlem bylo 8 let staré SUV.
1: 1600 dává pětka za Hyundai Atos, 1600 korun pro pána s číslem 5 poprvé, 1600 korun pro pána s číslem 5 podruhé a 1600 korun pro pána s číslem 5 potřetí.
2: Soudní exekutor Petr Polanský zapisuje první vydraženou částku do svých desek. Celkem je tady v nabídce 21 vozů. Všechny jsou odtažené z ulic města.
3: Po absolvování administrativního kolečka, kdy se musí ten majitel oslovit a teprve, když skutečně jako neprojeví zájem, tak tam nabíde právní moci potom rozhodnutí, podle kterého lze to auto prodat. Takže město je otáhne tady na to odstavné parkoviště. To auto jde potom do dražby a z výtěžku té dražby se uhradí náklady na odtah a uskladnění toho auta.
4: Co je takový asi nejzajímavější kousek?
3: Tam je ta lehce nabouraná Discover a to je, myslím, auto, který bude na nejvyšší cenu.
2: O bílý Land Rover z roku 2018 usilovalo hned několik zájemců. Nakonec ho za 153 tisíc korun získali manželé Lenka a Petr Pospěchovi.
5: Auto bude pro mě, mně se líbí a snad manžel ví, co dělá.
6: Musíme to spravit, no, a zprovoznit. Bylo to pouze na jednom servisu, jako nový, a od té doby už nikdo nic neví, no, evidentně havárie, že jo, takže snad to auto bude fungovat.
2: Nabízená auta jsou ve stavu, ve kterém je město z ulic odtáhlo, říká exekutor Polanský.
3: Nejsou k ním doklady, nejsou k ním klíče, čili je to v podstatě na to, aby spíš se to využilo na náhradní díly a samozřejmě dá se to i zprovoznit, ale musí se samozřejmě to vozidlo upravit tak, aby bylo přihlásitelné do evidence.
2: V autech se mnohdy nacházejí odpadky a někdy i různé předměty původních majitelů. V jednom z nich je například francouzská hůl. Někdy ale může jít i o cennější věci, jak říkají manželé Pospěchovi, kteří jezdí na dražby po celém Česku.
5: V jednom autě byla úplně nová celá sada pravého francouzského šampaňského i ze skliničkama.
2: Do dražby se přihlásilo celkem 30 účastníků. Prodat se podařilo všechna nabízená auta. Liberecký magistrát za ně získal necelých 250 tisíc korun. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty už bude 17:30 a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Trestní oznámení kvůli údajnému porušení povinnosti při správě cizího majetku podala koalice v Českém ráji. Týká se plánované silnice. Jaké? O tom uslyšíte za malou chvíli ve zprávách od Františka Janačíka. Počkejte si na to.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Teplice aktualizují plán udržitelné městské mobility. Obyvatelům města můžou dnes od 6 hodin odpoledne sdělit své připomínky na prvním veřejném projednání v budově radnice na náměstí Svobody. Trestní oznámení kvůli údajnému porušení povinností při správě cizího majetku podala koalice spolků SOS Český ráj. Týká se plánované silnice číslo 35 z Turnova do Úlibic. Podle ní byla tato severní varianta vybrána na základě chybných podkladových studií. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr, tedy o více než 7 korun. Podrobnosti ve zprávách 6 hodin. Poslanecká sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat lidé, kteří alimenty neposílají nejméně 1/3 roku. Prezident Petr Pavel přibližně v 16:30 odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií a také potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. Dnes čekáme slunečno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší denní teploty do 19 stupňů, na horách dnes do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 224 z Kadaně k Nechranické přehradě čekejte omezení mezi Roklí a Hořenicemi. Kvůli opravě se projíždí Kivadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné ráno, tak to byly zprávy o 17:30 a František Janačík. Už za malou chvíli si řekneme, kdo bude dnešním hostem u Alex Minářové po 13. hodině a před 6. raní se podíváme na to, že je správný čas také myslet na poslední možnost, jak si posílit imunitu a využít sílu bylinek. O tom uslyšíte tedy před 6. Teď už ale písničky, které nestárnou. Marie Rotrová, Krištof.

0: Tak to byla Marie Rotrová, 8 minut po půl šesté a já vám přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, pozvánka k našemu odpolednímu vysílání. Po 13. tu bude Alex Minářová a její host a Alex Minářová si dneska pozvala dabérku Stanislavu Jachnickou.
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude Alex a host. Přinesla jí ikonická role Phoebe jen samá pozitiva? Stále se věnuje dabingu? V jaké divadelní roli ji teď můžeme vidět? A kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
0: A odpovědi na všechny tyhle otázky se dozvíte po 13. v našem vysílání, tak si na to počkejte i odpoledne. Za chvilku informace o počasí.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:15. Tak jaké máme počasí? Aktuální teploty na severu Čech většinou od 7 do 10 stupňů Celsia, ale většinou je tedy spíš chladněji. Jsme beze srážek a předpověď mluví o tom, že i teď ráno se můžou vyskytnout mlhy. Jinak po většinu dnes skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne od západu přibývat ta oblačnost a nejvyšší denní teploty se dostanou na 16 až 19.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Adam Ďurica na Českém rozhlasu Sever dospíval a teď už tu máme další z Babských rad na Českém rozhlasu Sever. Tentokrát budeme myslet na posílení imunity. A jak k tomu využít sílu bylinek, nám řekne Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea, známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo. Teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři, obzvlášť v chladnější části roku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

8 minut, už to bude 6. hodina a vy uslyšíte další aktuální zprávy, které pro vás bude mít František Janačík. A co se dozvíte? Třeba to, že náhrada za benzín se zvýší o víc než o 7 korun, tedy na skoro 42 korun českých. I to uslyšíte ve zprávách, ale to si ještě chvilku počkáme, protože 6. hodina tu bude až za 7 minut. Tak pěkné ráno se severem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Teplický soud řeší kauzu 13 obžalovaných z převaděčství. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Náhrada za benzín se zvýší na skoro 42 korun. Kvůli opravám je pro veškerou dopravu uzavřena silnice mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Po ránu čekejte i mlhy, přes den bude slunečno, teploty vystoupí i k 19 stupňům. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také středeční ráno přeje František Janačík. Teplický okresní soud začal v úterý řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni první den u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Baníčková.
4: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převážení byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
2: Policisté obžalované zadrželi v Praze a také na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Řidiči neprojedou po silnici třetí třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku, oznámil to nezávislý starosta v Brništi Michal Vinš. Důvodem je další etapa rekonstrukce vozovky. Stavbaři budou opravovat propustky a kompletně vymění obrusnou asfaltovou vrstvu v celém 3-kilometrovém úseku. Z tohoto důvodu není možné mezi Brništěm a Velenicemi až do 30. listopadu projet. Objízdná trasa vede v obou směrech přes Zákupy, Kamenici a Velký Grunov. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Výši náhrady vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a když se proti lednu ceny zvýší o více než 20%, může rezort částku navýšit. Přesně to se podle dat Českého statistického úřadu stalo v srpnu a ministerstvo tedy nyní předložilo na návrh na zvýšení náhrady, říká jeho mluvčí Jakub Slavík.
5: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
2: U nafty ministerstvo náhradu zvyšovalo v červnu a to na 44 korun a 50 haléřů za litr. Za benzín se aktuálně vyplácí 34 korun a 70 haléřů, i když se na čerpacích stanicích aktuálně prodává i za částky o 10 korun vyšší. Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2. hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí a to až do 21. prosince, kdy začíná astronomická zima.
3: Počasí.
2: Dnes bude slunečno ráno, počítejte ojediněle, ale i s mlhami. Nejvyšší denní teploty mezi 15 až 19 stupni. Na horách čekejte teploty do 14 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/9 mezi Jestřebím a Zahrádkami na Českolipsku řidiči varují před sraženým divočákem na vozovce. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tak to byly zprávy v 6 a František Janačík, tak tedy pěkné středeční ráno. Jedno auto, dva řidiči a hned 4 případy jízdy přes zákaz. I o tom uslyšíte za malou chvíli v Krimi historkách na Českém rozhlasu Sever. Pak tu máme pozvánku na sobotu, kdy můžete vyrazit v poslední den v rámci evropského setkání Eurorando na túru z Klínovce do Božího daru. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou Karel Gott nebo Michal Prokop.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Jedno auto, dva řidiči a během 3 dnů hned 4 případy jízdy přes zákaz. Takový účet mají na Lovosicku policisté, kteří opakovaně zastavovali stejné auto. Při prvních 3 kontrolách seděl za volantem pořád stejný muž, který měl uložený zákaz řízení. Přesto po každé znovu vyrazil na silnici. Když policisté auto zastavili po 4., čekalo je překvapení. Řidič byl jiný, jenže ani on neměl za volantem co dělat. Taky měl zákaz řízení. A tak se z jednoho automobilu během několika dní stal pravidelný host policejních kontrol a oba muži si vyslechli podezření zmaření výkonu úředního rozhodnutí. Každému z nich tak hrozí až 2 roky vězení.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 17 minut, pojďme na počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty většinou nejčastěji okolo 7 stupňů Celsia, jsou i výjimky, kde je trochu teplej, většinou okolo 10 stupňů, ale není to příliš časté, takže docela chladné ráno. A co říká předpověď? Dnešní den čekejte ráno ojedinělé mlhy, po většinu dne, ale potom skoro jasno až polojasno. Teprve odpoledne začne přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty se dostanou na 16 až 19 stupňů Celsia. No a jak to bude vypadat při čtvrtku? Tam čekejte trochu víc srážek, čtvrtek bude trochu upršený, zdá se, že čekáme zataženou až oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během večera jich pak zítra bude ubývat a stále žádné velké teplo, nejvyšší denní teploty 13 až 16 stupňů Celsia. A pokud čekáte oteplení, tak spíš směrem k víkendu. No a podrobnější předpověď vám nabídneme už zhruba za půl hodinky, protože budeme mluvit přímo s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem-Kočkově.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem.
1: I dnes se vyrazíme křížem krajem, tak tedy pěkné středeční ráno, a pokud už si plánujete program na sobotu, tak pozor, můžete vyrazit na Eurorando. Co to vlastně Eurorando je? To je takové setkání Evropské, setkání turistů. Jaký bude jeho sobotní program tady u nás na severu Čech, o tom si můžete poslechnout něco víc od Evy Bucharové.
2: Eurorando je největší evropské setkání turistů pod záštitou Evropské asociace turistických klubů. Koná se jednou za 5 let, mimo hlavní sezónu. Připomíná tak trochu turistickou olympiádu. Akce se obvykle účastní 3 až 5 tisíc lidí z celé Evropy. Hostitelskými zeměmi byly v minulosti Francie, Španělsko, Švédsko, Rumunsko. A letos poprvé přeshraničně Česko plus Německo. Pořadatelé připravili nejen na 50 pěších tras a celodenní výlety s průvodcem, ale taky koncerty, trhy a výstavy. Je i možnost podílet se na vytvoření památeční kamenné mohyly, kamenného srdce Evropy. V sobotu 26. září se v Krušných horách uskuteční v rámci akce Eurorando Evropský den turistiky, jehož hlavním motem je návrat k přírodě. A právě toto motto je v Krušných horách a německém Erzgebirge na nejvýš příhodné. Je to zelená oáza uprostřed Evropy, kde můžeme šlapat krásnou krajinou plnou lesů, pastvin a slatin, aniž bychom potkávali zástupy výletníků. Sobotní Evropský den pěší turistiky pořádá Evropská federace turistických klubů. Zve vás, abyste před slavnostním zakončením, které startuje ve 13 hodin na Božím daru, absolvovali aspoň krátkou pěší túru. Pořadatelé doporučují zaparkovat v Loučné pod Klínovcem, vyvést se lanovkou Dámská na nejvyšší vrchol Krušných hor, Klínovec, a odsud se z kopce dolů vydat směrem do Božího daru. Lanovka bude 26. září pro účastníky festivalu Eurorando 2026 zdarma. Trasa z vrcholu Klínovce do Božího daru vede po červené značce a má asi 4 kilometry. V sobotu večer potom proběhne závěrečný ceremoniál. Jehož součástí bude odhalení mohyly sestavené z kamenů, které přivezou účastníci z různých koutů světa.
0: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty už bude 6:30 a vy posloucháte Český rozhlas Sever. A děláte dobře, pokud chcete vidět, co je na severu Čech nového. Ústecká radnice vytvoří na severní terase téměř 180 nových parkovacích míst. Dozvíte se třeba také to, že by lidé mohli dostávat za účast na prevenci od pojišťoven takřka 1500 korun. I to vám řekne Jana Moravcová ve zprávách, které tu budou už za malou chvíli, tedy přesně o 6:30.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústecká radnice vytvoří na severní terase téměř 180 nových parkovacích míst za téměř 22 milionů korun. Podle vedení města se rozšíření týká ulic Verichova, Voskovcova, Burianova, také Marvanova, Herecká a Na Ovčárně. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty. Dokud soud nerozhodne o jejich dovolání, zůstávají na svobodě. Informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Předseda Senátu po předběžném posouzení jejich dovolání připustil, že by dřívější rozsudky mohly být zrušeny. Lidé by nově mohli dostávat za účast na zdravotní prevenci od pojišťoven až 1500 korun. Ministerstvo zdravotnictví to navrhuje v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nárok na příspěvek by mohli mít lidé ve věku od 45 do 65 let, pokud absolvují všechna vyšetření dostupná pro jejich věk. Takzvaný dětský certifikát dnes znovu projednají poslanci. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Společnost Škoda jaderné strojírenství dnes podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se to dodávky pohonů pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČEZ vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Dnes čekáme slunečno, po ránu se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší denní teploty mezi 15 až 19 stupni. Na horách čekejte teploty do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Doksech je částečně uzavřena ulice Nerudova, je to u Máchova jezera. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné ráno, tak to byly zprávy s Františkem Janačíkem na Českém rozhlasu Sever. A za malou chvíli už se můžete těšit na to, co přinese dnešní den. Budeme mluvit také s meteorology, zeptáme se, jaké nás dneska čeká počasí. A před 7 hodinou si zopakujeme něco pro řidiče. Čeká nás řidičská abeceda a ještě předtím písničky, které nestárnou. Lucie nebo Jitka Zelenková.

0: Ústeckém divadle. V 19 hodin je tu představení, ve kterém bude Filip Nukols, režisér, na místě s diváky inscenovat text Václava Havla, který se odehrává ve vězeňské cele.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 2 minuty bude 6:45. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a děláte dobře, pokud chcete vědět něco o počasí, protože na telefonu je v tuhle chvíli Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nevím, jak to máte vy na stanicích u vás, ale tedy začal nám opravdu ten podzim a docela zima po ránu.
1: No je to tak, protože noc zůstala projasněná a ty teploty nám klesaly celkem nízko a aktuálně se pohybují od 3 do 7 stupňů Celsia a ty 3 stupně jsou například na Lounsku ve Strojeticích anebo taky v Žatci. Teď aktuálně máme 3,7 stupně Celsia.
0: Dobře, ale přece jenom se snad oteplí, alespoň trochu přes den.
1: Určitě se oteplí, protože dneska očekávám, že bude převážně slunečno, což znamená skoro jasno, polojasno, bez srážek a teploty dneska v Ústeckém kraji až do 19 stupňů Celsia, takže dneska velmi příjemný den, co se týče

0: oblačnosti, tak i teplot a taky ten vítr se nám už uklidnil a dneska očekáváme už pouze slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: My jsme v polovině týdne, máme tu středu a před námi je takový ten prodloužený víkend se státním svátkem. Můžeme čekat nějaký nástup babího léta? Takovou malou prognozu, co kdybyste nám udělala?
0: Můžeme čekat, ale ještě si musíme na to chviličku počkat, protože zítřek bude nad naším územím se vlastně bude nás přecházet frontální systém, což bude znamenat, že během už dnešní noci bude přibývat oblačnost a zítra k ránu už v Ústeckém kraji začne pršet a pršet by mělo jak v ranních, tak dopoledních hodinách, odpoledne to vypadá na nějaké přehánky. Samozřejmě ty teploty zítra do maximálně kolem těch 15 do 16 stupňů Celsia. Taky se nám rozfouká vítr, takže ještě ten zítřek bude takový divočejší, co se týče počasí, zkrátka počítat se zataženou oblohou a s přeháňkami a s deštěm, ale potom od pátečního dne, i když možná ještě v pátek ta oblačnost se bude nacházet nad námi, tak ale postupně během pátečního dne to vypadá, že oblačnost bude ubývat a pak to vypadá na celkem slunečný víkend, který by byl beze srážek a ty teploty nám zase opět porostou a budou se pohybovat potom někdy až kolem 20 až na 20 stupňů Celsia určitě.
1: Tak se budeme těšit. Je pravda, že máme teprve středu, uvidíme, co nám řeknete v pátek, to už bude ta předpověď jistě přesnější. Tak se mějte moc hezky, naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin a 8 a 40 minut dospívala Hana Zagorová. Celé září si s námi můžete pokusit osvěžit pravidla silničního provozu. Já vím, že jsme všichni za volanty profesionálové, ale přesto v dnešním vydání řidičské abecedy uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku dopravní policie.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku, to znamená i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

7 minut chybí do 7 hodiny, vy posloucháte Český rozhlas Sever, za chvilku vám František Janačík přinese aktuální zprávy. Teplický soud řeší kauzu 13 obžalovaných z převaděčství. Více dozvíte už za chvíli ve zprávách v 7 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Rybníček u nákupního střediska ve Varnsdorfu čeká proměna. Ústecký kraj rozdělil mezi začínající podnikatele přes 9 milionů korun. Dálniční známky od příštího roku pravděpodobně nezdraží. Novelu mají dnes schvalovat poslanci. Po ránu počítejte i s mlhami. Přes den bude hlavně slunečno, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Ve Varnsdorfu se pustili do proměny okolí rybníčku u obchodního domu Byla. Jeho úpravu včetně stavby mola navrhli lidé v rámci participativního rozpočtu. Do něj uvolňuje město každý rok peníze, za které se uskutečňují nápady obyvatel na vylepšení veřejného prostoru.
4: Jako první přijdou na řadu podle mluvčího radnice Tomáše Seckého úpravy břehu rybníčku a pak jeho vypuštění a výlov. Úprava rybníčku i jeho okolí vyjde na 3,5 milionu korun bez DPH. 2 850 tisíci přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj a zbytek pokryjí finance z participativního rozpočtu. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Přes 9 milionů korun dostanou začínající podnikatelé do začátku od Ústeckého kraje. Podle mluvčí kraje Magdaleny Fraňkové přišly žádosti na více než 20 milionů korun. Radní dotace rozdělili necelé polovině podnikatelů, bylo jich 55. Podpora představovala v průměru 166 tisíc pro jednoho. Maximálně od kraje mohli dostat až 200 tisíc. Ceny dálničních známek by se v Česku nemusely v příštím roce měnit. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Vláda se ke zmražení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik z SPD.
5: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové, za vzorček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně zatěžovat dál obyvatele Česka.
2: Proti rušení valorizace jsou opoziční poslanci. Výnosy z dálničních známek za auta do 3,5 tuny podle nich budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 0,5 miliardy korun. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat, kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla v příštím roce přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun, to je přibližně 3% jejího rozpočtu. Odbory varují před propouštěním nebo omezením regionálního zpravodajství. Vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí začít šetřit. Zaměstnanci France Television přeruší vysílání od 14 hodin do půlnoci. Odpoledne budou zaměstnanci protestovat před Ministerstvem kultury. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Francouzská vláda před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize rozhoduje francouzský parlament.
3: Počasí.
2: Dnes bude slunečno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší denní teploty mezi 15 až 19 stupni. Na horách čekejte teploty do 14 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Provoz na silnici 1/13 omezuje na Ústecku, v křižovatce od Strážek nehoda dvou osobních aut. Je tam hustý provoz a teď je vedený Kyvadlově. Na výjezdu z Postoloprt na Lounskou ulicí Masarykova dejte pozor na řešení srážky dodávky se Srnkou. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tak to byly zprávy v 7 a František Janačík. Dobré ráno společně s námi, tedy s Českým rozhlasem Sever. Už za chvilku se podíváme do kalendáře, máme 23. září a Petr Jungmann najde spoustu zajímavých výročí. Před 7:30 pak zjistíme to, že české hokejové kluby hledají nové hráče a hráčky v rámci náborové akce Týden hokeje. A my zamíříme právě v rámci téhle akce také do Mostu. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková nebo Argema.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Co je štěstí, zpívala Helena Vondráčková. 7 hodin a 12 minut, pěkné ráno, i dnes tedy ve středu. A když už jsme u toho dneška, máme 23. září a je čas podívat se do kalendáře.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, 2 hodiny a 5 minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září. A svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. 8. od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
3: Všechny krásy světa.
2: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutl-Vašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolo.
4: Kdo to sakra je?
2: Rodák z Pohoří u Opočna, Milon Čepelka.
5: Jsem princ Jasoň.
2: A já přeju krásný první podzimní den.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Počasí. 7 hodin a 17 minut, tu máme aktuální počasí, tak pozor, dneska máme docela studené ráno, na některých místech jen 3 stupně, jinak okolo 7, výjimkou jsou místa, kde je 10 stupňů Celsia. Je to tím, že většinou skoro jasno, ale jinak přes den počítejte s tím, že dnes můžete očekávat polojasno až skoro jasno, hlavně tedy teď ráno, a nejvyšší denní teploty se dostanou na 15 až 17 stupňů Celsia ve Šluknovském výběžku, jinde až k 19 stupňům.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jedeme dál, za 10 minut bude 7:30 a s Českým rozhlasem Sever samozřejmě sledujeme, co zajímavého se na severu Čech děje. A zpozornět by měli sportovci a hlavně příznivci hokeje. Děti od 5 do 10 let míří na zimní stadiony po celé republice, protože v téměř 160 českých klubech probíhá náborová akce Týden hokeje. Nového Marka Židlického nebo Kamila Piroše, kteří to z Mostu dotáhli do slavné NHL, se snaží právě v Mostě najít a vychovat. Klub má 12 mládežnických kategorií a pravidelně se takových náborových akcí zúčastní.
1: Vem si musel, ve stůl, co?
2: Máma nebyla.
1: Máma nebyla, jo, co má dělat, jo?
2: A to skvělí, máma nebyla.
3: Děti jdou na led, první krůčky na ledě. S pomocí hrazíčky trenér zahodil svou hůl, aby mohl pomoct.
4: Tak, pomalu, pomalu. Tak. A jedem, jo? Si hrázdičku, hokejku teď nepotřebuješ.
3: Několik trenérů tady nachystalo stanoviště pro děti.
1: Jdeme dělat dráhu, ano.
4: Ten pojď se mnou, šup, pojď tady.
3: Jedna skupinka už se vrhá na opičí dráhu. Patří k tomu i pády, jako Zdeňa, který teď spadl, ale to nevadí. I David Pastrňák, kterého má na dresu, určitě několikrát při svých začátcích sebou praštil o led.
1: Objedu kužílek, teďko prolezu brankama, tam si seberu kroužek a dovezu ho tady do toho kyblíčku. Ano.
3: Mostecký klub má tady na severu Čech dlouhou tradici a nábory pořádá pravidelně. O chod klubu se stará už několik let bývalý hráč Lukáš Bednařík. Na co dbáte tady v Mostě při těch začátcích? Samozřejmě asi vůbec nejsou podstatné výsledky.
5: Hlavně je tam ten pocit z toho sportu, aby se na to těšili a důraz je kladen taky na obratnost, techniku a tady na ty věci. Výsledky vůbec.
3: Když rodiče přivedou dítě sem do Mostu, musí pořizovat nějakou výstroj nebo je tady vybavíte?
5: Nemusí mít jakoby vůbec nic, když to řeknu. Samozřejmě vybavíme je brusličkama, helmou, rukavicemi, dostanou hokejky. Jediný co, tak aby byli jakoby oblečený. Na ledě je zima, takže nemáme zase tolik rybán, ale de facto je oblékneme jakoby od hlavy až k patě.
3: Jsou tady děti i, které nedávno přišly do klubu. Kluci, vy už hrajete nějaký čas, tak co se vám na hokeji líbí?
2: Že musíme dávat góly. Vždyť dávám góly. A mně se líbí, jak hodíme puk, že dávám góly. Že jsem dal prvního góla, že dám dalšího.
3: Tak slyšíte to, většině dětí se líbí na hokeji dávat góly, tak snad jim to vydrží a půjde jim to i v praxi. O to se tady v mosteckém klubu určitě rádi postarají. Z Mostu David Kalvas, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

3 minuty chybí do 7:30 a to je také čas, kdy přinese další zprávy František Janačík. Dozvíte se třeba to, že v Ústí plánují přestavbu základní školy školní náměstí v Předlicích. Víc informací už za malou chvíli.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Radnice v Lovosicích získala povolení pro stavbu nového dvoukilometrového úseku cyklostezky mezi Lovosicemi a Sulejovicemi, informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Ústí nad Labem plánuje za 75 milionů korun přestavbu základní školy, školní náměstí v Předlicích. Jak uslyšíte v pokračujícím ranním vysílání, v jejím areálu bude čtyřpodlažní budova s šestinovými učebnami a výuka bude možná také na venkovní střeše pokryté zelení. Zastupitelé v Krkonošském Harachově budou dnes projednávat změnu územního plánu, která má umožnit stavbu hotelu v lokalitě Nový svět. Komplex může mít až 7 pater. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Začal astronomický podzim, přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Dny se tak teď postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Dnes čekáme slunečno, ráno ojedinělé mlhy, nejvyšší denní teploty od 15 do 19 stupňů, na horách do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Provoz na silnici 1/13 směrem na Libouchec ovlivňuje na Ústecku v křižovatce Ostrážek. Nehoda dvou osobních aut, je tam kyvadlový a hustý provoz.
3: Křižovatce nedobržené auto, vlastně se to bude ustávat až to sluvat, protože tady je obrovský provoz.
2: V Ústecké ulici Veleslavínova v sídlišti Severní terasa pozor také na nehodu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak to byly zprávy s Františkem Janačíkem. Pěkné středeční ráno. Už za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč. Povídali jsme si o revizorech, o tom, jak to mají těžké, ale taky o tom, jaké zážitky jste s nimi měli třeba právě vy. Pak, jak už jste slyšeli ve zprávách, se vrátíme k informaci o přestavbě školy, základní školy, školní náměstí, která bude probíhat v Ústí nad Labem. O tom budeme mluvit podrobněji v reportáži před osmou. A teď už jsou tu písničky, které nestárnou. Takže je připraven Karel Zich nebo právě teď Leona Machálková.

0: 8 minut po půl osmé a Český rozhlas Sever. Dobré ráno na Severu. Vracíme se ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme si vzali na paškál revizory. Příhody o povolání, i to všechno jsme probírali po deváté. A dovolala se také posluchačka Jana z Rumburku.
1: Jsem jednou platila pokutu, bylo to před Vánocema, byli jsme s kamarádkou nakupovat.

0: všichni Pražáci znají.
1: Ano.
0: A on se udivil, jak to, že mám lítat. Já říkám, no protože je mi 65+. Nevěřil, samozřejmě moje ego se potěšilo. Tak jo, to jsou moje
1: dvě historky. To jsou krásné historky.
2: I dneska tu máme dáme řeč, a protože v noci, okolo 2 ráno, mám takový pocit, začal podzim, tak se zeptáme, jak máte podzim rádi vy, protože úplně nejoblíbenější roční období to asi nebude, ale třeba se mýlíme. Po 9. dáme řeč.

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45. Aktuálně měříme docela nízké teploty od 3 do 7 stupňů Celsia, pak jsou tu výjimky, jako třeba na Střelné nebo v Dubí, kde je okolo 10, ale opravdu studené ráno. Je to tím, že se vyjasnilo, teď ráno se také mohou ojediněle vyskytnout mlhy, jinak skoro jasno až polojasno, oblačnosti začne přibývat až odpoledne, nejvyšší denní teploty 16 až 19 a ve Šluknovském výběžku 15 až 17 stupňů.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda

štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 11 minut chybí do 8 hodiny, my se teď podíváme do Ústí nad Labem, tam chtějí rozšířit základní školu školní náměstí v Předlicích. V jejím areálu má vzniknout 4podlažní budova se 6 novými učebnami a další venkovní na střeše pokryté zelení. Náklady na tu přestavbu se podle vedení města pohybují kolem 75 milionů korun a z toho 40 pokryje dotace z programu Spravedlivé transformace.
1: Teďka se nacházíme.
2: Tady bylo zázemí pro taneční kroužek Lion.
3: Se zástupkyní ředitele Ivanou Michňovou procházím objekt, kterému ve škole říkají domeček. Pochází z roku 1960 a původně sloužil jako pavilon školních dílen.
2: Zvětšená kuchyňka, kde děti i v rámci kroužku připravovali pokrmy, nejenom v rámci domácnosti jako předmětu, a tady bylo zázemí pro pěvecký kroužek.
1: Tady nějaké sociální zařízení.
2: A tady je vlastně prostor, kde se ještě minulý rok nacházela přípravná třída a školní družina po vyučování.
3: Nová budova zvýší kapacitu školy přibližně o 150 míst. Teď může školu navštěvovat 290 žáků. Podle Michňové to ale nestačí.
2: My s tím nedostatkem prostoru vlastně bojujeme neustále. Ve staré školní budově máme momentálně 15 kmenových tříd a toho prostoru je málo. Učitelé nemají kabinety, nemáme zborovnu, scházíme se ve školní jídelně a výstavba tohoto objektu nám pomůže v rámci toho prostoru úplně neskutečně.
3: První práce na stavbě popisuje stavby vedoucí Jan Březina ze společnosti Chládek a Kintěra.
4: Nejdřív bychom chtěli začít tady samozřejmě zařízením staveniště, potom v následující fázi je tady sundání té asbestové krytiny, co podlehálo teda odsouhlasení hygieny, která musela dát souhlasné stanovisko, a následně demolicí budovy.
3: Nová budova by měla být hotová za rok a půl. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hráli a zpívali Eláni, za 5 minut už tu bude 8. hodina, s ní také další aktuální zprávy. Na Českém rozhlasu Severa se dozvíte třeba to, že obnova Dlouhé ulice v Litoměřicích má být podle radnice hotová příští rok na jaře. Víc tedy ve zprávách, které pro vás chystá František Janačík přesně na 8. Tak zůstaňte naladěni.

0: turisty na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklový let s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Obnova ulice Dlouhá v Litoměřicích má být podle radnice hotová v příštím roce na jaře. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzín o více než 7 korun. Hokejisté Liberce vyhráli na ledě mistrovských Pardubic 5-4. Po ránu čekejte i mlhy, přes den bude hlavně jasno, teploty dnes do 19 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Žulové kostky různých barev a formátů nahradí v ulici Dlouhá v Litoměřicích asfaltový povrch. Celková obnova ulice má být podle radnice hotová příští rok na jaře. První část ulice má být dokončena v polovině listopadu, poté naváže další úsek, říká to mluvčí města Michaela Rosypalová.
3: Další etapa naváže potom od Dominikánské ulice k Velké Dominikánské ulici. Kompletně hotovo by mělo být v dubnu, nejpozději v květnu příštího roku.
1: Na jaře v ulici přibude také 22 vzrostlých jilmů. Celkové náklady radnice vyčíslila na 25 milionů korun bez daně. Od října by se měla zvýšit náhrada za benzín do soukromých aut používaných na služebních cestách. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž upravilo vyhlášku a za benzín s oktanovým číslem 95 to bude 1,40 korun a 80 haléřů za litr, tedy skoro o 7 korun víc než teď. Tento způsob úhrady se používá v případě, kdy zaměstnanci nemůžou účtenkou prokázat skutečnou cenu, za kterou tankovali. To se děje hlavně ve firmách s přísnějšími interními předpisy, které například vyžadují, aby byl doklad o tankování přímo ze dne služební cesty, řekl to daňový poradce Jan Bonaventura.
4: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
1: U nafty ministerstvo náhradu zvyšovalo už v červnu, a to na 44 korun a 50 haléřů za litr. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě, kde se našly toxické látky, se zatím nepotvrdila kontaminace vod. Podle ministerstva životního prostředí ji ale zatím nelze úplně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum totiž bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. Sanace by měla trvat až do června roku 2028. Ve vojenském prostoru je přibližně 1000 tun kontaminované zeminy a přibližně 200 sudů s nebezpečným chemikáliemi.
2: Sport.
1: Hokejisté Liberce mají první výhru v nové extraligové sezóně. V předehrávce 11. kola v Pardubicích zvítězili 5-4. Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá česká reprezentantka tak má jistý minimálně bronz. O postup do finále se dnes Blažková utká se světovou šampionkou z roku 2023, ruskou Demurčanovou.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme jasno, ráno se ojediněle vyskytují mlhy. Nejvyšší denní teploty mezi 15 až 19 stupni, na horách dnes do 14 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V křižovatce silnice 1/13 na Libouchec na Ústecku a silnice 528 od Žďárku policie stále řeší nehodu dvou osobních aut. Řidiči upozorňují na zdržení, je ranní hustý provoz a projíždí se Kyvadlově. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, tak to byly zprávy v 8 od Františka Janačíka. Za chvilku se zeptáme na něco, co v učebnicích nebylo, a Martin Písařík nám tentokrát odpoví na to, jak velké mohou být bouřkové mraky. Pak oslavíme dny narozeniny, respektive připomeneme si 90. Miloně Čepelky, jednoho ze zakládajících členů divadla Jary Cimrmana, který je slaví právě dnes, a to před 8:30. Teď už písničky, které nestárnou, Václav Neckář nebo Věra Špinarová.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: zpíval Václav Neckář. Dobré ráno v 8 hodin a 12 minut. A dneska se budeme na Českém rozhlasu Sever opět zajímat o něco, co v učebnicích nebylo. Martina Písaříka se tentokrát zeptáme na bouřkové mraky.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin 17 minut, aktuální teploty venku jsou docela nízko, od 3 do 7 stupňů, jsou i výjimky, v Teplicích naměříme třeba 10. Jinak předpověď mluví o tom, že teď ráno můžete ojediněle narazit i na mlhu, ale jinak většinou skoro jasno až polojasno. Teprve odpoledne začne přibývat oblačnost a nejvyšší denní teploty se dostanou na 16 až 19.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 21 minut, to byly Black Milk a my dneska můžeme popřát k narozeninám. Přestože se na jevišti ostýchal už téměř 60 let, je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana Milon Čepelka. Patří k zakládajícím členům tohoto souboru, mimochodem není jenom hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna dneska slaví 90.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas. Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
2: Že Miloně Čepelku Cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
3: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
4: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
2: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
1: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímor nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvedou, odvezou.
2: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel. Začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
1: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
2: Jako básník rozvíjí Milon Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

mladý východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Tři minuty chybí do půl deváté. Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli tu budou další aktuální zprávy. Dozvíte se třeba to, že Teplice aktualizují plán městské mobility. Víc o tom řekne František.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Teplice aktualizují plán udržitelné městské mobility. Obyvatelé města můžou dnes od 18 hodin vznést připomínky na prvním veřejném projednávání v budově radnice na náměstí Svobody. Trestní oznámení kvůli údajnému porušení povinností při správě cizího majetku podala koalice spolků SOS Český ráj. Týká se plánované silnice číslo 35 z Turnova do Úlibic. Podle ní byla tato severní varianta vybrána na základě chybných podkladových studií. Poslanecká sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Prezident Petr Pavel přibližně v 5:30 odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií a také potřebě reformovat OSN. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi sdělil zvláštnímu americkému zmocněncovi Steveu Witkoffovi podmínky Tehránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na íránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Přes den většinou skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teploty do 19 stupňů, na horách do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/13 od Jirkova do mostu v místě oprav silničního mostu v Komořanech ve směru na most je úplně uzavřená. Sledujte značené objížďky. V opačném směru Chomutov čekejte omezení v pruzích. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, zprávy o 8:30 vám přinesl František Janačík. My ještě na silnicích za chvíli znovu zůstaneme, zeptáme se, jaké nejbližší opravy se chystají tady u nás na severu Čech. A pak se vrátíme do Litoměřic, už jste o tom slyšeli ve zprávách. Po dvouleté rekonstrukci inženýrských sítí v Dlouhé ulici tam začala i obnova silnice a chodníků. A o tom budeme mluvit před 9:00. Teď už jsou připraveny písničky, které nestárnou, Petr Spálený nebo Petr Rezek.

0: počasí.
1: 8:45 je přesný čas. Dobré ráno, tak jaké máme počasí na severu Čech? Chladné ráno, teploty třeba jen okolo 7 stupňů Celsia, najdeme ale i místa jako třeba v Žatci, kde jsou jenom 4. Je to tím, že se vyjasnilo a předpověď o tom mluví. Ráno se ještě mohou ojediněle vyskytnout mlhy, ale jinak většinou skoro jasno až polojasno, oblačnost bude přibývat až večer a nejvyšší denní teploty se dostanou na 16 až 19.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin.

0: Tak to byly Čidasky, 8 hodin a 49 minut a s Českým rozhlasem Sever teď míříme do Litoměřic. Jak už jste slyšeli ve zprávách, začala tam plánovaná revitalizace Dlouhé ulice. Ta slouží jako hlavní příjezdová cesta do města vlastně už od 14. století. A podle radnice se má ulici po dvouletých opravách alespoň částečně vrátit její historický ráz. Podrobnosti pro nás teď má naše kolegyně Lucie Hejzlová. Lucie, dobré ráno.
1: Pěkný den.
0: Tak, historický ráz. Popisujeme to krásně, ale zkus nám trošku přiblížit, jak bude Dlouhá podle těch plánů vypadat.
1: V samotné obnově předcházelo samozřejmě zpracování urbanistické studie od architekta Jiřího Kugla. Podle té se bude ulice postupně proměňovat. Kromě nových moderních lamp se součástí projektu i výměna zámkové dlažby a asfaltového povrchu za kamenné kostky. Vysvětluje mluvčí města Michála Rosypalova.
2: Nově je budou tvořit žulové kostky různých barev, různých formátů, tak jako je to v ostatních částech městské památkové rezervace. Tahle první etapa by měla skončit do poloviny listopadu.
1: První etapa se týká té horní části, bezprostředně navazující na náměstí od křížení ulic Jezuitské až po Dominikánskou. Další etapy pak budou postupně navazovat podle počasí.
0: Zásadní otázka, kolik to vlastně bude stát a kdy to má být hotovo?
1: Poslední práce jsou naplánované na rok 2027. Konkrétně má být podle harmonogramu hotovo během května příštího roku a podle mluvčí Michaely Rosypalové původně vysázené javory vystřídají jiné dřeviny.
2: Na tyhle ty stavební práce naváže i výsadba nových stromů, konkrétně se vysadí 22 vzrostlých jilmů a řeší se také zeleň v podobě květinových záhonů.
1: Podle architekta mají být rychle rostoucí jilmy vyšší než původní stromořadí a vysázené ne jeden za druhým, ale v podstatě cikcak na jedné a na druhé straně ulice. A také v místě, aby jejich kořeny nezasahovaly do opravených inženýrských sítí.
0: Tak v Litoměřicích už se můžete těšit na Dlouhou ulici a na její revitalizovanou podobu, kterou nám přiblížila Lucie Hejzlová. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla Iveta Bartošová, za 5 minut už bude 9 hodin a to znamená, že můžeme odstartovat dnešní téma pořadu Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem. Zdeňku, dobré ráno.
1: Dobré ráno, je to tady?
0: Co?
1: Podzim.
0: Podzim, jo, pravda, my jsme to hlásili. Ano. Dokonce i paní Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu uznala, že je podzim.
1: Ano.
0: Ale myslí si něco o amatérech, jo? Protože meteorologové, nevím, jestli to tušíš, to mají trošku jinak.
1: Aha, tak
0: oni mají
1: jo,
0: podzim
1: jo,
0: od 1. září meteorologický. Hmm. Ten náš je normálně od 2 od rána, myslím, že to tak
1: nějak. Ve 2 ráno to začalo. Máš rád podzim?
0: Miluju podzim.
1: Fakt?
0: Já nenávidím léto.
1: Ano.
0: Nenávidím léto. Miluju podzim. Je to proto, že mám narozeniny.
1: Tak všechno nejlepší. A co na podzim děláš nejradši?
0: Na podzim nejradši vařím.
1: Ano.
0: Není mi u toho takové vedro jako v létě.
1: Ano.
0: Nejradši vařím.
1: Ano.
0: A když je pošmourno, tak třeba si lehnu.
1: Jo, a vaříš. Tak jo.
0: A když stanu a vařím,
1: tak.
0: Pak to sním a tak.
1: Takže u Petra se vaří. Co u vás? Co děláte na podzim? Máte rádi podzim?
0: Ptejte se, po 9 můžete zavolat, dodejte řeč. Teď už se loučí Petr Beran a zítra ráno znovu naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Město Varnsdorf bude mít reuse centrum v areálu sběrného dvora. Ústí nad Labem chystá opravu chodníků v ulici Londýnská. Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Týká se to nových zákazníků. Na mnoha místech po ránu stále čekejte i mlhy, přes den jasno s teplotami do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Varnsdorf připravuje spuštění reuse centra, to začne fungovat v areálu sběrného dvora v ulici Plavecká. Lidé tam mohou odnést funkční věci, které už nepotřebují. Za drobný poplatek si je tam pak může koupit někdo, kdo pro ně ještě najde využití.
2: Reuse Point mimo jiné může nabídnout podle mluvčího radnice Tomáše Seckého způsob, jak předcházet zbytečnému vzniku odpadu v ulicích. Nápad na jeho zřízení vzešel od člena městské pracovní skupiny, která navštívila podobná fungující centra například v Ústí nad Labem nebo Jablonci nad Nisou. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Ústecká radnice nechá opravit chodníky v Londýnské ulici mezi ulicemi Klížská a Moskevská. Podle vedení města půjde o celkem 325 metrů dlouhý úsek a město za opravu zaplatí přibližně 7,5 milionu korun. Obnova začne od křižovatky s ulicí Moskevská a hotovo má být do 7 měsíců od účinnosti smlouvy. Město také kvůli bezpečnosti obrátí směr jednosměrného provozu v části ulice Pastérova mezi Tomajerovou a Londýnskou ulicí. Řidiči tak nově budou moci vjet z ulice Londýnská. Zastupitelé v Krkonošském Harachově budou dnes projednávat změnu územního plánu, která má umožnit stavbu hotelu v lokalitě Nový svět. Tam už dva hotely stojí a nový komplex může mít až 7 pater. Společnost Harachov Five Star, která chce hotel stavět, má zaplatit veškeré náklady na změnu územního plánu, také vybudovat do lokality novou silnici a ve městě postavit zdravotnické středisko. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlácí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovaly i další dodavatele.
1: Počasí.
0: Přes den většinou skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost, teploty mezi 15 až 19 stupni, na horách do 14 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem v 7 hodin ráno, 126 cm, průtok 79 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 125 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutovské ulici Pražská pozor na nehodu, srazil se tam autobus s osobním autem. Omezený provoz kvůli opravám, stále čekejte na silnici 261 mezi Těchlovicemi a Malým Březnem na Ústecku, projíždíte Kivadlově, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Hezký den vám všem, je tady podzim, moje nejmilejší roční období, je to tak, co u vás, milujete podzim, proč máte podzim rádi, co na podzim děláte, co na podzim naopak nesnášíte, tak Fando, ty máš rád podzim?
4: Já mám podzim hodně v oblibě.
3: Jo, tak
4: no,
3: to jsme
4: víc
3: dva.
4: Než zimu a víc než léto.
3: Je, tak to jsme dva, tak to můžeme jít na procházku někam.
4: Můžem,
3: mezi listí.
4: Chytneme se za ruce, budeme sbírat kaštany a žaludy.
3: Co děláš rád na podzim?
4: No, abych řekl pravdu, já se na podzim si konečně oddechnu od horkého léta, tak to mě na tom baví asi nejvíc.
3: Ano.
4: Jinak, že bych měl nějakou oblíbenou podzimní činnost, to už nemám.
3: Jo.
4: No, stále se snažím jezdit na kole, když ještě jezdím.
3: Ano.
4: A tak to mě baví víc než v těch letních parnech. A jinak si prostě tak užívám takový ten svěží vzduch.
3: Jasně. No a žolka vyroste.
4: A houby, houbaření, ano. Na to bych zapomněl.
3: Tak až tvoje dcera vyroste, tak budeš brzo pouštět draky na podzim.
4: No, to jsem nedělal nikdy. Fakt? A zkusím to.
3: Zkus to, je to hezký. Tak podzim, dnešní téma, zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Katapult, teď Jakub Smolík.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Krásné, dobré dopoledne vám všem. Máme za sebou podzimní rovnodennost. Podzim začal dnes v noci a já se vás ptám, jestli podzim milujete. Jak už jsem říkal, je to mé nejoblíbenější roční období. Mám rád ten splín, tu nostalgii. Už mám přesně vytipovaná místa, kde je to nejbarevnější a nejromantičtější. A i dětí jsme se zeptali na podzim.
1: Máte rádi podzim?
2: Jo!
1: Co všechno můžeme dělat na podzim?
3: Zahřebat se listím a třeba hrát náskovku.
4: Sbírat listí.
1: Co potom děláme s takovým listím?
4: Třeba vyrábíme.
5: Sbírat jablka.
1: Co potom děláme s jablkama?
5: Sníme je. Nebo děláme křížely.
1: Ví někdo, co jsou křížely?
5: Že to jsou takový usušený jablička a vypadá to, jako kdyby to byly ty na Vánoce rohlíčky.
1: A chutná ti to?
5: Jo.
1: Co ještě můžeme dělat na podzim?
6: Sbírat listí. A můžem sbírat i barvy.
7: No, můžem sbírat i jahody.
8: Můžem pouštět draky na poli.
9: Můžem sbírat růžky.
10: Můžem ještě trhat švestky, že dozrávají.
11: Vydlobávám ty dýně jako tort.
12: Sbírám houby.
1: Znáš houby?
12: No jasně, já je miluju.
1: Jaké druhy hub sbíráte doma?
12: I babky.
13: Já sbírám houby.
14: Jednou na chatě jsme byli a nasbírali jsme i kozy.
0: Tak a teď to nechám na vás. Co děláte nejradši na podzim? Proč máte podzim rádi? Nebo ho nesnášíte? Volejte 475 212 212 Dáme řeč. Nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
15: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem, 2:15. Ano, podzim je tady, podzim máme rádi, tedy někdo. Já mám rád tu třeba ranní mlhu nad jezerem, šustící listí v lese. Pak ty chladné večery, teda nemusí úplně pršet a foukat vítr, ale bez větru nebudou zase lítat draci. Pojďme na první telefonát. Vašek z Postoloprty na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, máte rád podzim?
1: No, jak kde? Třeba v Česku ho rád mám.
0: Jo? No, jo. A v Čechách?
1: V Čechách jak kdy, když je takový to hezký babí léto, tak to rád mám. Je to takový, už není vedro, ale ještě se dá grilovat. To, jako mám rád podzim, ten začátek. Pak když už je třeba říjen, listopad, tak už ne.
0: No a co na podzim děláte nejradši?
1: No na podzim nejradši dělám nic, ale to mám celoročně.
0: Takže takhle. Nechodíte třeba na houby nebo nepouštíte draky?
1: Draky už, pouštěl jsem jako malej a pak s dětma, dneska už jsou všechny veliký,
0: ano.
1: Takže to už ne. A na houby, jak kdy, no.
0: Jasný.
1: Letos jsem třeba ještě nebyl, aby řekl pravdu.
0: No a padá na vás na podzim takový ten splín, taková ta jako nostalgická nálada?
1: Ne, vůbec.
0: Vůbec?
1: Ne, vůbec.
0: Že je třeba jako...
1: Já to s tím nějak jakoby nemám spojený.
0: Ne, takže je vám vlastně úplně jedno, jaký roční období?
1: No víceméně, když samozřejmě, když je hnusně, tak to rád nejsem, ale nehroutím se z toho.
0: Jasně. No tak já vám popřeju krásný podzim a zkuste toho draka taky někdy.
1: Zkusím.
0: Jo, dobře.
1: Zkusím, určitě.
0: Mějte se hezky.
1: Tak jo, taky. Mějte se náskle.
0: Petra píše, miluju podzim, mám to úplně stejně, léto mě unavuje a já otrávená odpočítávám dny, kdy už to skončí. Zbožňuju, jak voní vzduch, ty barvy, tlustý svetry a horký čaje. No nechám to i na vás. Tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč a dneska si povídáme o podzimu.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Krásné, dobré dopoledne, podzimní dopoledne je to tady. Na podzim samozřejmě chodíme na houby, já rád chodím na houby, ale nepřeháníme to. Miluju smaženici, tak třeba jdeme dvakrát, třikrát zase, že bychom doma houby slušili, nakládali. To ne, a mám rád všechny ty podzimní slavnosti, to je prostě pro mě naprosto pohodobé období. Co u vás? Paní Ivana Skadaně je na telefonu, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak co
2: já
1: vy?
2: Já miluji podzim.
1: Fakt? Jsme dva.
2: Miluji ráda se procházet sadem, courat se tím spadaným barevným listím.
1: Ano.
2: Krásně voní kuřeněně, to je nádher. Jsem tam zapomenutá švestka na struně.
1: Ano.
2: Samozřejmě neumytá, upřená do dlaně a rovnou do pusy. Jablíčko. Zrovna tak, utřený do dlaně a rovnou do pusy. Hruška, zrovna tak, utřená do dlaně a do pusy. A nikdy jsem neměla nic, žádné problémy. No a potom natrhat šípky a když se přijde domů, tak z nich se potom dělá báječná marmeláda. A pak si uvařit čaj, kápnout, ale jenom kápnout, trošku rumu, ukrvit si kus chleba a namazat ho sádlem se škvarkama. A to je takovej podzimní krásný pocit, že si to neumíte vůbec ani představit.
1: To jste řekla,
2: v hrsti vždycky přinesu lupena, co pozbírám, dám si je do vázičky, pozoruju to a pozoruju i z okna, protože já z okna vidím na stromy, jak se barví do všech barev. Teď, když se udělá taková ta mlha, takový to sluníčko, už jen takový slabounký a taková ta vůně, to je něco tak nádherného.
1: No nádhera.
2: To se prostě nedá povídat. Já miluju podzim ze všeho, nejradši každé jaro, no samozřejmě jaro musí být, jinak by nebyl podzim.
1: Jo.
2: Ale podzim, to je prostě moje pohádka.
1: No tak to jsme rádi, že jste právě vy zavolala. Užívejte podzimu a díky za to, jak jste nám krásně podzim popsala. Mějte se hezky.
2: A já vám děkuji za váš čas a vůbec děkuji vám za váš program a vůbec děkuji všem, co tam vysíláte. Vy to tam máte tak báječný, já jsem na tom vašem rádiu prostě závislá. To je úplně
1: závislák.
2: Tak se tam opatrujte, mějte se rádi mezi sebou.
1: Ano.
2: A ať se vám daří i doma ve svých rodinách. To vám přeje Ivanka Skadaně.
1: Děkujeme moc a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Tak tolik nádherný telefonát o podzimu ještě napsala Daniela na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever. Za mě barvy top. Houby a suché listí, sichravo a mlhy ne a brzká tma už vůbec ne. Tak hezký den vám všem na podzim, zavolejte i vy, jestli máte nebo nemáte rádi podzim. Naše telefonní číslo je 475 212 212, dáme řeč.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: A dneska probíráme podzim. Já jsem rád moc, že Slávka Brádlová dneska přišla v barvách opadaného podzimního javoru. Hezký den.
2: Ahoj tobě, hezký den posluchačům.
1: Máš ráda podzim?
2: Mám a řekla bych, že letos většina lidí ho uvítala. Přece jenom takové to ochlazení po těch letních vedrech a párnech nám přišlo vhod. Malinko je to nešikovné, protože ráno, aby si člověk vzal opravdu teplý svetr, odpoledne to místo ještě na tričko, tak to je taková drobná nepohodlnost.
1: To ano, to je pravda. Co ráda na podzim děláš?
2: Co já ráda na podzim dělám? To, co celý rok.
1: A? Nechodíš třeba víc do lesa?
2: Ne, do lesa sama se bojím, takže na houby tady já už bohužel několik let nechodím, ale musím se pochlubit. Včera v podvečer hodný pan soused mi přinesl mísu, takovou středně velkou, nazbíraných čerstvě houbiček, očištěných krásně, takže už byla smetanová omáčka a dnes ještě bude smaženice.
1: Hezky, dobrý. No a jinak, když se řekne podzim, jaká jako činnost lidská tě jako první napadne?
2: No, mě napadá hlavně to, jak to vypadalo, když jsme měli chalupu, protože zaprvé jsme nakládali zelí, obstarali jsme a uskladnili jablka a brambory na zimu. A vždycky jsme si tak říkali, aha, tak teď jenom zbývá ucpat okna mechem a přijde zima. Takže na té chalupě to opravdu běželo tak s logikou toho roku. No, v panelovém domě je to trošku něco jiného, jablka a brambory ve špajzíku nevydrží, takže žádné zásoby na zimu tohoto druhu se nedělají. No. Něco malinko jsem zavářela, ale to je spíš letní sezóna. No.
1: Jelikož ty jsi jenom asi o dva roky zralejší než já, tak možná pamatuješ, ale ty naši předkové, víš, ty obrázky lady, jak pekly ty brambory?
2: A v ohýnku. To už jsem neměla, ale leta letoucí. Ale dělávali jsme to, protože se školou jsme chodili na bramborové brigády, takže tam vždycky pár těch bramburek v ohýnku se upeklo.
1: A draky si pouštěla?
2: Draky jsem pouštěla až s dcerou.
1: S dcerou. A dělala si ho sama, toho draka?
2: Ne, kupovali jsme, to se musí papíru, umět.
1: No jasně. No tak ti popřeju krásný podzim, nějaký třeba tip na nějaký hezký podzimní koncert nebo divadlo nemáš?
2: No, teď z hlavy ti neřeknu, ale 10:50 tady budu mít těch tipů jenom pro dnešní den docela dost.
1: Je, tak si užijeme první podzimní den. Tolik Slávka Brádlová, měj se hezky, ahoj.
2: Hezký den.
1: A já posílám jednu krásnou podzimní písničku.

0: Dálky ve vlasech, to je krásná podzimní písnička, jste s Českým rozhlasem Sever podzim. Ani nemám tolik jako práce, hodně akcí třeba mám kolem Halloweena, ale jinak je to takové klidné období, tak jezdíme pravidelně kolem 17. listopadu někam na prodloužený víkend, letos už máme vybraný jedno místo v Německu, kde je prý nádherně a taky máme jako doma spoustu oslav, hned troje narozeniny, takže já mám rád podzim i proto, že hned potom jsou Vánoce. Pojďme na další telefonát, Hanka z Mostu je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, vy máte ráda podzim?
1: Já miluji podzim, ty krásy přírody. Příroda je nejlepší malířka na světě, to snad nikdo nenamaluje jako příroda. Ty krásy, nádherný, jak se to mění. I nádherné kytky ještě teďko kvetou, to člověk ani... No v létě taky jsou krásně, ale teďko, co je na podzim, ty kytky, nebo prostě ty šípky a takový keříčky, když na to člověk kouká, tak úplně kouká, co tam vyrostlo, ani to neznal dříve. A miluju, ta paní řekla to, ta paní Ivanka z Kadaně řekla teda úplně všechno, tak z mýho srdce asi tak taky, ale chtěla jsem říct, že takový krásný podzim, jako máme ty krásy na stromek, ani v Africe nemají.
0: To je pravda. A kam půjdete na podzim jako první? Chystáte nějaký výlet už třeba na tento víkend?
1: No, pojedeme na houby. Včera jsem byla na houbičkách, našli jsme i ryby velikánský, to byly pomalu jak lopaty. Takže krásně zdraví, takže pojedeme na víkend, na to, na houby, o víkendu tady do hor Krušných. Takže tam máme místečka takový a tam to nikde nesklame.
0: Dobře, tak si to užívejte a díky za telefonát. Mějte se hezky.
1: Já všem přeju krásnej, slunečnej, taky hezký podzim.
0: Nashledanou. Píše Jirka, já jsem milovník léta, ale podzim mám taky docela rád, když svítí sluníčko, barevný listí, jsou krásné procházky. Podzim pro mě začíná až v říjnu, září beru ještě jako zbytek léta. Tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč a ptám se vás na podzim a když se tak dívám na čas, tak to vypadá na poslední telefonát.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: Český rozhlas Sever s vámi v tuto chvíli, je naše telefonní číslo volné, tak ještě, jestli chcete přispět na téma podzim, jestli máte či nemáte rádi podzim, jestli chcete dát nějaký dobrý tip třeba na podzimní výlet, kam na podzim vyrazit, tak zavolejte hned teď na 475 212 212, jen tak se narychlo dostanete ještě do vysílání. Podzim, to je dnešní téma. Co mi teda na podzim vadí, to je brzká tma. Co na podzim rád dělám, čtu. Přečtu asi nejvíc knížek a taky jsem si všimnul, že na podzim se nejlépe hubne, nevím proč, asi protože přes Vánoce se to zase krásně nabere. Jo, a všechno mě tak nějak sklidňuje a jsem naprosto víc v pohodě. Tak pojďme na další telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré jutro ještě pro mě, já mám totiž dovolenou.
1: Vy máte dovolenou? A odkud nám voláte?
2: No, prosím?
1: Odkud nám voláte, že máte dovolenou?
2: Já volám, trubky utekly.
1: Ano.
2: A tady trávím dovolenou v tomhle měsíci.
1: Takhle, takže vy jste na dovolené v Krupce. Dobře.
2: Ano, já jsem se tady narodila, vyrostla, ale před hodně lety jsem se odstěhovala do jiné země a Krupka mi pořád schází.
1: Takže se vracíte takhle, aspoň na měsíc v roce.
2: No. A vychutnávám dívat se na kopce, jak se tady barví různýma barvama. A váš program, jak krásně artikulujete, krásně mluvíte, hezkou hudbu.
1: Děkujeme. A tak vy máte ráda podzim?
2: Strašně.
1: Ano.
2: A mně se líbí tady v Čechách, protože tady je klidno. Tady nefouká tolik vítru, jako na severu.
1: Jo, vy teda bydlíte teď na severu někde, předpokládám.
2: Já bydlím na severu, no. Já bydlím na severu ve Švédsku.
1: Ve Švédsku přímo. A tam ten podzim tedy vypadá jinak než u nás?
2: No tam hodně fouká. A jak je to u moře, tam je pořád rovina na jihu Švédska, tam, kde já žiju. A tam hodně fouká do toho moře. To není příjemné. Mně se to nelíbí. A tady ty kopce jsou chráněný, vnitrozemí je krásný.
1: Je, takže si užíváte měsíc, alespoň měsíc podzimní a jezdíte sem pravidelně jenom na podzim, nebo i v jiném?
2: Pravidelně to si nenechám utíct.
1: A na huby chodíte?
2: S maminkou ještě, když žila, protože ona jediná znala dobře ty houby, já jsem se v tom nevyznala. Ano. Já jsem už jenom milovník. Sušených hub, to už je delikatesa, nebo smaženice, ale sbírat by jsem dokázala, ale určitě by se tam připletli jedovatý. No, takže já to nevěřím.
1: Tak radši jen ty procházky. Díky moc a užívejte tedy podzimu v Krupce a zase někdy zavolejte. Mějte se hezky. Díky.
2: Děkuji pěkně a děkuji i těm lidem, co vám volají a tak krásně vyprávějí.
1: Dobře, díky.
2: Já si vychutnávám to času tady. Mějte se. Pěkně.
1: Naschledanou. Tak telefonát z Krupky i ze Švédska, tak nějak najednou. Píše ještě Jitka, miluji podzim, možná protože mám i svátek, i narozeniny a mám podzim spojený od dětství s radostí, s těšením a s napětím. Takže málo kdo kolem mě má rád podzim, spíš miluji všichni jaro, léto, ale já prostě ten podzim miluji ze všeho nejvíc. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu. Dáme řeč.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den, hezké dopoledne. Lenka Šobová na podzim hrabe, hrabe, hrabe listí.
1: Ne.
0: Ne? Ty nemáš tolik listí?
1: Možná mám, ale nechává mě naprosto v klidu. Takže já listí nechávám ležet tam, kam upadne. No.
0: Máš ráda podzim?
1: Mám.
0: Že jo?
1: Teda takhle, můj chleb říká, že mám ráda úplně všechno, takže já si vlastně jako na každé části roku dokážu najít něco pěkného. A mám ráda i podzim, už mám podzimní truhlíky zasazeno, vyzdobeno. A teď aktuálně mě pobavil, miluju český smysl pro humor. Víš, jaká jsou nová roční období v Čechách?
0: Ne.
1: Jaro, léto, kotek, zima.
0: Jo.
1: Souvisí to s televizní nabídkou.
0: Ano, ano. A kromě vína, co máš na podzim ráda?
1: Tak víno mám ráda celý rok. Na podzim přecházím na červené dýně. To je taková typická věc. A houby.
0: A houby, no jasně.
1: Celý minulý týden jsem houbařila náruživě a úspěšně.
0: Tak až potkáte někoho v lese, tam kolem Bláhova, tak je to Lenka. Ale něco nás čeká po 10. hodině.
1: Třeba Severočeská filharmonie Teplice, která celé dnešní dopoledne věnuje dětem.
0: Ano, a zítra budeme slavit narozeniny. Když jsem Lence prozradil, jaké narozeniny budeme slavit, tak řekla, je, můj miláček má narozky. Zítra budeme slavit 80. narozeniny Ondzy Nedvěda. Tak hezký den.
2: Český rozhlas Sever.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Obyvatelé Teplice dnes můžou zúčastnit prvního veřejného projednání plánu městské mobility. Škoda JS podepsala smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce na dodávku pohonů pro malé jaderné reaktory. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes kvůli škrtům stávkovat. Dnes skoro jasno až polojasno, odpoledne čekejte i vysokou oblačnost, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Teplice aktualizují plán udržitelné městské mobility. Obyvatelé města můžou dnes od 18 hodin sdělit své připomínky na prvním veřejném projednání v budově radnice na náměstí Svobody. Město o tom informuje na svých sociálních sítích.
4: Na webu Teplice potom dopravní anketa, kde každý může vyplnit pocitovou mapu parkování. Lidi tam můžou označit třeba místa, kde jsou podle nich problémy s parkováním, lokality, kde je možné kapacitu zvýšit, ulice, kde by mohlo pomoct z jednosměrně anebo oblasti, kde zvýhodnit placené parkování pro rezidenty. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Společnost Škoda jaderné strojírenství dnes podepsala smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Týká se to dodávky pohonů pro malé modulární jaderné reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČES vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Právě Rolls-Royce SMR by měla v budoucnosti stavět malé modulární reaktory v Česku. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje jako možné lokality hlavně Temelín, také Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příštího roku. Plně funkční technický systém k němu ale bude pravděpodobně až od poloviny příštího roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi bez digitalizace. By to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
5: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
2: Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat, kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla v příštím roce přijít přepočtu o více než 2 miliardy korun, přibližně 3% rozpočtu. Odbory varují také před propouštěním nebo omezováním regionálního zpravodajství. Francouzská vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit. Zaměstnanci France Télévision přeruší vysílání od 14. hodiny do půlnoci. Odpoledne pak budou protestovat před ministerstvem kultury. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Vláda ve Francii před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize rozhoduje parlament.
3: Počasí.
2: Přes den většinou skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne od západu vysoká oblačnost, nejvyšší denní teploty mezi 15 až 19 stupni. Na horách čekejte teploty maximálně do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V centru Litoměřic pokračují opravy ulice Dlouhá u centrálního náměstí. Do listopadu je uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Dominikánská a Jezuitská. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: K
0: Krásné podzimní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Právě začíná dopolední Express, který se dnes bude věnovat turistům přišedším z celé Evropy k nám do Krušných hor, teplickým filharmonikům, kteří se dnes věnují dětem, a taky bylinkám, které nám právě teď na podzim mohou pomoci s imunitou. Písničky, které nestárnou, zaspívají Valdemar Matuška a Hana Zagorová, nejdřív ale Mekyš Birka.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Hana Zagorová v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Máme 11 minut po desáté a ve středečním dopolední si teď společně dopřejeme příběh dalšího slavného Severočecha. Tentokrát nás rubrika Milana Knotka zavede do Rumburku.
1: Slavní Severočeši.
2: Starosta severočeského města, podnikatel a průkopník fotografie. Takový byl Franz Eduard Strache, který se narodil v roce 1815 v Rumburku. Nejprve se zabýval obchodováním, pak ho také oslovila politika a umění. Už ve 40. letech 19. století se zabýval takzvanou daguerotypií. Podle některých zdrojů patřil k průkopníkům fotografie u nás. Později se prosadil také jako novinář. Vydával regionální tiskoviny, které formovaly veřejné mínění na Šluknovsku. V politice se dlouhodobě angažoval za zájmy německy mluvícího obyvatelstva v Čechách. V revolučním roce 1848 působil ve Vídni jako člen představenstva Spolku Němců z Čech, Moravy a Slezska. V letech 1850 až 56 byl starostou Rumburku. Jeho hlavním úkolem bylo transformovat město ze starého podanského systému na moderní samosprávný celek. Podporoval rumburské textilní výrobce, řemeslníky i místní spolky. Potom byl zvolen do Českého zemského sněmu. V pozdějších letech svého života opustil severní Čechy a přesídlil do Vídně, kde působil jako respektovaný hospodářský a finanční expert. Zemřel zde v roce 1894.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: křížem krajem.
1: Pokud posloucháte Český rozhlas Sever pravidelně, tak už jste v našem vysílání určitě zaregistrovali zmínku o tom, že v Krušných horách probíhá Eurorando. Co to vlastně je a jaký bude sobotní program téhle akce, tak to si teď poslechněte od Evy Bucharové.
2: Eurorando je největší evropské setkání turistů pod záštitou Evropské asociace turistických klubů. Koná se jednou za 5 let mimo hlavní sezónu. Připomíná tak trochu turistickou olympiádu. Akce se obvykle účastní 3 až 5 tisíc lidí z celé Evropy. Hostitelskými zeměmi byly v minulosti Francie, Španělsko, Švédsko, Rumunsko. A letos poprvé přeshraničně Česko plus Německo. Pořadatelé připravili nejen na 50 pěších tras a celodenní výlety s průvodcem, ale taky koncerty, trhy a výstavy. Je i možnost podílet se na vytvoření památeční kamenné mohyly, kamenného srdce Evropy. V sobotu 26. září se v Krušných horách uskuteční v rámci akce Eurorando Evropský den turistiky, jehož hlavním motem je návrat k přírodě. A právě toto motto je v Krušných horách a německém Erzgebirge na nejvýš příhodné. Je to zelená oáza uprostřed Evropy, kde můžeme šlapat krásnou krajinou plnou lesů, pastvin a slatin, aniž bychom potkávali zástupy výletníků. Sobotní Evropský den pěší turistiky pořádá Evropská federace turistických klubů. Zve vás, abyste před slavnostním zakončením, které startuje ve 13 hodin na Božím daru, absolvovali aspoň krátkou pěší túru. Pořadatelé doporučují zaparkovat v Loučné pod Klínovcem, vyvést se lanovkou Dámská na nejvyšší vrchol Krušných hor, Klínovec, a odsud se z kopce dolů vydat směrem do Božího daru. Lanovka bude 26. září pro účastníky festivalu Eurorando 2026 zdarma. Trasa z vrcholu Klínovce do Božího daru vede po červené značce a má asi 4 kilometry. V sobotu večer potom proběhne závěrečný ceremoniál. Jehož součástí bude odhalení mohyly sestavené z kamenů, které přivezou účastníci z různých koutů světa.
0: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Po písničce Lenky Filipové nás čeká výlet do Teplic.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Severočeská filharmonie v Teplicích totiž právě dnes dopoledne pořádá koncerty pro děti. Zábavnou formou seznamuje školáky s klasickou hudbou. Děti přivezou z kteréhokoliv místa Ústeckého kraje do Teplického domu kultury autobusy a dovezli je tam. I dnes ještě před chvílí se rojili kolem našeho severočeského stopaře Robina Rericha, který je v Teplickém domě kultury. Pěkné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Dnešní první skupina už si svůj koncert užila. V těchto chvílích začíná program pro druhou skupinu. Děti v sále na začátek vždycky vítá Malvínka, skřítek, který je pak celým programem provází, tak aby v podstatě výukový program byl zábavný. Děti se v sále i hýbou, zkouší pohyby, které jim ukazuje dirigent. Je to takové interaktivní představení.
0: Jak často se takové neúplně tradiční koncerty konají a dá se říct, kolik dětí filharmonii touhle formou navštíví?
2: Koncerty pořádá filharmonie jednou za sezonu, lépe řečeno před začátkem sezóny, kdy ještě využijí volnějších termínů hudebníků. V minulém týdnu tu byli starší školáci, tento týden sem jezdí mladší školáci, ti z prvního stupně, a když mají zájem, tak i předškoláci. Během jednoho týdne se tady podle ředitele Romana Dýce vystřídá kolem 4000 dětí a pro další generace hudebníků tím vychovávají i další generace posluchačů. Filharmonie školským zařízením nabízí účast se značným předstihem, zhruba půl roku předem, aby se stihnul vyřídit právě třeba svoz autobusem, který umožňuje dotace Ústeckého kraje.
0: To je ta doprava pro školy tak důležitá?
2: Nejen pro školy, nejen v tomto případě. Školy vlastně zaplatí za jedno dítě skoro symbolických 50 korun, ostatní je na pořadateli. Podle manažerky orchestru Magdaleny Jenčíkové je ale doprava zásadní pro všechny posluchače. Z průzkumu jim vyplynulo, že vyřešení cesty zpět a domů je jedním z prvních předpokladů k návštěvě koncertu. A například i pro abonenty z krajského města z Ústí nad Labem nabízí na koncerty odvoz autobusem tam i zpátky.
0: Říká Robin Rerich, který se nám přihlásil z Teplického domu kultury. Tak děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: 10 hodin 38 minut pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever a s dopoledním expresem, který vám teď poradí, jak se připravit na příchod toho neúplně přívětivého počasí. Podzim je tady a je jasné, že následující dny nemusí být všechny tak pěkné, jako třeba ten dnešní, a to je náročné pro naše zdraví. Proto je právě na začátku podzimu ten správný čas myslet na posílení vlastní imunity. Jak k tomu využít sílu bylinek, připomenou dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea. Známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledi hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo. Teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři. Obzvlášť v chladnější části roku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: Marek Ztracený dospíval a naproti mě ve studiu Českého rozhlasu Sever už sedí Slávka Brádlová, která nám řekne, kdo dnes bude zpívat u nás na Severu. Tuším, že Marek Ztracený to není, ale jinak je tam těch jmen spousta.
2: A řekla bych, že to nejsou jména z nejmenších, takže začneme v Rumburku v Domě kultury Střelnice. V 19 hodin tam začíná koncert Václava Nojda Bárty a jeho seskupení Back Back Clan. No, já si myslím, že

0: Zlatý Slavík, to asi všichni vědí, že možná byl sám opravdu překvapen udělením téhle ceny. Ale já musím říct, já ho mám ráda, mě je sympatický, nedělá za sebe nic víc, než je, a že je výborný muzikant a dobrý zpěvák, to se ví.
1: Mně se zdá, že v poslední době se nějak jako životně nebo lidsky, že se nějak uklidnil a že i v tom zpěvu přestal jako tlačit na pilu a je mi to mnohem sympatičtější, než mi to bývalo předtím.
0: Tak tobě by mohl být sympatický i jako pěstitel rajčat,
1: no, jasně,
0: a chovatel slepic. Tak o tom to asi dnes večer v Rumburku nebude. Tak potom hudba jiného druhu, a to je pozvánka na zámek Červený Hrádek v Jirkově. V 19 hodin tam začíná další koncert festivalu Hudební setkání Michala Maška a titul zní Bájná knihovna, večer hudby a mluveného slova, což Michal Mašek rád kombinuje, a tentokrát bych řekla opravdu jméno naprosto úžasné, Daniela Kolářová, jako umělecký přednes. A na citeru bude hrát Michal Miller. Já se přiznám, že jsem neměla do téhle doby tak úplně přesnou představu, jak citera vypadá, na webu jsme to našli. Tak a ještě jednou muzika a také velké zpívání, Městské divadlo v Chomutově, 19. hodina, Andrea Kalivodová a Fashion Strings. Tak já si myslím, že Andrea Kalivodová Vodová, to je nepřehlednutelný zjev a hlasově myslím si, že to také stojí za to. No a potom tedy pro ty, kteří mají rádi travesty show, tak tady by byla pozvánka do kulturního centra v Klášterci nad Ohří a bude to travesty show skupiny Techtle Mechtle, Halo, tady máma. Myslím, že už jsme o tom mluvili, že nám Techtle Mechtle teď rejdí Ústeckým krajem. Tak a teď pro ty, kteří mají rádi historii a techniku dohromady, tak to je zase pozvánka do Oblastního muzea v Ústí nad Labem, 17. hodina. A Martin Krsek tam bude představovat výběr exponátů z ústecké spolchemie. A já si myslím, že i ten, kdo se třeba o tu historii až tak nezajímá, ale že v Ústí nebo v okolí je spousta lidí, kteří v té chemičce pracovali, takže...
1: Já taky.
0: Ano.
1: No,
0: a byla jsi tam u přístrojů nějakých, snad nedej bože?
1: Ano, i tak, ale jenom se dívat naštěstí jsem neměla nad žádným důležitým přístrojem moc. A musím říct, že za těch pár let jsem se naučila mít ten možná nevábně vypadající areál chemičky ráda, takže jako trubky proč ne?
0: No, tak tam bude určitě něco mnohem zajímavějšího. Jasně. Než pouhé trubky. Tak, ale možná věc, kterou jsem měla začít, protože je důležitá a hodně zajímavá. Divadlo města Ústí nad Labem zve na 19. hodinu. Součástí toho kulturního festivalu, který nám právě teď tady probíhá na Havla, tak je dnes Chyba. A je to inscenace velmi kratoučkého, snad nejkratšího textu Václava Havla. Té inscenace se ujal Filip Nukols, bude tam mít dva herce, o jejich jménech ještě včera neměl tušení, a zapojí do té inscenace i diváky. Takže rozhodně to bude záležitost zajímavá.
1: Tak nedali jsme tuhle důležitou pozvánku na začátek, ale na konec. A i to je důstojné místo.

Tomáš Jelínku v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever nevystřídá nikdo jiný než legendární Beatles. Před 11. se taky můžete těšit na Honzu Nedvěda a po 11. na Františka Janačíka, který přinese další zprávy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Cyklostezka mezi Sulejovicemi a Lovosicemi dostala stavební povolení. Odpůrci nové silnice číslo 35 přes Český ráj podali trestní oznámení. Dálniční známky v Česku se příští rok zřejmě nezdraží. Pravidelnou valorizaci chce vládní koalice zrušit. Přes den skoro jasno až polojasno, odpoledne čekejte i vysokou oblačnost, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Lovosická radnice získala povolení pro stavbu nového dvoukilometrového úseku cyklostezky mezi Lovosicemi a Sulejovicemi. Informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Město teď připraví žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Pokud fond projekt podpoří, začne stavba cyklostezky během příštího roku. Náklady na stavbu město odhaduje na přibližně 50 milionů korun. Trestní oznámení kvůli údajnému porušení povinností při správě cizího majetku podala koalice spolků SOS Český ráj. Týká se plánované silnice číslo 35 z Turnova do Úlibic. Podle ní byla tato severní varianta vybrána na základě chybných podkladových studií. Přednost podle spolků měla dostat jižní trasa po silnici číslo 16.
4: Severní varianta přinese státnímu rozpočtu škodu v řádech desítek miliard korun. Ministerstvo dopravy mělo podle odpůrců upřednostnit jižní variantu, tedy z Jičína na Mnichovo hradiště, uvedl mluvčí koalice spolku SOS Český ráj Jan Piňos.
5: Pokud jižní varianta by stála 16 miliard a severní 40, tak to je rozdíl, jak je možné, že ministr plýtvá veřejnými prostředky a nevadí mu to.
4: Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla ale není jižní varianta v územních plánech obcí a Středočeský kraj s touto variantou ani nesouhlasí.
6: Tuto chvíli ta změna ani není možná. Pokud zapomeneme na 35 a budeme se tím vrátit do 16, tak se dostáváme 15-20 let k výstavbě.
4: Ředitelství silnic a dálnic proto věří, že zvolenou severní variantu dokáže v případě potřeby před policií obhájit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Dálniční známky v Česku se od příštího roku nejspíš nezdraží. Poslanci dnes mají schvalovat novelu, která ruší pravidelnou valorizaci jejich ceny. K jejímu zrušení se vláda zavázala v programovém prohlášení. Opozice s návrhem nesouhlasí a upozorňuje, že změna může připravit Státní fond dopravní infrastruktury až o 500 milionů korun ročně. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už pátým rokem brání ruské agresi. Americký prezident Donald Trump v úterý na zasedání valného shromáždění prohlásil, že Spojené státy ukončí válku na Ukrajině, a to dřív, než mnozí očekávají. Následně o mírovém řešení války jednal i se Zelenským.
3: Počasí.
2: Panuje většinou skoro jasno až polojasno, později odpoledne čekáme od západu vysokou oblačnost. Nejvyšší denní teploty od 15 do 19 stupňů, na horách dnes mezi 11 až 14 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Chomutovské ulici Zahradní pozor na nehodu dvou osobních aut a opatrně také v Líšnici na Mostecku, tam se na průtahu obcí srazily dva traktory. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Po zprávách pokračuje dopolední Expres Českého rozhlasu Sever a za dveřmi našeho studia už čeká náš dnešní host, vysokoškolský učitel a zároveň majitel zámku, o jehož existenci jsem do letošního léta neměla tušení. Zámek v krásném lese má poměrně chmurnou minulost, ale snad radostnou budoucnost. O obojím si s Janem Kiliánem budeme povídat už po písničce Dariny Rolincové.
3: Dopolední Expres s Lenkou Šobovou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Normálně akademické tituly u našich hostů neuvádíme, ale dneska udělám výjimku. Naším hostem je docent, doktor Jan Kilián, PhD, vysokoškolský učitel. A naším hostem je proto, že vlastní zámek Krásný les. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se stane vysokoškolskému učiteli, že vlastní zámek?
2: No tak v tomto směru vlastně nejsem jako úplně jediný, ale jde o to, že když jako máte zájem o historii a někdy vlastně opravdu od dětství, od nějakých třeba 8 let, jako opravdu máte zájem o ty památky, jezdíte po těch zámcích, jo, děláte si seznam, co jste navštívil a co jste ještě nenavštívil, co chcete navštívit, tak samozřejmě časem dospějete k tomu, jo, že nějaký ten zámek, prostě obzvlášť ty ruiny, které mě tak nějak jako vždycky přitahovaly, a snaha něco zachránit, tak v podstatě to jsou takový ty spouštěční mechanismy toho, že opravdu nakonec si ten zámek pořídíte.
1: Takže ptát se, jestli to, že jste historik, hrálo v tom příběhu nějakou roli, je naprosto zbytečné, protože je evidentní, že velkou. Vy jste do toho vlastnictví zámku šel se svou partnerkou. Není to na takový lidský vztah trochu velké břímě?
2: Já myslím, že ne, že nás to naopak jako kolikrát i stmeluje, protože my jsme si to tam i tak jako docela rozdělili, partnerku vyloženě nadchl třeba ten zámecký park, jo, který má víc než 2 hektary a opravdu je její obrovskou zásluhou, co jako opravdu jako před ní taky smekám, jo, že toho parku se ujala, prostě a ten park jako už není teďka džunglí, kterou byl jako na začátku a opravdu už začíná mít jako kontury opravdu toho zámeckého parku, takže myslím si, že naopak, že to bylo velmi produktivní v tomto směru.
1: Práce na zahradě, to je čirá radost, tedy z mé vlastní zkušenosti. Ovšem budování něčeho, co se nachází v ruinách, to už ve mně tak úplně libé pocity nevzbuzuje. A vy už jste naznačil, že když jste si zámek pořídili, tak to spíš než zámek byly ty ruiny.
2: Ano, to byly úplné ruiny, ono v podstatě vlastně už i na mapách, třeba mapy.cz, Google a podobně, tak už to tam bylo vedené jako zřícení na zámku. Pravdu je, že krátce vlastně předtím, když jsme to koupili, tak tím, že neprobíhala údržba, že byla rozkradená střecha plechová, tak do toho zatékalo, takže vlastně zřítily se vlastně všechny ty vodorovné konstrukce, jo, to znamená jako stropy, takže když jste přišla vlastně do místnosti v přízemí, tak jste koukala do nebe, takže bylo to opravdu takový jako, no byla to prostě ta ruina, no a člověk jako musel mít opravdu jako velkou představivost, aby se představil, že to jednou bude v podobě, v jaký je to třeba už teďka, jako pomalu jako začíná být, jo, kdy už to přestává vypadat jako ruina, začíná to zase trošku vypadat jako zámek.
1: Takže vy jste si vlastně koupili obvodové zdi, nebo ani ty nebyly komplet?
2: Obvodové zdi naštěstí byly. Byly tam dokonce i 2 asi tlenby dochované, těch ostatních byly různě díry, bylo to tak jako popadané. Ale jinak ano, jo, dá se to takhle říct, protože i ta střecha musela být vlastně kompletně nová, jo, takže pokud ty obvodové zdi, tak ty tam jsou jako kompletně, ale naštěstí se tam dochovalo hodně prvků jako původních, takže dokonce třeba i v jiné místnosti parkety původní, jo, takže něco tam přece jenom je.
1: Říká historik a taky majitel zámku Krásný les Jan Kilián, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever je majitel zámku Krásný les, milovník historie a vysokoškolský učitel Jan Kilián. Pokud mezi našimi posluchači nejsou tak zapálení historici, možná o Krásném lese nic neví, tedy o zámku jako takovém. Jaká je jeho historie?
2: Ano, jeho historie je velice dlouhá, to je docela zajímavé, protože tam vlastně už v době středověku stávala gotická rychta. Ono to patřilo pod panství Krupka, jo, to je myslím, jako historické město, ale v 16. století vlastně ta část, ten Krásný les plus několik vesnic, jo, Petrovice a pár dalších, vlastně byly odprodány od toho panství Krupka. Koupila si to vlastně rodina rytířská, Saská, Sebotendorfů. A ty si tam vlastně na konci 16. století postavili takový jako, no my nevíme, jestli je to tvrz, poplužní dvůr, zámeček, jo, ale nějaký takový jako sídlo, dokonce vlastně pár těch vlastně prvků stavebních jako použili, těch gotických do toho zámku, takže to tam vlastně do dneška jako máme. No a pak vlastně během 17. století se ty majitelé docela často střídali, jo, byli tam Kuriersové, byli tam Schönfeldové, taková známější rodina přichází až na začátku 18. století, to byly Vratislavové z Mitrovic, jo, to je jako opravdu jako stará významná česká šlechtická rodina. No a zase 19. století zase se to tam tak jako střídalo, nějaký průmyslníci, jo, třeba z Cvikovska, z Českolipska. A zase taková jako šlechtická kapitola přichází ještě na konci 19. století, kdy vlastně ten Krásný les překoupila ta rodina Westfálenů, který měli zámek v Chlumci, který teda dneska taky bohužel už nestojí, ten byl zbouraný, takže vyda Krásný les měl větší štěstí než chlumecký zámek. Jo, a potom ve 20. století tak byla hodně zajímavá kapitola, protože po těch Westfálenech, kteří odešli potom do Německa v době první republiky, tak to koupilo město Ústí nad Labem. Jo, a potom vlastně v dalším období, to už vlastně jsme někdy v období té druhé světové války, no, tak to bylo využíváno Němci, že jo, protože přece jenom bylo to vlastně součást vlastně třetí říše, že jo, Sudety. A byl tam jednou zajatecký tábor, po druhý tam byl vlastně to nazvat jako ne úplně koncentrační, ale pracovní tábor pro starší židovské obyvatelstvo a několik desítek jich dokonce zahynulo, jo, tam. Takže to je taková jako nejsmutnější kapitola, právě ta expozice, celá jedna místnost by měla být věnována přesně tomu fenoménu, no a smutná historie bohužel teda pokračovala i potom vlastně po 45. respektive po roce 48 ještě, kdy to vlastně bylo JZD, že jo, traktorová stanice, která to tam jako hodně narušila, ale na druhou stranu jako úplně to tam nezničila, jako jo, tam jako přece jenom fungovalo to, takže paradoxně nejhorší, co se dělo, tak byly potom ty roky 90. a následující, jo, kdy prostě byla zanedbaná údržba až vlastně do roku 2017, kdy jsme zámek tedy získali.
1: Když se vrátíme do té asi nejchmurnější kapitoly historie zámku, to jest ten zajatecký a téměř koncentrační tábor, to je velmi ošklivá záležitost. Nenasákla se ta zloba nějak do zdí zámku? Nebojíte se tam? Nepropsalo se to nějak do nálady toho místa?
2: Ne, tak to doufám, že vůbec. Naopak, jako člověk se tam jako tu atmosféru užívá, protože ta atmosféra je tam úžasná. Jo. Je to vysoko prostě v kopcích. Jo. Dokonce to patří vlastně krásně se k němu, je vlastně jeden z nejvýše položených zámků u nás, jo, 650 metrů nad mořem. Jo. Teď, jak je vlastně pročištěný už ten park, jo, tak to tam vložně dýchá, jste tam se pijíš s přírodou, chodí vám tam srnky k zámku. Jo, takže ta smutná historie přece už je skoro 100 letá jako pryč, takže už je to prostě dám minulost.
1: Říká Jan Kilián o svém zámku Krásný les a my si o něm budeme dál povídat zase po písničce.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je majitel zámku Krásný les Jan Kilián. Možná bychom měli našim posluchačům říct, jak ten zámek vypadá, protože když se řekne zámek, spousta z nás si představí Hlubokou a to teda jako není úplně stejný obrázek.
2: No to opravdu není, to opravdu není ani trochu Hluboká, pokud je vlastně o podobu zámku nemalý, že to je vlastně v podstatě se dám hovořit o zámečku, nějakých 16 místností třeba. A navíc vlastně tam tomu strašně uškodilo i ta doba předchozí právě po tom roce 45-48. Ono to opravdu jako bylo panství, jo, kde byly prostě konírny, kde byl velký hospodářství, dvůr, sípky, byl tam pivovar, to všechno zmizelo, jo, takže opravdu jako zůstal jenom ten zámeček, jo, prostě tady tam stojí jako kůl v plotě, jo, plus vlastně ještě jedna vlastně taková jako stavbička věžovitá, jo, drobná, kterou bychom taky rádi využili. A jsou tam ty sklepy, jo, ale taky historické pivovarské ze 16. století. Ty jsou tady taky unikátní, ty bychom taky rádi potom vlastně jednou zpřístupnili veřejnosti. Takže ten zámek opravdu jako menší stavba, barokní, vlastně začátek 18. století, kdy dostala tu podobu s krásnou takovou jako klasicistní střechou, takový nějaký ten přelom 18. a 19. století s velmi pěkným krovem.
1: Menší zámeček znamená ale hodně velký rodinný dům. Když jste to pořizovali, dá se srovnat cena skoro padajícího nebo padajícího zámku s cenou rodinného domu?
2: No asi dá, protože jako my jsme to kupovali jako za velice nízkou cenu, ale my jsme to kupovali, že opravdu jako ty holé zdi, jak jsme si tady řekli, jo, ale samozřejmě pak je trošku rozdíl, když rekonstruujete ten rodinný dům a když rekonstruujete menší zámek, jo, tak to je samozřejmě potom rozdíl. No.
1: To věřím, vy jste mi během písničky ukazoval aktuální fotografie, na kterých je vidět, že jste si tedy řádně mákli, jsou tam už nová okna a jedno takové zámecké okno, to je poměrně slušný zásah do peněženky.
2: Je samozřejmě, takže my tady vlastně, nebo já tady musím opravdu poděkovat hlavně i všem těm subjektům, který nám vlastně v tom pomáhají dotacemi, ať už je to Ústecký kraj, ať je to Ministerstvo kultury České republiky a různý ty programy a taky obec Petrovice, jo, která nám opravdu jako každoročně taky vlastně přispívá, dokonce i na ty akce, jo, takže opravdu jako v tomhletom směru můžeme být vlastně strašně rádi, jo, že tady tyhle ty možnosti prostě těch různých dotací jsou. A to, že vlastně teďka ten zámek by měl být v roce 2029 zpřístupně dokonce veřejnosti už otevřen, tak je možný hlavně díky vlastně i Evropské unii a díky vlastně programu IROP, jo, který to celý vlastně zastřešuje.
1: Děkujeme všem, kteří se podílí na té záchraně, ale nebýt vás, žádná záchrana by neprobíhala, protože vždycky musí přijít ten první, kdo se trochu zblázní a do něčeho takového jde. Co bylo to první, co jste museli udělat pro to, abyste zachovali maximum ze zbytků zámku?
2: No, tak to je úplně jednoduché. V první řadě to musíte vyklízet vždycky. Jo? A to vyklízení, to je nejhorší proces, jako, protože to vyklízíte rok, druhá, třetí rok, jako, pak to máte vyklízené, pak přijdou zase zedníci a za pár měsíců to vyklízíte zase celé znova. Takže tenhle ten způsob, jako, kdy opravdu jsme akorát vyklízeli prostě suť, jo, nebo z těch sklepů vyváželi ten čurbes, co tam prostě byl za ty roky, tak to byla opravdu práce. No, dohromady tak naše 7 let. No.
1: Říkáte v roce 29, že by se zámek měl otevřít veřejnosti. Kdy se otevřel vám? Kdy začala ta sisyfovská práce pro vás?
2: Ano, 2017 vlastně jsme ten zámek koupili, takže vlastně ve chvíli, kdy jsme ho koupili, tak samozřejmě jsme na to lítli a tehdy vlastně opravdu jako já vlastně s manželkou, že jo, plus vlastně naši kamarádi, naši potomci taky, jo, tak taky samozřejmě byli zapojený. Jo, takže je to takové jako rodina památka. Dá se říct, jako jo, opravdu jako jsme zapojovali takhle jako z rodiny, kde koho. No.
1: Už to máte pod střechou, už máte i ta nová okna, pracuje se na fasádě. Podle čeho ten zámek rekonstruujete, kde berete vlastně informace o podobě, do kterého chcete dostat a taky co v něm bude, až bude úplně hotový, to si řekneme po písničce.

zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Jan Kilián je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a společně si povídáme o jeho rodinném zámku, který se nachází v krásném lese. Říkal jste, že na tom celá rodina pracuje, tak proč to nepřipomenout? Bydlíte tam?
2: Nebydlíme, ani se k tomu nechystáme, to je opravdu takové, jako máme zázemí v Praze, ale jako, bylo by fajn jako jednou třeba vzpomít tam tu možnost přespat, protože když tam jedeme, tak přespáváme tak někde ve stanu nebo nějakým sousedním penzionu, jo, takže opravdu ten zámek budeme sloužit hlavně jako kultuře, ale i obci, jako, jo, to taky jako doufáme, jako, jo, že nebo jsme dohodnutí, jo, že tam prostě bude takové věci jako volební místnost, obřadní místnost, jo, prostě když bude potřeba na vítání občanku, jo, nebo prostě galerie, že prostě umělců z okolí regionálních, tohle všechno by tam taky vlastně mělo probíhat. No, ale hlavní je vlastně ta expozice, že jo, historická, která opravdu by měla jednak zahrnout ty dějiny toho krásného lesa, plus toho zámku, že jo, samotného, samozřejmě, pak tu smutnou historii toho období druhé světové války a v patře samozřejmě, tak, aby taky zbylo na to, jako aby to byl fakt jako zámek, protože samozřejmě, když jako má zámek historii, že jo, tak se aby to vypadalo jak zámek i vevnitř, že jo, takže samozřejmě nějaký ten historický mobiliář, aby opravdu to patro, vlastně, který si to fakt jako zaslouží, kde vlastně ještě pod těmi omítkami jsou vlastně i původní malby z 18. století, tak aby se tohleto obnovilo, včetně štukové výzdoby a aby tam ten mobiliář teda jednou taky byl.
1: Když najdete na zdi původní malbu, tak jasně tu zrestaurujete, to se dá, ale jak děláte to ostatní? Podle čeho rekonstruujete zámek? Máte dost technických podkladů nebo fotodokumentace k tomu, abyste mohli zámek vrátit do původní podoby?
2: Ano, půjde do původní podoby a díky tomu, že vlastně existují, bohužel ne jako žádné obrazy třeba, nebo rytiny, litografie, to není, ale jsou vlastně už z konce 19. století, už jsou v první fotografie, takže tam vlastně krásně vidíme třeba, jak vypadala ta fasáda, jaký měla vlastně lize, sice nevíme, jakou měla barvu ty fasády, samozřejmě to jsou černobílé fotky, jo, takže to jako ne, ale jinak jako ta podoba v tomhle směru zůstane dochovaná. Čeho vždycky strašně lituju, že nejsou žádné fotky z interiéru. Nevíme o ní, kdyby náhodou třeba někdo z posluchačů věděl, budeme za ně strašně rádi. Ale ten vnitřek jako samozřejmě, víte co, tam přijde jeden majitel, pak jiný to vymění, že, takže ono stejně jako historicky jako to není jako úplně přesný. Tam je důležité, aby ta podoba exteriérová opravdu jako zůstala zachovaná, aby vevnitř zůstaly dochované ty klenby a aby se obnovily právě teda ty původní malby.
1: Říkal jste, že k zámku dřív patřilo celé hospodářství, že to byl areál staveb. Hodláte taky něco dostavovat? A nebo se spokojíte s tím, že uvedete do původní podoby zámek jako takový?
2: Tak ono není moc co dostavovat, protože už to tam opravdu není, takže to by se muselo znova postavit, ale samozřejmě tím, jak jsou vyčištěné ty pivovarské sklepy, tak ty by měly být zpřístupněny, to je opravdu mimořádný. Tam je třeba jako renesanční sladovna, nádherný jako prostor. Jo. I ta věž vlastně jednou, tak to ještě nevíme přesně, tam se dohadujeme, čemu by měla sloužit jako uprostřed parku. No, ale ze staveb, to není ani tak stavba, ale býval tam kdysi vlastně pivovarský rybník a nějaký vlastně ten rybník, co bychom tam ano, rádi obnovili.
1: No tak budeme držet palce, nebo jinak držíme palce, aby se všechno povedlo, abyste v roce 29 skutečně otevřeli a aby zámek na krásném lese čekali už jenom pěkné a radostné časy. Naším dnešním hostem byl Jan Kilián. Děkujeme.
2: Moc děkuju.

0: Honka a taky Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Je 11 hodin 38 minut. V dopoledním expresu jsme sotva doposlechli jedno povídání se zajímavým hostem a už vás budeme zvát na další. Po 13. hodině pro vás totiž vysíláme pořad Alex a host. No a dnes si Alex Minářová pozvala dabérku Stanislavu Jachnickou.
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude v Alex a host. Přinesla ji ikonická role Phoebe jen samá pozitiva? Stále se věnuje dabingu? V jaké divadelní roli ji teď můžeme vidět? A kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Přeji ještě stále pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Sever, i když to dopoledne už nám moc dlouho nevydrží. 12 bude za 11 minut, no a my do těch 11 minut vtěsnáme spoustu muziky a taky jeden recept od Slávky Brádlové. Že existují francouzské brambory, to ví každý český strávník. Že ale existují i brambory švédské, to jsem třeba já až doteď nevěděla. Slávka tato ví a taky nás je naučí.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Známe švédský stůl a známe švédskou bednu a my si dnes dáme švédské brambory. Ve světě se na ně doptáte jako na Hasselback. A ten název dostali podle jedné švédské restaurace, kde je v roce 1953 začali tímhle způsobem připravovat. Ale prý ten původní recept byl publikovaný už v roce 1929. No a my si ho dáme dnes. Tak připravíme si takových 8 až 10 brambor, raději podlouhlých. Pak budeme potřebovat sůl, pepř a česnek, buď sušený nebo utřený, 150 gramů parmezánu a takových 60, možná 80 gramů másla. Nejdřív zapékací mísu nebo pekáč vymažeme máslem a troubu zapneme na 200 stupňů. Brambory pečlivě umijeme a osušíme. Do másla, které nám zbylo, vmícháme sůl, pepř a česnek. No a ty umyté brambory si položíme mezi dvě stejně silná dřívka a krájíme na velmi tenké plátky, aniž bychom dořízli. Zhruba 1 cm by měl zůstat v celku. Měla by vzniknout jakási kniha. Připravené brambory pak ještě potřeme tou máslovou česnekovou směsí a snažíme se ji dostat i mezi jednotlivé zářezy. Takhle připravené brambory naskládáme do pekáče nebo zapékací mísy a v troubě pečeme asi 50 minut podle velikosti. Před koncem pečení ještě posypeme strouhaným parmazánem nebo i jiným sýrem a necháme ho roztavit.
1: Vaříme se Slávkou.
0: Tak nevím, jestli je to tím, že mám hlad, ale mně ten recept připadal lákavý. Švédské brambory asi vyzkouším. Pokud vy taky, tak ať se v kuchyni daří, ať se daří ve všem, co je dnes před vámi. Pěkný den přeje Lenka Šobová.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: V Ústí nad Labem chce majitel zmodernizovat bioplynovou stanici. Policisté v Kadani obvinili dva muže z loupežného přepadení. Poškozené ohrožovali plynovou pistolí. Liberecká archa schání noviny do příbytků pro ježky. Přes den bude většinou skoro jasno až polojasno, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré poledne. Firma Bioplyn Energy chce zmodernizovat bioplynovou stanici v Ústeckých Všebořicích. Po úpravách by mohla přijímat i obtížně zpracovatelné bioodpady, jako jsou například prošlé potraviny, nápoje a nebo jogurty. Investor chce zvýšit kapacitu stanice ze stávajících 8000 tun bioodpadu na 40 000 tun ročně.
4: Součástí projektu jsou taky technologie, které zamezí šíření zápachu do okolí. Všebořická bioplynová stanice vyrábí biometan a organické hnojivo. Podle mluvčí krajského úřadu může veřejnost podávat připomínky k návrhu na modernizaci stanice do 7. října. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha, Český rozhlas.
3: Policisté v Kadani obvinili dva muže z loupeže, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Jak dnes informovala policie na svých webových stránkách, muži při incidentu použili plynovou pistoli a s poškozenými komunikovali s pomocí překladače. V případě prokázání viny jim hrozí až 10 let vězení. Policie zároveň podala návrh na jejich vzetí do vazby. Oba muže před příjezdem policistů zadrželi svědci. Liberecká záchranná stanice Archa poptává noviny a letáky do příbytků pro ježky. Lidé můžou nosit noviny nebo letáky, které mají po rozložení velikost minimálně A2. Stanice využije taky role až tosy savého balícího papíru. Za posledních 6 týdnů přijala celkem 114 ježků, zbytek vypustila do přírody. Pokud lidé malé ježky najdou, neměli by je automaticky sbírat, říká vedoucí Archy Ivana Hansvenclová.
5: Ideálně, když ho třeba nafotí, natočí kousek videa, pošle nám to, my podle toho posoudíme stav toho zvířete, zjistíme také ty okolnosti, takže tam je mnoho kritérií. Takže určitě není záhodno sbírat každého ježka, kterého potkáme.
3: Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmínečné propuštění. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu podle zkušených advokátů může při žádosti o propuštění uškodit.
2: Počasí.
3: Přes den bude většinou skoro jasno až polojasno. Odpoledne začne od západu vysoká oblačnost. Nejvyšší denní teploty od 15 do 19 stupňů. Na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Chomutově v Zahradní ulici se srazila 2 osobní auta. Stále počítejte se zdržením a projíždějte opatrně. A v Lišnici na Mostecku se srazily 2 traktory, které stále blokují plynulý průjezd po místní komunikaci. Přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly dnešní polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, která je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Pojďme na první písničku dnešního dne, ta je z e-mailu. Dobrý den, předem vás srdečně zdravím a všechny posluchače. Dnes prosím o zahrání písničky od Laďky Kozderkové Hello Dolly. Písničku posílám všem přátelům Andělce, Božence, Jarmilce, Honzíkovi s jeho maminkou, Pavlíkovi z Kostelce a taky Františkovi z Kralup a jemu děkuji za hezkou písničku Tu plavbu bílou lodí. Vím, že máte také rád Laďku Kozderkovou. S přáteli si telefonujeme, ale vám nemám jak poděkovat, tak to činím takto. Přeji vám také hodně zdraví, štěstí a všem posluchačům a přátelům. Za zahrání děkuje paní Boženka ze Žatce. Hello.

0: Laďka Kozdarková dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever a tu první písničku na našem telefonu, tedy na lince 475 212 212, už vybírá paní Anička Stuřan. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, hezký odpoledne, já děkuji, že jste si mě vybrali a hlavně děkuji mému manželovi, který je ochotný a milující jak pro celou rodinu, tak pro mě. Stále pořád po 43 letech, který jsme oslavili 16. září, bohužel jsem se nedovolala. A chtěla bych zahrát, když si báječnou ženskou vezme báječný chlap a je to teda i pro celou moji rodinu, pro děti, pro všechny známí, kdo poslouchají, pro vás a vám velice děkuji. Mějte se hezky a hezký den.
0: Paní Aničko, díky za telefon, pozdravte manžela a tahle písnička je tedy jen a jen pro vás. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Michal Tučný a jeho báječná ženská. 12 hodin 20 minut k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další už na naší lince vybírá paní Jarmila. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, paní Renatko. Já bych prosila zahrát písničku od skupiny Grošáci, Nebeský lístek. Myslím, že ty slova jsou úplně nádherný, ty teda se jim povedly. A ona je krásná, jak v originále od skupiny Dire Straits, tak super je i v češtině. Takže posílám to všem, ať se, kterým se to bude líbit, a mějte se hezky.
0: Paní Jarmilko, vy taky díky za krásný výběr. Mějte se a naslyšenou.
1: Naschle.

0: Grošáci a nebeský lístek. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tu další vybírá paní Eliška z Lovosic. Hezké odpoledne. Paní Eliško, slyšíme se? Halo, halo.
1: No, to nebylo nějak slyšet, ale teď už je to dobrý.
0: Budeme hrát Jaromíra Majera, Jsme děti slunce. Pro koho to bude?
1: No, já to posílám všem posluchačům a hlavně mě se ta písnička moc líbí, jak si to.
0: Dobře, tak písnička je připravená, přeji vám krásný den, užijte si ho a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Společnost vám stále dělá Český rozhlas Sever, tak je jeho středeční polední písničky na přání. To další na našem telefonu vybírala i paní Martina z Děčína a bude to písnička od Petra Deska, Přátelství. Ta je pro všechny její přátele a taky všem posluchačům.

přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Petr Rezek a jeho přátelství. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Dobrý den vám i všem posluchačům. Prosím o písničku, kterou bych potěšila nejenom vás, ale i sebe a také Marcelku a Radka, Boženku do Jirkova, Helenku do Dotvínova, Ivetku, ještě Marušky do Děčína a Šistajovic a Hanku do Úval. Posílá to stálá posluchačka paní Maruška z Chomutova. A budeme hrát Karla Černocha a jeho Sen kovbojů.
2: Každý kluk

Karel Černoch a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. K nám do studia se dovolala i paní Hanička z Krásné Lípy. Přála si písničku Jiřího Korna, písničku Dík, a ta putuje pro jeho Venuška k 82. narozeninám a je to vzpomínka, ta píseň taky letí do nebe. Tak a paní Haničko, díky za zavolání a tady je Jiří Korn.

Jiří Korn a jeho dík. 12:41 k tomu pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tady je další z e-mailu, připomínám adresu, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Prosím od píseň od Rudolfa Hrušínského, Šel jsem světem, bude to Pro všechny lidičky od paní Jarky.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, poléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

ten lakomec dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň. Ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrhl.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

skupina Rangers a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď ale k písničkám na přání, protože ty hrajeme každý den mezi 12. a 1. hodinou odpoledne. Teď už je tedy vaše SMSky na čísle 91104. Prosím žampiony a bedle všem posluchačům a taky vám do rádia od paní Marie z Benešova nad Mloučnicí. Tak tady je Jiří Helekal od žampionu k bedle.

0: Jiří Helikál od Žampionu k bedle a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. s Miroslavem Tartárkem, takže se vůbec nic neděje, pokud jste se nedovolali nebo jsem nepřečetla váš e-mail nebo SMSku. A připomínám, že e-maily i SMSky můžete psát klidně v průběhu celého dne. I teď, i v noci. A za malou chvíli už tady budou zprávy, já vám do jedné ještě posílám Eltona Johna a Renáta Filipy. Přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Bílině na Teplicku řeší spor o odstraněné předvolební banery. V lounském kostele svatého Petra dnes odhalí obrazy stvoření světa. Absolutním vítězem soutěže o regionální výrobek roku na Českolepsku se letos stalo Pastrámy řeznictví Landa. Přes den bude většinou skoro jasno až polojasno, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Policie prověřuje oznámení o odstranění předvolebních billboardů v Bílině. Podal ho Tomáš Vandras z uskupení Čistá a bezpečná Bílina. Uvedl, že stavbu zadal firmě, která na ní podle něj dostala povolení. Starosta Bíliny Karel Matuška z hnutí ANO to rozporuje s tím, že šlo o městský pozemek. Konstrukce nebyla správně ukotvená a byla nebezpečná.
3: Tomáš Vandas uvedl, že podal trestní oznámení v souvislosti s odcizením předvolebních banerů kvůli maření přípravy a průběhu voleb a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Podle starosty Karla Matušky stálo reklamní zařízení bez souhlasu města ve veřejné zeleni v městské památkové zóně a město řeší, kdo ho umístil a komu patří. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: V kostele svatého Petra v Lounech město dnes v 5 hodin odpoledne odhalí cyklus obrazů stvoření světa, který zachycuje biblický příběh stvoření a starozákonní proroky. Jeho autor, lékař Vítězslav Vondra, díla o ploše téměř 50 metrů čtverečních letos daroval městu, říká mluvčí města Pavla Kutlu.
4: Kostel svatého Petra není běžně otevřený pro veřejnost a proto jsme se rozhodli vytvořit vlastně i video, kde budou obrazy pana doktora Vondry představené a budou doplněné nějakým hlasem průvodce.
2: Absolutním vítězem soutěže o regionální výrobek roku na Českolipsku se letos stalo Pastrámy řeznictví Landa, které rodinná firma nabízí ve svých prodejnách v České Lípě a Novém Boru. Porota letos vybírala z 67 výrobků od 38 firem a živnostníků, řekla dnes mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Společnost E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu vzrostly výrazně méně, za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun.
0: Počasí.
2: Přes den bude většinou skoro jasno až polojasno. Odpoledne začne od západu vysoká oblačnost. Nejvyšší dnešní denní teploty od 15 do 19 stupňů Celsia a na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na 42. kilometru ve směru na Ústí nad Labem stojí porouchané osobní auto. Očekávejte zdržení a projíždějte se zvýšenou opatrností. A v Lovosicích je stále uzavřená část křižovatky u Lovochemie kvůli stavebním pracem. Není možný projezd dál na Terezín. Sledujte značení objížděk. Tak za Český rozhlas vám přeju příjemnou cestu a příjemný den. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
5: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný, krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, já s tím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete...
1: Ještě budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale i tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, jo, jasně, ale těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat. A teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala. Já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukínce, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě
0: film.
1: Nebyla tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozraďte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržovali, pánové. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakýho, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila?
1: Ne, nezažila.
0: Zatím?
1: No, nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže, ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: A dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba, to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě, jak říkám, neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo? My vás známe od někud. A nevědí, tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku.
1: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka. Ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
2: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to. No?
1: Jde to.
2: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
1: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
2: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání, nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na tři díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty tři, takže jako kdyby to byly tři slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Stumbarführer, něco, že jsem neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
1: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
2: Ano.
1: To se stalo?
2: To se stalo.
1: To mi jak nesedí.
2: No, mě taky ne. A to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas a já říkám, blondětě se to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala. Musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Mm. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
2: No, tak určitě, určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba nikdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie, ono ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a z přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam vlastně širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být i s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, že dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodou.

0: My scénář nemáme. Máme jako kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní. Vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. Mm-hmm. A stárnutí je téma asi pro nás 50 plus všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
1: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
0: Máme dost času, 30. listopadu.
1: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Ten jsem úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film povede, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já
0: ten boj
1: jsem
0: Ouvry,
1: spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: humornou,
0: zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že si na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos Teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla. Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. V Ústí nad Labem vzniká solární elektrárna na střechách 3 bytových domů. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. V noci bude oblačno, teploty klesnou k 7 stupňům a zítra se ojediněle vyskytnou přehánky. Zítra čekáme teploty do 13 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. ČEZ Teplárenská včera zahájila topnou sezonu na Chomutovsku, v Jirkově, Klášterci nad Ohří a v Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne ČEZ topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne 2 dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu Oty Šnepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Na střechách 3 bytových domů v Ústí nad Labem v Brantově ulici vzniká rozsáhlá fotovoltaická elektrárna. Součástí projektu v komplexu s téměř 400 byty budou také tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody a vytápění. O projektu informovala společnost BlueNet. Solární elektrárnu bude tvořit přes 750 fotovoltaických panelů. Vyrobenou energii budou využívat převážně byty a částečně také tepelná čerpadla. Nová městská knihovna v Turnově se slavnostně otevře 6. října, oznámila to mluvčí města Marcela Jandová. Stavba budovy ve Skálově ulici trvala 2 roky a vyšla na víc než 115 milionů korun. Nahradí stávající knihovnu, která už nevyhovuje.
3: Botanická zahrada připravila taky víkendové komentované prohlídky pro veřejnost a vzdělávací programy pro školy, anebo živé ukázky krmení. Sklípkani na výstavě pocházejí z různých částí světa, především z Ameriky, Asie a Afriky. Někteří žijí vysoko v korunách stromů, zatímco jiné druhy v hlubokých norách. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, kránu až zataženo a od západu bude pršet. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 7 až 4 stupně Celsia. Zítra čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm a nebo přehánkami. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Aktuálně se stala nehoda v ulici Zlatá stezka ve Vaňově u Ústí nad Labem. Srazila se tam 2 osobní auta, tak v daném úseku projíždějte se zvýšenou opatrností a očekávejte případná zdržení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Máme tu středu 23. září od 6 hodin ráno také podzim. Svátek dnes se slaví Berta a narozeniny rocker Bruce Springsteen. Tak přejeme všechno nejlepší a začíná nám na Českém rozhlase Sever dnešní pohodové odpoledne. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak velké jsou bouřkové mraky? Podíváme se na to v seriálu Co v učebnicích nebylo. Děti z celého světa se zapojili do přípravy výstavy, která se uskuteční v říjnu v Mostě. Posílají krabice s tím, co je pro jejich region typické. Podrobnosti přidáme zhruba za 15 minut v typech pozvánky pro malé, středně velké i velké posluchače a v seriálu Slavní Severočeši se dozvíte, kdo byl Franz Eduard Strache a přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívá nám Michal Tučný nebo Radek Tomášek.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Michal Tučný, jeho slavná báječná ženská písnička, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Odhadnout ze země, jak velké jsou mraky, natož bouřkové mraky, to já myslím, že je to skoro nemožné, ale Martin Písařík v seriálu Co v učebnicích nebylo, se o to přeci jenom pokusí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Věra Martinová, O pane náš, pokračovat brzy bude kapela Korea na 14 hodin, přesně 21 minut posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní pohodové odpoledne. Děti ze škol z Madagaskaru, Izraele, Kanady, pobřeží Slonoviny nebo Bali posílají do škol po celém světě krabice s věcmi typickými pro jejich kulturu a region. Reagovali tím na výzvu mostecké školy Amaschool, která chtěla propojit Montessori školy na všech kontinentech. Teď se všechny krabice schází v Mostě, kde vznikne mezinárodní výstava s názvem Culture Box. Oblastní muzeum v Mostě ji zahájí 9. října.
1: Dali jsem jejich kartičky, nějaký jejich symboly, je na nich jejich vlajka, jejich národní kytka.
2: Z korálu vyrobená čelenka na hlavu. Pak tady máme mini buben.
3: Ukazují mi žáci Amaschool Dorota, Adam a Nicole, co obsahuje krabice ze školy z pobřeží Slonoviny. Následně jsme otevřeli Culture Box od dětí z Izraele.
1: Tak tady máme nějakou sponku do vlasů a na ní jsou různé ozdůbky, které namalovaly ty děti. Máme tu i nějaký mejdlíčko, který vyráběli oni, hru.
3: Svou krabici naplnili také děti z mostecké školy.
1: Dali jsme tam nějaký naše vlastně pochoutky.
2: Například pardubický perník.
4: Nebo třeba jsme ušili přímo vlastnoručně krtečka a dali jsme ho tam.
3: Mostecká Amaschool chtěla propojit děti ze stovek Montessori škol po celém světě, říká Anna Rosenberg.
5: Začalo se to tady v Mostě na Amaschool. Chtěli jsme ukázat, jak my tady máme krásně v Česku, jak vypadá naša škola a chtěli jsme připojit naše žáky s žákami po celém světě.
3: Krabice, které děti kdesi ve světě naplní, neputuje rovnou do Mostu, ale do jiné Montessori školy. Například z Tanzánie na Bali, z Bali do Velké Británie, odtud do Švýcarska a nakonec do Mostu. S kulturou a tradicemi jednotlivých regionů se tak seznamují nejen děti v Mostě.
5: Cestuje zatím přes, myslím, 80 boxů po celém světě. Boxíky putují mezi několika školami. Balík z Švýcarska poletěl do Švédska, pak poletěl do Británie a z Británie má docestovat do nás do České republiky.
3: Vysvětlila Anna Rosenberg. Desítky krabic od dětí z celého světa si budou moci prohlédnout od 9. října i návštěvníci oblastního muzea a galerie v Mostě. Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Jana Kratochvílová, Mám ráda tvůj smích, brzy nám bude zpívat a Václav Neckář, máme 14:30 a tak v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever pro vás máme připraveny další tipy. Jak to vypadá za zdmi takzvaného káčka, si asi většina z nás jen představuje. Ne, nebojte se, nebudu vás tam teď zvát. O práci lidí, kteří se snaží pomoct drogově závislým v Drug Out Clubu, se víc dozvíte dnes už za půl hodiny, tedy v 15 hodin v infocentru města Ústí nad Labem na Mírovém náměstí. Už za hodinu můžete s nejmenšími dětmi vyrazit do mateřského centra Duhová kulička v Mostě na cirkusové odpoledne. V 15:30 tam začne odpoledne plné zábavy a her, pohybové aktivity pro nejmenší. Městská knihovně v Děčíně zase nabídne akci s názvem Čtecí babička a kreativní dílnička. Na děti čeká čtecí babička, která jim přečte příběh z vybrané knihy. Po pohádce se pak budou moct vyzkoušet svou kreativitu v malé výtvarné dílničce a začátek je opět v 15:30. Když už jsme v Děčíně, připomenu pravidelnou živou křížovku a koncert v Křížově ulici. Dnes živě zahraje Petr Kadlček, který ač překročil 70 let, stále téměř denně koncertuje. Zahraje tedy frontman skupiny Naturál a autor hitu Já na to mám. Začátek je v 18 hodin. A Děčín do Třetice, tentokrát něco pro romantiky. Růžová zahrada Posetmění od 20 hodin. Projděte si romantickou růžovou zahradu za svitu svíček, zvuku tryskajících fontán a živé hudby. Procházka spojovací chodbou do kostela. Účinkují Čertkus. Možná už jste někdy viděli oživené staré černobílé fotky a pohlednice měst, zajímavých míst nebo dokonce vaší rodiny. Ze sbírky Jaroslava Richtaříka vznikl takto film Lounská romance a promítat se bude dnes v 19 hodin v městské knihovně v Lounech. A nakonec tu mám jednu zrušenou akci, a to přednášku Adama Widnera v Litvínovské citadela. Témata bez hranic, velká válka. Zrušený večer je bez náhradního termínu a vstupenky vracejte tam, kde jste je zakoupili.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Radek Tomášek, slavný boxer, 14 hodin a 40 minut. A pokud bydlíte v Rumburku nebo v blízkém okolí, tak teď zbystřete. Je tady totiž další slavný severočech, kterého nám představí Milan Knotek. A dnes to bude Franz Eduard Strache.
1: Slavní severočeši.
2: Starosta severočeského města, podnikatel a průkopník fotografie. Takový byl Franz Eduard Strache, který se narodil v roce 1815 v Rumburku. Nejprve se zabýval obchodováním, pak ho také oslovila politika a umění. Už ve 40. letech 19. století se zabýval takzvanou daguerotypií. Podle některých zdrojů patřil k průkopníkům fotografie u nás. Později se prosadil také jako novinář. Vydával regionální tiskoviny, které formovaly veřejné mínění na Šluknovsku. V politice se dlouhodobě angažoval za zájmy německy mluvícího obyvatelstva v Čechách. V revolučním roce 1848 působil ve Vídni jako člen představenstva Spolku Němců z Čech, Moravy a Slezska. V letech 1850 až 56 byl starostou Rumburku. Jeho hlavním úkolem bylo transformovat město ze starého podanského systému na moderní samosprávný celek. Podporoval rumburské textilní výrobce, řemeslníky i místní spolky. Potom byl zvolen do Českého zemského sněmu. V pozdějších letech svého života opustil severní Čechy a přesídlil do Vídně, kde působil jako respektovaný hospodářský a finanční expert. Zemřel zde v roce 1894.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ivana Vondráčková, když zabloudíš, tak zavolej. 14 hodin 49 minut. S vámi je stále Český rozhlas Sever. Slouží jako spojka mezi strážníky, obyvateli a lidmi ze sociálně vyloučených lokalit. Asistenti prevence kriminality mají za úkol především předcházet konfliktům a přestupkům. V Liberci působí od roku 2018 a město chce službu udržet i nadále. Počet ale navyšovat nebude, a to i přesto, že získalo dotaci od ministerstva vnitra. Podrobnosti teď rozebereme s redaktorkou Kateřinou Kubičkovou, které přeji pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kolik je aktuálně v Liberci tedy asistentů?
1: Je jich celkem 5. Tolik asistentů bylo vedení města ochotné platit z vlastního rozpočtu po tom, co v loni v listopadu skončil evropský dotační program. Z něj město čerpalo peníze na asistenty od roku 2018. Podle výše příspěvků se taky v průběhu let měnil jejich počet. Na začátku jich bylo 5, potom 10. Později magistrát snížil počet na 8 a v loni po skončení dotace ubral ještě další 3.
0: Kateřino, proč se počet aktuálně nebude měnit?
1: Podle primátorovy náměstkyně Martiny Teplé, zvolené za hnutí ANO, je dotace koncipovaná tak, že má sloužit na spolufinancování stávajících asistentů. Od ministerstva vnitra dostane Liberec zhruba 1 milion 100 tisíc korun. Roční náklady na provoz služby odhaduje na 2 miliony 300 tisíc. Dotace tak pokryje přibližně polovinu.

0: No, magistrát zároveň nechce podle Teplé počet asistentů zvyšovat, protože neví, zda na ně bude ministerstvo přispívat i v dalších letech.
1: Co přesně mají asistenti tedy ve městě za úkol?
0: Vyráží především tam, kde hrozí konflikt nebo narušení občanského soužití. Jejich úkolem je předejít konfliktu nebo přestupku. V parcích například upozorňují návštěvníky, aby po sobě uklízeli a nepřespávali na lavičkách. Často působí taky v sociálně vyloučených lokalitách, kde komunikují s obyvateli ubytoven i starousedlíky. Situaci můžou prověřit, zdokumentovat a lidem vysvětlit, jak mají postupovat. Podle potřeby se následně obracejí na městskou policii. Nemůžou ale udělovat pokuty.
1: Prozradila kolegyně redaktorka Kateřina Kubičková. Děkujeme a naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Valdemar Matuška, holky, já mám všechny rád. Nám se blíží další zprávy Českého rozhlasu Sever. Informace od nás z regionu pro nás bude mít kolegyně Barbora Kučerová. Ještě mezi tím nás čeká třeba Michal Šindelář nebo Billy Joel.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na kopci Jitrovník u Šluknova na Děčínsku se v sobotu otevře nová rozhledna. Ve Všebořicích v Ústí nad Labem chce majitel zmodernizovat bioplynovou stanici. Turnov zná termín otevření nové městské knihovny, kterou vyplavila voda. V noci bude oblačno, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra se ojediněle vyskytnou přehánky a teploty budou do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Na kopci Jitrovník u Šluknova na Děčínsku se v sobotu po více než 120 letech otevře nová rozhledna. 31 metrů vysoká stavba by mohla přilákat nejen do Českého Švýcarska, ale i do šluknovského výběžku více turistů. Řekl to dnes starosta města Šluknov Tomáš Kolonečný z Hnutí Stan. Stavba se po otevření stane nejsevernější rozhlednou v Česku. Za dobrého počasí odtud lidé dohlédnou na Sněžku i na Klínovec. Firma Bioplyn Energy chce zmodernizovat bioplynovou stanici v Ústeckých Všebořicích. Po úpravách by mohla přijímat i obtížně zpracovatelné bioodpady, jako jsou například prošlé potraviny, nápoje nebo jogurty. Investor chce zvýšit kapacitu stanice ze stávajících 8000 tun bioodpadu na 40 000 tun ročně.
2: Součástí projektu jsou taky technologie, které zamezí šíření zápachu do okolí. Všebořická bioplynová stanice vyrábí biometan a organické hnojivo. Podle mluvčí krajského úřadu může veřejnost podávat připomínky k návrhu na modernizaci stanice do 7. října. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: O zájmové kroužky středisek volného času v Libereckém kraji je letos opět zájem. Střediska v letošním roce přidala nové kroužky nebo nabídla více termínů. Například Žlutá ponorka v Turnově nabízí 90 kroužků, o 10 více než v loni. Nová městská knihovna v Turnově se slavnostně otevře 6. října. Oznámila to mluvčí města Marcela Jandová. Stavba budovy ve Skálově ulici trvala 2 roky a vyšla na víc než 115 milionů korun. Nahradí stávající knihovnu, která už nevyhovuje.
3: Moderní obloukovitá konstrukce má 4 patra. Je tam několik místností s knihami, studovny a dětská herna. Na jedné vnější stěně se promítají filmy v přilehlém letním kině. Knihovna měla být otevřená už od začátku září. Přívalový déšť ale poničil stěny, část nábytku, počítačové systémy a zhruba 1000 knih. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, kránu až zataženo a od západu začne pršet. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 7 až 4 stupně Celsia. Zítra čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm a nebo přehánkami. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D10 na 66. kilometru ve směru na Prahu u Příšovic je uzavřen levý jízdní pruh, tak tam počítejte se zdržením. A na dálnici D8 na 46. kilometru ve směru Ústí nad Labem dejte pozor. Pohybují se tam na vozovce lidé, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. A v Žatci v ulici Plzeňská je nehoda 2 osobních aut, tak i tady opatrně. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: První letošní podzimní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever teď už může pokračovat a my za malou chvíli pro vás budeme mít další díl řidičské abecedy. Tentokrát ale uděláme takovou malou výjimku, nečekají vás žádná pravidla. Dozvíte se, které nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Také se podíváme do Teplic. Obyvatelé se dnes můžou zúčastnit prvního veřejného projednání aktualizovaného plánu městské mobility. Co si pod tím máme představit, tak to si řekneme už za malou chvíli a v tipech se objeví jména jako třeba Daniela Kolavřová, Vašek Noit Bárta nebo Andrea Kalivodová. No a k tomu přidáme opět písničky, které nestárnou. Tentokrát nám budou zpívat Věra Špinarová nebo o něco později skupina Olympic. Teď už je ale připravená, nebo jsou připraveni Eláni a Kočka.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Věra Špinarová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Severa. Georgi, 11 minut po 15. hodině. V zářijovém seriálu o řidičích a řidičských abecedách a našich chybách, které děláme na silnicích, si dnes uděláme takovou malou odbočku a řekneme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má teď Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. A zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku, to znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tolik tedy naše řidičská abeceda. Zítra si řekneme, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky. Teď už ale Tina Turner.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: V hudebním programu Českého rozhlasu Sever Dalibor Janda následovat bude třeba ABBA nebo Lucie Bílá s Petrem Habkou. 15 hodin a 20 minut, ale teď se opět zastavíme u nás v regionu. V Teplicích aktualizují plán udržitelné dopravy. Dnes ho město představí na veřejném projednání a zapracuje do něj případné připomínky. Setkání začíná v 6 hodin, sledovat ho bude také naše reportérka Jana Vitásková, kterou teď zdravím ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co si vůbec představit pod termínem plán udržitelné městské mobility?
1: Tak to je strategický dokument, který navrhuje, jak co nejlíp vyladit dopravu ve městě. V tomto případě tedy v Teplicích. Řeší osobní i nákladní dopravu, taky MAD, chodce, cyklisty nebo třeba parkování. Má pomoct snížit dopravní zácpy nebo podpořit bezpečnost v dopravě, taky snížit její negativní vlivy na životní prostředí a přispět k vyšší životní úrovni obyvatel města. Na vzniku se podílejí odborníci i samotní obyvatelé.
0: Kam mají dnes zájemci tedy o další informace přijít?
1: Do hlavní budovy Teplického magistrátu na náměstí Svobody, konkrétně do sálu zastupitelstva od 6 hodin do zhruba 8 večer. Od zástupců města, magistrátu a zpracovatelů plánu se dozvědí o připravovaných změnách v plánu dopravy v Teplicích. Podle náměstka pro dopravu Tomáše Hadvigy z hnutí ANO se bude mluvit o současném stavu dopravy, vytíženosti parkovacích míst, o posunu od předchozího plánu udržitelné dopravy, na kterém město pracovalo od roku 2018 a ministerstvo dopravy ho schválilo v roce 2023. Město také představí parkovací pocitovou mapu, do které můžou lidi vyznačovat místa, na kterých mají potíže s parkováním, a samozřejmě se zapojit do diskuze o aktualizaci plánu udržitelné dopravy v Teplicích.
0: Zjistila naše kolegyně Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Sedíte ještě v práci a vaše pracovní doba měla končit v 15 hodin, tak pozor, už máme půl čtvrté a pokud ještě nemáte program na dnešní odpoledne, teď jsou před námi druhé tipy a ty dnes budou bohaté na slavná jména a ještě je tu také společný začátek pro všechny následující akce a to 19. hodina. Dnes pokračuje v Jirkově na zámku Červený Hrádek festival Hudební setkání. Tentokrát to bude večer pod názvem Bájná knihovna, večer hudby a mluveného slova. Nedávnou jubilantku, herečku Danielu Kulářovou, doprovodí hudbou a hrou na citaru Michal Miller. Panující zlatý slavík Václav Neubarta přijede dnes s kapelou Backback Clan do kulturního domu Střelnice v Rumburku. Kdo chce zpěváka poznat v jeho oblíbené rockové poloze, může zavítat na tento koncert. Zůstaneme u stejné hudby a já vám nabídnu pro změnu koncert Andreje Kalivodové and Fashion Strings. Znalci a příznivci slavné operní pěvkyně se teď asi diví, ale je to tak. Nespoutaný hlas je novým rockovým koncertním projektem roku. Když se operní diva promění v rockovou hvězdu. Připravte se na hudební explozi emocí, energie, naprosto jedinečného spojení dvou světů této slavné mezzosopranistky. Vše navíc doprovodí smyčcové kvarteto složené z krásných virtuozek. To nejdůležitější nakonec Chomutov městské divadlo. Haló, tady máma. To je zase pro změnu nové travesty show skupiny Techtle Mechtle, tentokrát v Klášterci nad Ohří v kulturním centru. Nakonec přidám dvě divadla, dramatizace románu Pan Theodor Munchtok od Ladislava Fuchse, monodrama o několika zimních dnech v protektorátu, příběh muže, který své zoufalství přetvořil v přípravu na to nejhorší. Divadelní spolek Klas v Mostě ve studiu 3. A možná nejzajímavější kulturní pozvánku mám teď do divadla města Ústí nad Labem. V rámci festivalu Na Havla se pokusí divadelní režisér Filip Nukols zinscenovat během jediného večera divadelní text Václava Havla Chyba, odehrávající se ve vězeňské cele. K dispozici bude mít několik herců a zbytek obsadí diváky. Někteří si dokonce zahrají po boku profesionálu. Nakonec ještě jednou tedy připomenu, všechny tipy, které jsem teď pro vás měl, mají společnost. Společný začátek v 19 hodin.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Olympic, Petr Janda, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a slavný Dynamit. Teď přesně 15 hodin a 39 minut. Máme tady stále středu, 23. září, jak už jsem říkal, dnes slaví svátek Berta, přejeme všechno nejlepší a máme tu také první podzimní den. A právě na začínající podzim jsme se vás dnes ptali v pravidelném pořadu Dáme řeč a povídali jste si o tom, jestli máte nebo nemáte rádi podzim a proč, se Zdeňkem Lukeslem a dovolala se i posluchačka Ivana Skadaně.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tak co
1: já
2: vy?
1: Já miluji podzim.
2: Fakt? Jsme dva.
1: Miluji, ráda se procházet sadem, courat se tím spadaným barevným listím. Krásně voní kuřeněně. Jsem tam zapomenutá švestka na struně. Samozřejmě neumytá, upřená do dlaně a rovnou do pusy. Jablíčko. Zrovna tak, utřený do dlaně a rovnou do pusy. A nikdy jsem neměla nic, žádné problémy. No a potom natrhat ty šípky a když se přijde domů, tak z nich se potom dělá báječná marmeláda. A pak si uvařit čaj, kápnout, ale jenom kápnout, trošku rumu, ukrvit si kus chleba a namazat ho sádlem se škvarkama.
2: Já, to zní
1: krásně. A to je takovej podzimní krásný pocit, že si to neumíte vůbec ani představit.
0: Tak chutě nám dělala Ivana Skadaně, mě taky připomněla, že mám ještě doma obalenou jabloně a musím pozbírat všechny jablíčka, ale co zítra? Honza Nedvěd slaví kulaté 80. narozeniny. Máte rádi písničky od bratrů Nedvědů, kterou máte nejradši, kterou znáte třeba nazpaměť a umíte si i zahrát třeba nějakou písničku na kytaru? Setkali jste si někdy s Honzou Nedvědem přímo osobně? Už teď pište na e-mail damerec@rozhlas.cz nebo zítra po 9. hodině zavolejte přímo do studia na telefon 475 212 212. U nás teď už pokračuje zpěvačka Jerry Halliwell, také jedna z členek skupiny Spice Girls, 15 hodin 41 minut. Stále hezké odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: cestu.
1: Pavel Bobek na Českém rozhlase Sever, brzy bude pokračovat Petr Bende, stále hezké středeční odpoledne. Zastupitelé v Krkonošském Harachově budou dnes rozhodovat o důležité změně územního plánu. Pokud ji schválí, dají tak prakticky zelenou stavbě velkého hotelu se službami. Jednat budou i o dalších důležitých bodech. Teď nám o nich poví víc redaktorka Johana Tománková, kterou zdravím, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já začnu změnou územního plánu, která povoluje stavbu velkého hotelového komplexu, který může mít až 7 pater. Má tam být přes 200 pokojů, wellness, ordinace a jiné prostory na rekonvalescenci. Hotel má vzniknout v lokalitě Nový svět, kde v současnosti už 2 hotely jsou. Změna územního plánu výrazně zvětšuje možnosti zastavitelnosti pozemku.
1: Jaké výhody by se změny územního plánu plynuly pro město?
2: O změnu územního plánu usiluje společnost Five Star, která chce hotel postavit. V případě, že zastupitelé změnu schválí, musí společnost uhradit veškeré náklady na změnu. Kromě toho by také měla postavit novou silnici vedoucí k hotelu. Silnice bude v Harachově současně sloužit jako obchvat centra. Další výhodou je také smluvně zakotvená povinnost investora postavit v Harachově nové zdravotní středisko zaměřené na rehabilitace. O tom a i dalších důležitých bodech budou dnes jednat zastupitelé od 17 hodin v kulturním centru.
1: Johano, co dalšího budou projednávat?
2: Dalším důležitým bodem je schválení spolupráce s majitelem, který před časem koupil od města bývalou celnici na českopolské hranici. Ten tam chce postavit hotel a kasino a město s investorem má v některých stavebních a provozních činnostech spolupracovat. Zajímavé ale je, že město celnici tehdy prodávalo s tím, že má kupec zaplatit nejdřív pouze 5% z požadované ceny, která byla zhruba 60 milionů korun, a zbytek měl doplatit až potom, co město změní územní plán tak, aby v místě celnice mohl ten hotel vůbec stát. K tomu ale zatím ještě nedošlo.
1: Zjistila naše liberecká redaktorka Johana Tománková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Petr Benda, jeho skutečná nekonečná láska. 15 hodin skoro 53 minut a pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever a po 16. hodině také oblíbená humoriáda. Hostem dnes bude Kateřina Macháčková. Připravte si telefony, ještě předtím Barbora Kučerová, zprávy Českého rozhlasu Sever. Já se těším po 17. u pořadu Den v kraji opět naslyšenou.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí kůl.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Rybníček u nákupního střediska ve Varnsdorfu na Děčínsku čeká proměna. V lounském kostele svatého Petra dnes odhalí obrazy stvoření světa. V Novém Boru přibyla parkoviště, kde musí řidiči použít parkovací hodiny. V noci bude oblačno, teploty klesnou k 7 stupňům a zítra se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Varnsdorf na Děčínsku se pustil do proměny okolí rybníčku obchodního centru Byla. Jeho úprava, včetně stavby mola, navrhli lidé v rámci participativního rozpočtu. Do něj uvolňuje město každý rok peníze, za které uskuteční nápady obyvatel na vylepšení veřejného prostoru.
3: Jako první přijdou na řadu podle mluvčího radnice Tomáše Seckého úpravy břehu rybníčku a pak jeho vypuštění a výlov. Úprava rybníčku i jeho okolí vyjde na 3,5 milionu korun bez DPH. 2 850 000 přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj a zbytek pokryjí finance z participativního rozpočtu. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V kostele svatého Petra v Lounech město dnes v 5 hodin odpoledne odhalí cyklus obrazů stvoření světa, který zachycuje biblický příběh stvoření a starozákonní proroky. Jeho autor, lékař Vítězslav Vondra, díla o ploše téměř 50 metrů čtverečních letos daroval městu, říká mluvčí města Pavla Kutlu.
4: Kostel svatého Petra není běžně otevřený pro veřejnost a proto jsme se rozhodli vytvořit vlastně i video, kde budou obrazy pana doktora Vondry představené a budou doplněné nějakým hlasem průvodce.
2: Řidiči v Novém Boru si musí dát pozor na nový parkovací režim. Na parkovišti vedle Krystalu a parkovišti generála Svobody u městské knihovny jsou nově vyžadované parkovací hodiny. Oznámilo to vedení města na svých webových stránkách. Cílem je zajistit větší rotaci aut a lepší krátkodobé parkování v centru. Časové omezení platí pouze ve všední dny, a to od 8 do 17 hodin. A maximální doba parkování je 60 minut.
0: Počasí.
2: Dnes v noci bude většinou oblačno. K ránu čekáme zataženo a od západu začne pršet. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Na horách bude 7 až 4 stupně Celsia. Zítra čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm a nebo přehánkami. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 16 stupňů. Na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dnes v noci bude většinou oblačno. K ránu bude zataženo a od západu začne pršet. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů. Jasně. Ústí nad Labem na kruhovém objezdu pod Větruší stále probíhá vyšetřování dopravní nehody. Mezi Mostem a Havraní také kvůli nehodě očekávejte delší zdržení. Nehoda je i v Liberci v ulici Kubánská. Srazila se tam 3 osobní auta. A ve Stráži nad Nisou v ulici Kateřinská probíhá vyšetřování srážky osobního auta a motocyklu. Za Český rozhlas přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Končí.
5: Kámo, nalíkají.
6: Slyšme z toho strudana.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
9: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
8: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
0: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu. Věřím, že je lahodná.
1: Ano,
0: jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál. A já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka. Děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám. Dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako pro jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné.
0: Mně to ku podivu
1: docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jako dítě, já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila. A já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně sklouzla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám.
0: S Rudou hvězdou na čele.
1: Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly. Já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsem vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem skoro baletka.
0: Jednou špičkou a teď se
1: ano,
0: s tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče. Na provaz jsem se vůbec netroufla. Takhle, no.
0: No prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takovej tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle U hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
1: Ne, to je úplně jiný.
0: Grand Prix.
1: Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano,
1: no.
0: Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, a je takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím châteauneufským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, jeli tam člověk díl, tak si zvykne, nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6 dvou let, asi tak. Nebo jsme byli starší nic. Tak tam je říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Jiris Horníček, pá, pá, pá. Už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme
0: přirozeně.
1: Se smát.
0: Budeme Vesela. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova, ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
1: Bezdomovci, Gott a... Ne.
0: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky?
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková? Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humoriádě.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no, měla jsem takový čerstvej, nakrátko jako účes.
2: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano, pán pašoval, ve švestkách,
2: ano,
3: v datých
2: a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si
3: ano,
2: ho.
3: Ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se to tehdy všechno nepašovalo,
3: že? Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78,
2: ještě
3: možná.
2: Ještě dál.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječnej. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není tady to by byla docela velká role, no. Ale není blbých rolí.
2: Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkujeme.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji. Ano, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme zapsáno.
3: Děkujeme.
2: A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle, zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím i vynikající baletku, paní Macháčko.
3: Ano, no to teprve se musíte
2: to
3: přijít
2: se
3: podívat.
2: Hinca ukáže.
3: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky pokračování.
2: Pokračování
6: s Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno.
6: Zdravím vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme, paní Líba.
2: Děkujeme i za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
8: Podne, dámy pana.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoloty. A já bych si přál též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno. Mějte
3: jako
2: si.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No tak, já bych si taky poprosil Zlatýho Káju, tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
2: Jirko, mějte se.
9: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
10: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a já sám jsem týden už nejet.
11: Hele, vypadni odsud, ale tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
10: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
11: No co kecáš? Jaká mafie?
10: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukrad mi boty.
11: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedím.
10: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
11: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
10: Prdlej, svohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
11: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
10: Kde to je, to neznám.
11: A znáš, to je ten vybydlený barák. Jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
10: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence a není tam hnutí.
11: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
10: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
11: Ty seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
10: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát, že večer člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
11: Já jsem v pořádný krabici nespal, ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
10: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
11: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
10: Ne. Táhni včelko májo.
11: Víš, co zvala ta lůza na mě, když mě vynášeli z baráku?
10: Uf, uf, to je tíha.
11: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
10: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
11: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Sedal na drogy.
10: Ale kde na to bere?
11: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. Jo, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
10: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn už syčí z trouby ven.
11: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
10: No, tobě to taky kecá dobře.
11: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
10: Ani ty sám ne?
11: Já jo, já furt ještě.
10: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
11: Nebaví.
10: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
11: Jo.
10: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty, svoje zuby pořád?
11: Teď mám Šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
10: Co dělají?
11: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koučou, ne?
10: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
11: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
10: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
11: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
3: Ano, Josef Skupa.
2: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
3: Ano.
2: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No, no tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovkyně.
1: Abychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: To poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli vězi jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak
2: ano,
1: a celá
2: to
1: je tady
2: úžasný.
1: S námi potom všem Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam
2: ano.
1: Seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím, a to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Neměl to ten takovej ten pel toho.
1: No, ale prvního. Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 silvestru. Mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo no. To měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Pána.
2: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma. No.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky
2: ano.
1: Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ne, ano, právě, nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Po smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: tak. Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Klkavým. Vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuju moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
2: ano.
1: Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to bude jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láhve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necinká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš to víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Hmm. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páry.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem jen naposled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Hele. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek u spořitelny, nebo co?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Hele, dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Neťo, pojď sem. Já si myslím, že my dva bychom měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
9: Vy zprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, můžeme ve čtyřech, no.
9: Kdybych včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak to tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočkej!
7: Hey, zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď to tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu, mm-hmm, a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, dáme v Plískanice, jo, obrovský zima prostě v závě a tady a teď jede prostě jeep a tam je ten náměstek a jo, ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, pač tam hraje výtvarníka. Dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? A on prosím, Bohu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kamoš na hovno. V tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako, a po něj po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něj lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudru kapitán. Ne, soudru, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudru, já jsem řekl soudru, tak soudru. Ne, musí říct pane, jo, tak dobře. Akce, ano, pane, nebo soudru? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svěma. Jirko, s kolaborantama, Vy to byli svině, ne? No jo, vy jste říct s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak bože.

0: Vrátili se s kolaboranty, režíroval Žižkovský dobytek.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš něco?
3: Ano, já jich mám moc. A mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak, a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem. Jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
2: Režisér asi skameněl někde vzadu.
3: To všichni. Aha.
2: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová, hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
2: dobrý
3: děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne.

0: Haló, my vás slyšíme. Jste tam?
1: Slyšíte nás?
0: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
2: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovozdí, volám kousek od Limburka, to paní Machalečková bude
1: je,
2: znát.
1: Ano, to znám, to znám.
2: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. Ale tím pádem bych byl asi pro pokračování.
0: Mm-hmm.
2: Ano. Člověk má doposlout to, co načal, že?
0: Mm-hmm.
2: Tak jo, a pod palmovkou, taky jsme se viděli, to už ještě díl s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
0: I vy,
1: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
0: Dobrý den, kdo je s námi?
3: Vladislav Kurtej Šumperk.
0: Vladislave, koho jste si vybral?
3: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
0: Takže Ačko.
3: Ačko.
0: Dobře, děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Mohl by přidat přáníčko?
0: No, když to bude rychlé.
3: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
0: Aha.
3: Jmenuje se Simonka.
0: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo ne, posluchačům, ne. Tak Simonka tak, má ano. Vaše slova i určitě
1: ano, v závěru humoriády dnešku.
0: Ano.
1: Ano.
0: Náš dům je jedna rodina.
1: Ano.
0: To je téma, které si dáme s Jitkou Malavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
1: Opravdu?
0: Ačko, no jistě.
1: No to je,
0: no jistě.
1: Tleskám
4: jistě. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
0: Času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina ano. Macháčková byla s námi.
1: Ano.
0: Stylově se loučíme.
1: Ano. S pádem bobem.
0: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se ano. Mějte krásně. Pavel ano. Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
1: Mějte se moc krásně.
0: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: se.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedmnáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Obyvatelé Teplic se dnes můžou zúčastnit prvního veřejného projednání plánu městské mobility. Obnova dlouhé ulice v Litoměřicích má být podle radnice hotová příští rok na jaře. Regionálním výrobkem roku na Českolipsku je pastrámy z rodinného řeznictví Landa. V noci bude oblačno, teploty klesnou k 7 stupňům a zítra se ojediněle vyskytnou přehánky. Zítřejší teploty 13 až 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Teplice aktualizují plán udržitelné městské mobility. Obyvatelé města můžou dnes od 6 hodin odpoledne sdělit své připomínky na prvním veřejném projednání v budově radnice na náměstí Svobody. Město o tom informuje na svých sociálních sítích.
4: Na webu Teplic je potom dopravní anketa, kde každý může vyplnit pocitovou mapu parkování. Lidi tam můžou označit třeba místa, kde jsou podle nich problémy s parkováním, lokality, kde je možné kapacitu zvýšit, ulice, kde by mohlo pomoct zjednosměrnění, anebo oblasti, kde zvýhodnit placené parkování pro rezidenty. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Žulové kostky různých barev a formátů nahradí v dlouhé ulici v Litoměřicích asfaltový povrch. Celková obnova ulice má být podle radnice hotová příští rok na jaře. První část ulice má být dokončená v polovině listopadu. Poté naváže další úsek ulice, říká mluvčí města Michaela Rosypalová.
5: Další etapa naváže potom od Dominikánské ulici k Velké Dominikánské ulici. Kompletně hotovo by mělo být v dubnu, nejpozději v květnu příštího roku.
2: Na jaře v ulici přibude také 22 vzrostlých jilmů. Celkové náklady radnice vyčíslila na 25 milionů a 200 tisíc korun bez daně. Absolutním vítězem soutěže o regionální výrobek roku na Českolipsku se letos stalo pastrámy z řeznictví Landa, které rodinná firma nabízí ve svých prodejnách v České Lípě a Novém Boru. Porota letos vybírala z 67 výrobků od 38 firem a živnostníků, řekla dnes mluvčí Českolipské radnice Kateřina Kňákal-Brožová. Česká Lípa soutěž poprvé vyhlásila v roce 2019. O rok později se připojil sousední Nový Bor. Zájem o soutěž každý rok stoupá. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu s 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a v srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí.
3: Počasí.
2: V noci bude většinou oblačno, kránu až zataženo a od západu začne pršet. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 7 až 4 stupně Celsia. Zítra čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici v obci Studenec na Semilsku probíhá vyšetřování nehody. Havaroval tam motocykl a na místě už by měly být záchranné složky. A taky mezi Českou Kamenicí a Chřibskou je nehoda osobního auta. Místo je průjezdné, ale buďte opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Stále krásný první podzimní den, středu 23. září. Posloucháte Český rozhlas Sever a u nás teď začíná Den v kraji.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn aktuálních regionálních informací si na dnešek připravila Barbora Kočerová.
2: ČEZ Teplárenská v úterý zahájila topnou sezónu v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a v Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne ČEZ topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení. Ústecká radnice vytvoří na severní terase téměř 180 nových parkovacích míst. Podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO se rozšíření týká ulic Verichova, Voskovcova, Burianova, Marvanova, Herecká a na Ovčárně. Náklady na vybudování nových míst jsou přes 22 milionů korun. Botanická zahrada Teplice po 4 letech znovu vystavuje sklípkany. Letos představuje 60 druhů těchto velkých pavouků. Návštěvníci je uvidí ode dneška ve vstupní hale do skleníků.
3: Někteří žijí vysoko v korunách stromů, zatímco jiné druhy v hlubokých norách.
2: Výstava potrvá do 11. října. Divadlo města Ústí nad Labem dnes od 7 hodin uvede v rámci festivalu na Havla hru Václava Havla Chyba. Vznikne přímo na jevišti a bude mít premiéru i derniéru současně. Podle pořadatelů se už nikdy ve stejném složení konat nebude. Režisér Filip Nukos se na inscenaci nemůže připravit. Své herce totiž pozná až na místě. Podle Nukose je to poprvé, co se na něčem takovém podílí.
4: Je to takový happening spíš, kde se všemi účastníky se pokusím za hodinu a půl vlastně nastudovat tu inscenaci.
2: Na kopci Jetrovník u Šluknova na Děčínsku se v sobotu po více než 120 letech otevře nová rozhledna. 31 metrů vysoká stavba by mohla přilákat nejen do Českého Švýcarska, ale i do šluknovského výběžku více turistů. Řekl to dnes starosta města Šluknov Tomáš Kolonečný z hnutí STAN. Stavba se po otevření stane nejsevernější rozhlednou v Česku.
1: Aktuální regionální informace si připravila Barbora Kočerová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Tak to byla ve vysílání Českého rozhlasu Sever v pořadu Den v kraji Marie Rotrová, její slavný hit s názvem Markétka. A teď už jdeme na sportovní informace. Děti od 5 do 10 let míří na zimní stadiony po celé republice. V téměř 160 českých klubech totiž probíhá náborová akce Týden hokeje. Nového Marka Židlického nebo Kamila Piroše, kteří to z Mostu dotáhli až do slavné NHL, se snaží najít a vychovat v Mostě. Tento klub, který má 12 mládežnických kategorií, se pravidelně náborových akcí účastní.
1: Vem si musel, vez to co? Máma neví, co má dělat, jo?
2: A pokej, káma, nebo
3: děti jdou na led, první krůčky na ledě. S pomocí hrazíčky trenér zahodil svou hůl, aby mohl pomoct.
4: Tak, pomalu, pomalu. Tak. A jedem, hop.
1: Tady máš hrazíčku.
4: Si hrazíčku, hokejku teď nepotřebuješ.
3: Několik trenérů tady nachystalo stanoviště pro děti.
1: Jdeme dělat ráhu, ano. Tak pojď se mnou, šup, pojď tady.
3: Jedna skupinka už se vrhá na opičí dráhu. Patří k tomu i pády, jako Zdeňa, který teď spadl, ale to nevadí. I David Pastrňák, kterého má na dresu, určitě několikrát při svých začátcích sebou praštil o led.
1: Objedu kužílek, teďko prolezu brankama, tam si seberu kroužek a dovezu ho tady do toho kyblíčku. Ano.
3: Mostecký klub má tady na severu Čech dlouhou tradici a nábory pořádá pravidelně. O chod klubu se stará už několik let bývalý hráč Lukáš Bednařík. Na co dbáte tady v Mostě při těch začátcích? Samozřejmě asi vůbec nejsou podstatné výsledky.
5: Hlavně je tam ten pocit z toho sportu, aby se na to těšili, a důraz je kladen taky na obratnost, techniku a tady na ty věci. Výsledky vůbec.
3: Když rodiče přivedou dítě sem do Mostu, musí pořizovat nějakou výstroj nebo je tady vybavíte?
5: Nemusí mít jakoby vůbec nic, když to řeknu. Samozřejmě vybavíme je brusličkama, helmou, rukavicemi, dostanou hokejky. Jediný co, tak aby byly jakoby oblečený, na ledě je zima, takže nemáme zase tolik rybán, ale de facto je oblékneme jakoby od hlavy až k patě.
3: Jsou tady děti i, které nedávno přišly do klubu. Kluci, vy už hrajete nějaký čas, tak co se vám na hokeji líbí?
6: Že musíme dávat góly. Ty dávám góly. A mně se líbí, jak hodíme puk, že dávám góly. Že jsem dal prvního góla, že dám dalšího.
3: Tak slyšíte to, většině dětí se líbí na hokeji dávat góly, tak snad jim to vydrží a půjde jim to i v praxi. O to se tady v mosteckém klubu určitě rádi postarají. Z Mostu David Kalvas, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Petr Naď, a i tak jsme stále frajery v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever, kde nás teď v 17 hodin 21 minut čeká předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A předpověď opět z úst odborníků, tentokrát od té meteorologky Jany Ehrtové. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se na to odpoledne a také noc a ranní teploty teď podívat.
2: Tak očekáváme, že nám bude postupně přibývat oblačnost, ale budeme mít během noci nějaké polojasno až oblačno a až k ránu zataženo a ranní teploty 10 až 7 stupňů Celsia.
0: No a jukneme se na zítřek, tedy na čtvrtek 24.
2: Tak tím, že jsem před chvíličku říkal, že bude k ránu zataženo, tak tím budeme taky pokračovat během dne. Očekáváme zataženo až oblačno, už od ranních hodin s občasným deštěm, potom později oblačno s přeháňkami a teploty zítra nižší. Dneska jsme měli do 19 stupňů Celsia a zítra pouze do 16 stupňů Celsia.
0: Já moc krát děkuji za předpověď a někdy příště. Opět naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: v kraji.
1: V pátek 9. a v sobotu 10. října nás čekají komunální volby. Po 4 letech tedy budeme opět vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Sever vám každý všední den v 17:30 večer představí kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Ústeckého kraje. Začneme podle abecedy, tedy Děčínem. Poslouchejte v 17:30.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Začíná speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Sever zaměřené na komunální volby. Ze studia vás zdraví Milan Král. Postupně vám každý všední den v tomto čase představíme lídry kandidujících stran, hnutí a uskupení v 7 okresních městech Ústeckého kraje. Seřadili jsme je podle abecedy a dnes tedy začínáme Děčínem. U mikrofonu je Milan Král a mým hostem ve studiu je editorka zpravodajství Gábina Hautfoglová. Hezký den.
2: Pěkný den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Statutární město Děčín je posledním velkým městem na Labi na českém území. Má 35 místních částí. Počet obyvatel v posledních letech mírně klesá. Nyní má něco málo přes 46 tisíc obyvatel. Město hospodaří se zhruba 2miliardovým rozpočtem. Kdo město v uplynulých 4 letech vedl?
2: Byl to Jiří Anděl z hnutí ANO 2011. Primátorem je od roku 2020. V minulých volbách získalo hnutí 11 ze 27 mandátů a spojilo se s hnutím Svoboda a přímá demokracie, která měla 5 zastupitelů. Tato koalice ale vydržela jen do jara 2023. Od hnutí ANO, SPD a ODS odešlo celkem 5 zastupitelů, kteří jsou nyní nezařazení. Svobodu a přímou demokracii potom v koalici s hnutím ANO vystřídala uskupení Volba pro Děčín s 5 zastupiteli a Náš Děčín se 3. Volební účast byla před 4 lety necelých 36,5%.
1: Jaká je tedy v Děčíně aktuální opozice?
2: Je to SPD se 2 zastupiteli a po jednom mají Piráti a ODS, k tomu ještě tedy těch 5 nezařazených.
0: Komunální volby 2026.
1: Kdo se chystá do letošních voleb? Před 4 lety mohli obyvatele Děčína vybírat z 11 kandidátek.
2: A teď budou mít o 2 míň, tedy 9. Vezmu to podle vylosovaného pořadí. Hnutí ANO opět povede do voleb 68-letý primátor a také krajský zastupitel Jiří Anděl. Piráti Děčín se tentokrát spojili s hnutím Hlas regionů. V čele kandidátky s názvem Hlas Děčína je 73-letý zastupitel a podnikatel Petr Zdobinský. Nestraník nominovaný Piráty. Kandidátku Severočeši Děčín tvoří nestraníci, nominovaní hnutím Čistý kraj nebo stranou Bezpečné ulice. Právě ta i tentokrát na první místo nominovala 61-letou Pavlu Vackovou. Je to vydavatelka občasníku Z principu. Lídrem Volby pro Děčín, což je sdružení politického hnutí Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst a nezávislých kandidátů, je náměstek primátora pro školství, kulturu a sport Martin Pošta. Starosty a nezávislé opět povede 64-letý manažer a poradce Zdeněk Machala. SPD vede do voleb městský a krajský zastupitel a také poslanec Jaroslav Foldyna. Lídrem koalice motoristů Sobě a Svobodných je pak zastupitel a předseda finančního výboru 38-letý Daniel Valko ze strany Svobodní. V minulých volbách kandidoval za SPD. V čele kandidátky Náš Děčín, kde jsou nezávislí nominovaní uskupením Pro zdraví, je náměstek primátora pro rozvoj a IT 48-letý Ondřej Smíšek. ODS má v čele novou tvář 36-letého advokáta Narcise Tomáška.
0: Komunální volby 2026.
1: V letošních komunálních volbách se ohlasy voličů v Ústeckém kraji bude ucházet skoro 13 000 kandidátů. Jak to bude na Děčínsku?
2: Po Litoměřicku a Lounsku je to okres s 3. největším počtem kandidátů v regionu, jejich 1959. Jenom 35% tvoří ženy a průměrný věk kandidátů lehce přesahuje 49 let. V 10 obcích a 1 městě budou mít lidé jednoduchou volbu. Pokud tedy půjdou volit, mají tam pouze 1 kandidátku. Zmíním to město, poprvé od svobodných voleb mají jedinou kandidátku v Dolní Poustevně. Nejstarší kandidátce v okrese je 85 let a na kandidátkách najdeme i 5 18-letých uchazečů o zastupitelské křeslo. Zajímavá je liberecká stopa v Rumburku. Kandidátka s názvem Rumburská cesta je složená z nestraníků. 3 z nich ovšem nominovali starostové pro liberecký kraj. Je mezi nimi také starosta Martin Hýbl, zvolený v minulém období za hnutí ANO.
1: Jakými tématy nebo problémy okres Děčín aktuálně žije?
2: Tak Děčínem hýbe kauza poslance a zastupitele Jaroslava Foldiny z SPD. Policie ho vykázala z domova kvůli domácímu násilí. Šluknov v následujícím volebním období čeká výkup domů na sídlišti Slunečnice, které chce upravit na dostupné bydlení a budou tam působit i sociální pracovníci. Je to projekt města, kraje a státu. Po lednovém útoku střelce na radnici v Chřibské začaly obce ve velkém řešit bezpečnostní opatření a kvůli zvýšení bezpečnosti a nedostatku policistů zřizují obecní policie. Města a obce ve Šluknovském výběžku pořád řeší dostupnost zdravotnictví.
1: Komunální volby v Děčíně i celém okrese shrnula Gábina Hauptfoglová. Po písničce nabídneme názory jednotlivých politických uskupení na další směřování Děčína. Jako první se zaměříme na skokové zvýšení koeficientu daně z nemovitosti.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a speciální volební vysílání věnované komunálním volbám, tentokrát z Děčína. U mikrofonu je stále Milan Král a mým hostem je editorka zpravodajství Gábena Hauptfoglová. Lídrům všech 9 politických uskupení jsme poslali 3 otázky, které se týkají života lidí v Děčíně. Jediným, kdo neodpověděl, byl advokát Narcis Tomášek z Občanské demokratické strany.
0: Komunální volby 2026.
1: První, co nás zajímalo, je místní koeficient daně z nemovitosti. Město Děčín ho skokově zvýšilo. Majitelé domů a bytů tak letos na dani platí prakticky jednou tolik, co loni. Ptali jsme se tedy, jestli to lídři vnímají jako správné rozhodnutí a jak by chtěli s koeficientem daně z nemovitosti pracovat. Jaké tedy přišly odpovědi?
2: Začnu názory koalice. Zástupci hnutí ANO, volby pro Děčín a uskupení Náš Děčín zdvojnásobení koeficientu obhajují s tím, že město roky drželo koeficient na jedničce, nyní je tedy na dvojce. Primátor Jiří Anděl z ANO argumentuje například i výpadkem daňových příjmů o víc než 100 milionů korun. Shodují se v tom, že vyšší příjmy z daně z nemovitosti poslouží k obnově komunikací, veřejného prostranství a služeb. Lídr ANO zmínil například urychlení stavby kanalizace v Oldřichově a Bělé anebo výměnu autobusů dopravního podniku. Ondřej Smíšek z našeho Děčína to doplnil o investice do parkování nebo kamerového systému. Zástupcům ostatních politických uskupení se ale skokové zvýšení daně z nemovitosti nelíbí.
1: Jaké jsou tedy názory těch dalších, které jsou aktuálně v zastupitelstvu města?
2: Zatím nevidí dopad na výšení daně z nemovitosti, právě na zlepšení stavu města. Dlužno ovšem dodat, že ji občané platili právě až letos na jaře. Hlas Děčína a koalice Motoristé sobě a Svobodní se chtějí zaměřit na výdajovou stránku městského rozpočtu. Podle Daniela Valka z Motoristů a Svobodných městu rostou provozní výdaje. Petr Zdobinský, lídr hlasu Děčína, doplnil, že by radnice měla líp kontrolovat veřejné zakázky a omezit více práce. A také lépe připravovat projekty a opravovat svůj majetek včas a ne až když je v havarijním stavu, jako jsou třeba mosty. Zvýšenou daň z nemovitosti chce lidem kompenzovat na poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Lídr SPD Jaroslav Foldyna by chtěl kromě úspor koeficient daně snížit. Bude to podle něj ale záležet i na případných koaličních partnerech.
1: Chce také někdo další koeficient daně z nemovitosti snížit?
2: Ano, pokud se tedy do zastupitelstva dostanou, tak Severočeši Děčín chtějí koeficient vrátit na výši roku 2024, tedy na hodnotu 1. Starostové a nezávislí chtějí připravit různé varianty koeficientů podle typu nemovitosti a lokality. Lídr Zdeněk Machala navrhuje ubydlení a v oblastech se špatnou dopravní obslužností anebo bez kanalizace snížení koeficientu na 1,5. Naopak navýšení až na 5 si umí představit u komerčních zón a firem prázdných chátrajících budov a také ve vyloučených lokalitách jako opatření proti obchodu s chudobou.
1: Tolik tedy téma koeficientu daně z nemovitosti v Děčíně. Odpovědi kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Sever, sever.rozhlas.cz. Za chvíli otevřeme další děčínské téma, zlepšení života v okrajových částech města.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Sever vysílá volební speciál ke komunálním volbám. Dnes je věnovaný Děčínu. Zdraví vás Milan Král, mým hostem je editorka zpravodajství Gábina Hauptvoglová. Lídrů všech 9 politických stran jsme se ptali také na to, jak by chtěli vylepšit život v okrajových částech.

0: Hřebíčkách chce ještě dořešit odkanalizování a pitnou vodu. No a v Dolním Žlebu má v plánu postavit povodňovou základnu pro hasiče a záchranku a chce hledat možnosti nového silničního napojení právě kvůli povodním. Ve Folknářích chce hnutí ANO podpořit záměr výstavby rodinných domků s výstavbou infrastruktury. Krásný Studenec, Vilsnice a Chrochvice, to jsou části, kde je potřeba opravit komunikace. A co se týká kanalizace, tak v Horním Oldřichově už se začala stavět a chystá se v Bělé. Ondřej Smíšek z našeho Děčína připustil, že velkým problémem je to, že v Binově se nedaří zahájit celkovou revitalizaci sídliště. Nicméně jsou připravené některé menší projekty. Týkají se třeba parkování nebo aktivního odpočinku.
1: I ostatní politické subjekty považují za důležité se věnovat okrajovým částem. Jak na to chtějí?
0: Hlas Děčína se chce zaměřit na zanedbanou údržbu silnic, chodníků a zeleně. Petr Zdobinský chce v prvním roce nadcházejícího volebního období pro každou část v rozpočtu města připravit stabilní částku a zveřejnit harmonogram oprav. Chce se vyhnout situacím, kde je potřeba řešit havarijní stavy mostů nebo mimořádné situace. Daniel Valko z Motoristů a Svobodných chce nejdřív udělat jakousi inventuru těch dosavadních prací a vyhodnotit, jestli by se na údržbě nemohlo víc podílet středisko městských služeb. Právě do údržby zanedbaných silnic a nedostatku parkovacích míst by chtěl dát z rozpočtu víc peněz. SPD se chce podle lídra Jaroslava Foldyny zaměřit na dostupnou městskou hromadnou dopravu a posílení činnosti městské policie. Bude záležet na potřebách občanů.
2: Komunální volby 2026.
1: A jak se ke zlepšení života v městských částech staví ti, kteří zatím v zastupitelstvu nejsou?
0: Jednička Severočechů Děčín Pavla Vacková by na to šla s řízením obvodů s vlastními radnicemi. Samospráva složená z obyvatel dané části by pak podle ní mohla na magistrát vytvářet větší tlak. Chtěla by hlavně řešit jiné silniční spojení do Dolního a Prostředního Žlebu, které by fungovalo i při povodních, no a také parkování v Binově. Restrikcemi, které neupřesnila, by pak chtěla z města i jeho části dostat pryč obyvatele, kteří nežijí a nechovají se podle pravidel. Zdeněk Machala ze STANu chce nejdřív pro všechny části stanovit priority od stavu chodníků a silnic, veřejného osvětlení anebo dostupnosti služeb. A podle toho chce pak investice plánovat. Do rozhodování by víc zapojil místní obyvatele a osadní výbory. Podle něj není možné všude vyřešit všechny problémy najednou, proto by se zaměřil na to, co je v dané části města nejvíc zapotřebí. Jedná se podle něj hlavně o parkování na sídlištích, cyklistické napojení centra s okrajovými částmi, zpřístupnění školních hřišť veřejnosti. Také chce posílit terénní služby pro seniory a domácí péči, aby za nimi lidé nemuseli dojíždět do centra.
1: Tolik tedy souhrn názorů zástupců kandidátek v Děčíně na péči o různé části města. Jejich odpovědi najdete na webu Českého rozhlasu Sever, sever.rozhlas.cz. Za chvíli otevřeme další děčínské téma, Jez na Labi. Ano nebo ne?
2: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Sever, od mikrofonu vás zdraví Milan Král. Právě vysíláme volební speciál ke komunálním volbám. Dnes je řeč o Děčínu. Mým hostem je editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová. Lídrům všech 9 kandidujících politických subjektů jsme položili 3 otázky. Ta poslední se týká výstavby jezu na Labi.
2: Není to sice záležitost, o které rozhoduje pouze městské zastupitelstvo, ale může ovlivnit život ve městě. A také hlas děčínské samosprávy bude pro stát důležitý. Připomenu, že vláda chce stavbu jezu na Labi u Děčína zahájit v roce 2029. Oslovení lídři vesměs výstavbu podporují. Kromě možnosti většího využívání lodní dopravy si od toho slibují oživení řeky a jejího okolí, podobně jako je to na Ústeckém Střekově. Zastupitelstvo už dřív většinou hlasů tenhle záměr podpořilo. Petr Zdobinský z uskupení Hlas Děčína chce počkat na posuzování vlivu stavby na životní prostředí, chce uplatňovat připomínky, požadovat nezávislá data a hájit konkrétní podmínky pro Děčín. Podobně chce postupovat i Daniel Valko z Motoristů a Svobodných. Chce se také zaměřit na větší kompenzace pro město a investice ze strany státu. Pavla Vacková, lídrně Severočechů Děčín, kromě oživení řeky vidí v jezu také přínos v zadržení vody a v elektrárně. Domnívá se ale, že stát názor místních nezajímá.
1: Jaké další návrhy a připomínky ke stavbě jezu od lídrů padly?
2: O kompenzaci pro město a oživení rozvoji turistického ruchu se vyjádřili také zástupci ANO, uskupení Náš Děčín i Volby pro Děčín nebo SPD. Podle Zdeňka Machaly ze Starostů a nezávislých by měl stát začít s opravami a úpravami břehů ve městě ještě před samotnou stavbou jezu. Za samozřejmost pak považuje kompenzaci obyvatel Loubí a Prostředního Žlebu a také dotčené městské infrastruktury v případě stavby.
1: To byly odpovědi 8 politických stran, hnutí a uskupení, které se ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Děčíně. Ve zkrácené podobě vám je představila editorka zpravodajství Gábina Hauptfoglová. Odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Sever sever.rozhlas.cz. Připomenu, že děčínský lídr Občanské demokratické strany na naše otázky neodpověděl. Hezký zbytek večera, ze studia se loučí Milan Král
2: a Gábina Hauptfoglová.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnešek je jedním z nejtragičtějších dnů na českých silnicích. Zemřelo 6 lidí. Varnsdorf na Děčínsku bude mít Youth Centrum v areálu sběrného dvora. V Novém Boru přibyla parkoviště, kde musí řidiči použít parkovací hodiny. V noci bude oblačno, teploty klesnou k 7 stupňům a zítra se ojediněle vyskytnou přehánky. Zítřejší teploty 13 až 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý podvečer. Od rána na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Dnešek je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
2: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
3: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před nám, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
2: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
4: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
2: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Varnsdorf na Děčínsku připravuje spuštění Reuse centra. To začne fungovat v areálu sběrného dvora v Plavecké ulici. Lidé tam mohou odnést funkční věci, které už nepotřebují. Za drobný poplatek si je tam může koupit někdo, kdo pro ně ještě najde využití. Řidiči v Novém Boru si musí dát pozor na nový parkovací režim. Na parkovišti vedle Krystalu a parkovišti generála Svobody u městské knihovny jsou nově vyžadované parkovací hodiny. Oznámilo to vedení města na svých webových stránkách. Cílem je zajistit větší rotaci aut a lepší krátkodobé parkování v centru. Společnost E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé.
1: Počasí.
0: Dnes v noci bude většinou oblačno. Kránu až zataženo a od západu začne pršet. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Na horách bude 7 až 4 stupně Celsia. Zítra čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm a nebo přehánkami. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 16 stupňů. Na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Kamenickém Šenově v ulici Kostelní probíhá vyšetřování nehody. Havaroval tam cyklista a na místě už zasahují složky IZS. A v Teplicích v ulici Doubravská je nehoda. Plynulému průjezdu tam brání srážka 3 osobních aut, tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností. To byly zprávy a Barbora Kučerová. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tarkovým.

Tolik mistr Karel Gott s písničkou, která nestárne, když milenky pláčou. Pěkný podvečer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek. Jsou tady také dnešní druhé písničky na přání, že posloucháte poprvé po dlouhé době, neznáte kontakty sem ke mně, sem k nám do studia, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu to je 475 212 212 a také si můžete o písničku napsat buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. A také tady mám e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Toli tedy kontakty do písniček na přání a nás už čeká ta první podle vás. K ní tady mám jednu SMSku. Dobrý den, rád bych nechal zahrát písničku od skupiny Team, čo s tím, a bylo by to pro Marii k narozeninám. Děkuju, Jaroslav.

0: Skupina Tým a Čo s tým, písničky na přání a samozřejmě nesmí tady chybět ani teď po 18. hodině vaše telefonáty. Ten první je z Děčína, ve vysílání vítám paní Inu, přeji hezký večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, dobrý večer, všichni posluchače, všechny zdravím.
0: Ano,
1: a já bych dneska bych prosila písničku Můj oče náš.
0: Od Karla Hály.
1: Můj oče náš. A bylo by to pro všechny posluchače a snad se bude líbit i paní Haně z Teplic.
0: Já jsem 100% přesvědčen.
1: Vaší mamince.
0: Děkuju.
1: A vaší mamince.
0: Děkuju moc.
1: Děkuju vám moc krát, pane Míro.
0: Tak
1: děkuju.
0: Ať se hezky poslouchá, ať se hezky hudebně vzpomíná a zase, ať se podaří dovolat, ať jste zase někdy první. Mějte se fajn.
1: Děkuju
0: a naslyšenou, budu se těšit.
1: Naslyšenou.

0: Karel Hála, můj oče náš, hudební vzpomínání za chviličku pokračuje s další hezkou skladbou. No a také tady mám teď po první posluchačce na telefonu nachystaného prvního posluchače po 18. hodině, abych to vysvětlil. No a ve vysílání vítám Petra ze Stelčevse. Zdravím, hezký večer, dobrý večer.
1: Hezký večer, Míro, zdravíme tě s Alenkou a děkuju. Rádio Sever.
0: Děkuju.
1: A dneska dáme ještě dodatečně Marušce do Děčína, Marušce do Benešova a její vnučce k tomu k svátku k narozeninám, no a potom teda Hance do Úva, Hanice Básnita, Harimu, no a potom do Tuřany Janě, no a všem těm našim známým a co si dáváme hraj Jarmilce ještě do Nuslí, no a přejeme dodatečně teda k svátku k narozeninám Maruškám a ano. Jinak hezký pohodlný večer a hezky se na nás směje sluníčko, tak ať to počasí ještě nějaký bude hezký.
0: Doufání. Určitě, ale i tak popřeji hezký podzimní večer, samozřejmě Petrovi a Lence, která určitě poslouchá v povzdálí, je tomu tak.
1: Tak ano, nápověda to směje.
0: Takže zdravím. No a za chviličku ta písnička také bude i pro vás dva. Jana Robová, Jiří Helekal, další hudební vzpomínání se jmenuje Je krásné pro lásku žít. Za chviličku, ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Jo, a Marcelku s Radkem ještě.
0: Jsme to zapomněli, že je to napravené. Ale teď už za chviličku písnička a zase někdy naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jana Rubová, Jiří Helekal, Je krásné pro lásku žít, pravda pravdoucí, pokračujeme dál a teď se po telefonních linkách také podíváme do Prahy Nuslí, protože tam už je u telefonu nachystaná paní Jarmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečku.
0: Já vám děkuju a také vás zdravím. Tak my jsme vybrali takovou trochu netypickou písničku od Valdemara Matušky, jakou že zahrajeme.
1: Jmenuje se Zdálo se mi má panenko.
0: Ano, trochu lidovky také od něj.
1: Je to hezká písnička, já ji mám ráda docela.
0: Jo, já ji znám, máte pravdu. Tak a komu ji půjdeme posílat a věnovat?
1: No, v první řadě dneska posílám Hance a Hinkovi z Teplicům.
0: Ano, i ode mě.
1: Aničce, básnice ji a Harimu do Bíliny a Stehelčovákům. Teď jsem se chvíli slyšela Petra.
0: Ano, byl tady.
1: Tak jim posílám tu písničku. Pak bych ji poslala ještě Andělce ze Hřivic, Milence z Českého ráje a Honzovi a jeho mamince z Vlkavy. A já mám takovej dojem, aspoň si to myslím, že Honza z Vlkavy s maminkou Valdemara Matušku mají rádi.
0: A myslím, že se občas vybírají.
1: Tu posílám všem ostatním, kterým asi nechávám zahrát a příště zase budu jmenovat někoho jiného. A písnička je i pro vás, Mirečku.
0: A i pro vás, jestli můžu. Tak, ať se hezky poslouchá, tady je ta písnička a zase někdy, jak se podaří dotelefonovat, budu se těšit a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Madame Matuška, zdálo se mi, má panenko. Tak ale pokračujeme dál v plnění vašich písničkových přání. Písničky na přání tady budou zhruba ještě půl hodinu, tak pojďme se věnovat telefonátu, který je z Jirkova. Odtud nám volá paní Božena, já vás vítám, dobrý večer.
1: Já vás taky vítám, dobrý večer a všechny posluchače vítám. A já chci poslat dneska písničku Andělce do Hřivic, Hance do Tolchovic, Božence do Žadce a Marušce do Chomutova a všem posluchačům, který mají rádi vaše rádio.
0: Já moc děkuju.
1: A přeju vám hezké podzimní dny.
0: Já vám také hezké podzimní dny.
1: A zase někdy naslyšenou.
0: A ještě děkuju za Janu Chládkovou, že jste ji vybrala, moje rozhlasová kolegyně nám zaspívá písničku, Scházíš mi. Tak mějte se krásně.
1: Děkuji,
0: budeme scházet, tak zavolejte a ono to vyjde jako dneska.
1: Zavolám to, víte, že jo.
0: Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Jana Chládková, scházíš mi, jsou tady písničky Davčání, posloucháte Český rozhlas Sever. Za námi první telefonáty a jak se dívám, a mám tady také vaše písemné vzkazy, pojďme si teď tedy přečíst jeden z vašich e-mailů. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Davida Dejla Akorát, a ta písnička by byla pro paní Květu z Vysoký, pro Marcelku z Neštěmic, pro paní Martu z Barandova a také pro paní Jarmelku z Nuslí. Posluchačky Jarka a Dominika z Ústí nad Labem, krásného března.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Písnička, která rozhodně také patří mezi ty, které nestárnou, tak to byla Helena Vondráčková a Sladké mámení. Stále jsou tady písničky na přání, tak pojďme se teď zase vrátit k telefonní lince. Číslo do studia to je 475 212 212 a na telefonu už je nachystaná paní Hanka od Teplic. Je tomu tak? Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Písnička bude vzpomínková. A budeme ji posílat s manželem přátelům do Ústí nad Labem, dále paní Jarmile Donuslí, paní Janě Matějkový, pro vaši maminku,
0: děkuju.
1: Pro paní Inu do Děčína. Děkuji za hezkou písničku, samozřejmě, že se líbila. Vám, pane Míro, za příjemné moderování tohoto pořadu.
0: Já děkuju.
1: A písnička bude v podání Věry Benešové a Pavla Beneše, Sedm vrchů, sedm moří.
0: A já ji nachystal.
1: A paní Ině přeji hezký večer.
0: A já také. A já hezký večer přeji samozřejmě i vám, i vašemu pánovi, že ho také zdravím. Ale teď už další hudební vzpomínka, ať se hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Naschledanou a děkuji.

Věra Benešová, Pavel Beneš, 7 vrchů, 7 moří, stále jsou tady písničky Davčání. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a po telefonátu tady mám zase nachystané čtení další z vašich e-mailů. Dobrý den, zahrajte jako poděkování za všechny hry divadla Járy Cimrmana, prosím panu Čepelkovi k jeho dnešním 90. narozeninám, jako poděkování za všechny krásné hry, ve kterých vystupoval a nás diváky skvěle bavil. Za to dík nejen jemu, ale i zbývajícím původním členům divadla, panu Bricknerovi a panu Svěrákovi. Prosím, píseň Holubí dům. Děkuji, Jiří Krop. Já se přidávám k tomu blahopřání k těm krásným kulatým narozeninám a teď ta písnička.

0: Jiří Schellinger, Holubí dům, jsou tady písničky na přání, ještě chviličku tady budou a já tady mám teď telefonát ze zahraničí, z Chorvatska. Představte si, odtud nám volá posluchačka, která jinak z Děčína, ale teď v tom Chorvatsku. Ve vysílání vítám Jitku, přeji hezký večer i do Chorvatska.
1: Slyšíme Dobrý den, tady Jitky z Chorvatska, jako.
0: Zdraví. A odkud zrovna?
1: Užíváme si dovolenou.
0: A kde jste tam, jestli to není tajné?
1: Já bych zahrát písničku Karma málo pomálo.
0: Ano, bude tam, už je nachystaná. Ještě jsem se ptal, abyste mě neslyšela. Odkud z toho Chorvatska nám voláte?
1: Chorvatsko svatý Filip i Jakov, Kroatia.
0: Jo, si to tam užíváte.
1: Je tak to
0: si...
1: krásně, je to tady boží, úžasný.
0: Jo, teplo.
1: Spíme a tu písničku Karma málo pomálo. No.
0: Já jsem rád, že... Český rozhlas Sever posloucháte i takhle na dovolené Chorvatsku.
1: Tak... Jo, úplně jste úžasný, máte krásné písničky.
0: Děkujeme moc, tak Karma, můžete si zatančit teď někde na pláži.
1: Jo, tak moc děkujeme,
0: mějte se krásně.
1: Mějte se.
0: Naslyšenou.
1: Dobrý, no.

Ačkoliv tedy karma malo pomalo, písničky na přání pomalu končí, ale já tady mám nachystanou ještě alespoň jednu z vašich SMSek. Jak se tak dívám, tak někde je ještě někdo na pláži, třeba v Chorvatsku, a někdo další sbírá houby. Prosím, zahrajte od Žampionu k bedle všem posluchačům a též vám.

Mám do rádia, tak správně. Díky, Marie Benešov nad Ploušnicí. Písničky na přání za chviličku skončí, ale další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer, zítra se těším na slyšenou a tady je Jiří Helekal a od žampionu k bedle.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policisté v Kadani obvinili dva muže z loupežného přepadení. Poškozené ohrožovali plynovou pistolí. Teplická botanická zahrada vystavuje pavouky z klípkany. Návštěvníci je uvidí ve vstupní hale. Turnov zná termín otevření nové městské knihovny, kterou vyplavila voda. V noci bude oblačno, teploty klesnou k 7 stupňům a zítra se ojediněle vyskytnou přehánky. Zítřejší teploty 13 až 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý večer. Policisté v Kadani na Chomutovsku obvinili dva muže z loupeže, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Jak dnes informovala policie na svých webových stránkách, muži při incidentu použili plynovou pistoli, s poškozenými komunikovali pomocí překladače. V případě prokázání viny jim hrozí až 10 let vězení. Policie zároveň podala návrh na jejich vzetí do vazby. Oba muže před příjezdem policistů zadrželi svědci. Liberecká záchranná stanice Archa poptává noviny a letáky do příbytků pro ježky. Lidé můžou nosit noviny nebo letáky, které mají pro rozložení velikost minimálně A2. Stanice využije taky role a štosy savého balícího papíru. Pokud lidé malé ježky najdou, neměli by je automaticky sbírat, říká vedoucí Archy Ivana Hansvenclová.
2: Ideálně, když ho třeba nafotí, natočí kousek videa, pošle nám to, my podle toho posoudíme stav toho zvířete, zjistíme také ty okolnosti, takže tam je mnoho kritérií. Takže určitě není záhodno sbírat každého ježka, kterého potkáme.
0: Nová městská knihovna v Turnově se slavnostně otevře 6. října, oznámila to mluvčí města Marcela Jandová. Stavba budovy ve Skálově ulici trvala 2 roky a vyšla na víc než 115 milionů korun. Nahradí stávající knihovnu, která už nevyhovuje.
3: Moderní obloukovitá konstrukce má 4 patra. Je tam několik místností s knihami, studovny a dětská herna. Na jedné vnější stěně se promítají filmy v přilehlém letním kině. Knihovna měla být otevřená už od začátku září. Přívalový déšť ale poničil stěny, část nábytku, počítačové systémy a zhruba 1000 knih. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Botanická zahrada Teplice po 4 letech znovu vystavuje sklípkany. Letos připravuje 60 druhů těchto velkých pavouků. Návštěvníci je uvidí ode dneška ve vstupní hale do skleníků. Podle vedení zahrady patřila výstava při prvním ročníku v roce 2022 k akcím, které přilákaly rekordní počty návštěvníků.
1: Počasí.
0: Dnes v noci bude většinou oblačno, kránu až zataženo a od západu začne pršet. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia, na horách 7 až 4 stupně. Zítra čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm a nebo přehánkami. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lovosicích je stále uzavřená část trojúhelníkové křižovatky u Lovochemie. Kvůli stavebním pracem není možný sjezd od Lukavce dál na Terezín, tak sledujte značení objížděk. Za Český rozhlas Sever vám přeju příjemný poslech a příjemnou cestu. Se zprávami tu byla Barbora Kučerová.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka a zaujalo ji nedávno spojení kampaň na spodní prádlo. Vůbec jde o to, v jakých významech se slovo kampaň používá nebo používalo. No tak vzpomeneme si na takové to známé, to je kampaň, říká jeden politik, že je tu na jeho adresu kampaň. A vůbec ta politická kampaň, to je asi jako nejčastější význam, ne? Před volbami je prostě regulérní kampaň.
2: Tak, těch posledních 30 let se nejvíc řeší politická kampaň předvolební, protože volby jsou pořád vlastně, ale za našeho nebo za mého mládí to byla třeba řepná kampaň.
1: Mm-hmm.
2: Takže abychom to vzali po pořadě, co začít úplně nejstarším významem. Totiž úplně původně to slovo kampaň znamenalo válečné tažení. Protože jsme to slovo převzali z francouzštiny a tam kampaň původně znamenala pláň nebo pole, ale pak dostala právě tenhle význam podle toho, že vojska vlastně kromě zimy pořád byla někde v poli. Takže válečné tažení, kampaň podle latinského campus, pole. Pak se tenhle význam přestal užívat, zastaral. Dneska vlastně už to možná ani nikdo moc neví, kdo nečte starou literaturu s oblibou nebo Švejka, tam je to taky. No a hlavní význam, ten základní dnes je tedy úsilí, skoro bojové úsilí o něco zaměřené proti někomu nebo ve prospěch někoho, takže to může být buď ta volební kampaň, anebo třeba takové ty občanské kampaně, aktivistické.
1: A pak ty reklamní kampaně, to já znám, když nastavuju na sociálních sítích třeba reklamu na nějaký program, který chceme poslat posluchačům, aby se ho pustili, tak se říká, musím nastavit na tom Facebooku kampaň.
2: Aha, no a to spadá do tohohle významu vlastně úsilí něco prosadit.
1: Takže kampaň na spodní prádlo je v pořádku.
2: Tak pokud je to ta reklama, tak ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Čestoteplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne čest topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu Oty Šnepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
0: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala. A když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v Gala. V Gala.
5: Děkuji. Bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v Gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný, krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo? Protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon, já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
1: ještě hýbat? Budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si vyjdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, jo, jasně, ale po těch eskalátorech ještě jdu. Jasně. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dejchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě nebyla tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala v podstatě. Jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržďovali, pánové, přibržďovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že jo, toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila.
1: Ne, nezažila.
0: Zatím.
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže, ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba, to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku. Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka. Ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do puse, jakože mám něco v puse a mlasknu toho a musí to prostě mluvit přes to, no.
0: Jde to.
1: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání, nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na tři díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty tři, takže jako kdyby to byly tři slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Stumbarführer, něco, nezvím, neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne, a to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, blondětě se to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
0: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně se jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a z přátel, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam prostě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být i s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle Vřeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jak dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda, svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní, vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme zkonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ona ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky ve Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestou, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam ten jsem úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film povede, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já
0: ten
1: Boys jsem Over, spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: humornou,
0: zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste

0: Turecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic. Valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně. Spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici na Dlužnici na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 000 Kč by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podle našeho zpravodaje na místě zasahoval vrtulník. Objíždíte to přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Na silnici číslo 16 na 89. kilometru na trase Mladá Boleslav Jičín se u obchodního domu Olympia srazilo osobní auto s nákladním. Na místě je policie. A na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov uzavřeli pravý jízdní pruh na 8. kilometru. Omezení je v úseku asi 400 metrů kvůli údržbě a potrvá až do rána. Kolony se zatím netvoří. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Solo zápalky. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říká mi to značka Solo sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Tak vyráběly krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako co já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje, dejte nějaký typ?
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo sušice zašla jsem kořit 15 letech a to už bylo Solo sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka. Ze vzteku hodil dřívko na kamennou podlahu a ouha. Z podlahy vyšlehl vysoký plamen. Když John uhasil své boty a vzpamatoval se ze šoku, řekl si, že to bude skvělá atrakce pro přátele. A tak návštěvám hrdě předvádí svůj ohňostroj, až mu jeden kamarád poradí, že by z toho mohlo být něco víc. Po sérii pokusů tak přicházejí na svět zápalky jménem Lucifer's Matches, které se zažehují protažením mezi dvěma skelnými papíry. Nedá se ale říct, že byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl jeden šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci u vídeňského lékárníka maďarského původu Štefana Rémra, majitele továrny na zápalky. Tam si počase našel i svou budoucí manželku, Marii Urbancovou, která byla u Rémrových sluštičkou a občas pomáhala vařit hmotu na hlavičky sirek. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi. Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazku asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně. Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy.

0: Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí, v Sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál do začátku. Šajnost byl zručným řemeslníkem, leč špatným obchodníkem. Dobře to o sobě věděl a tak se obrátil na bohatého židovského obchodníka Bernarda Firta. Šajnost měl nápad, Firt peníze na stavbu továrny. Dali to dohromady. Firt si ale sehnal od městského magistrátu vlastní oprávnění k výrobě zápalek, stal se majitelem továrny a Šajnost vzal za vděk funkcí ředitele a vedoucího výroby. Ruční výroba se brzy přeměnila na průmyslovou. Nakoupily se parní stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další dva nové objekty sirkáren za Dolním předměstím v Sušici.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadaly jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten stroj?
2: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány, kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte ten papír, tak on z toho dřevěného špalku odvíjel tu takzvanou dřevěnou blánu.
1: Máte tady ten stroj k vidění?
2: Máme ho tady vystavený. Máme ho tady vystavený v expozici a je na něm jako ukázka právě nasazený ten špalek.
1: Ono to trošku připomíná jakoby tiskařský lis.
2: To připomíná. Je to stroj z doby, kdy vlastně vznikly takové ty těžké litinové stroje, které byly pomocí nejrůznějších pásových převodů propojeny a fungovaly, takže i v tiskárnách to tak fungovalo, i v jiných továrnách. Ale tady vidíte tu blánu, která se pomocí speciálních nožů z toho špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
1: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
2: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
1: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
2: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to složení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou si založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
1: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
2: Myslím si, že tak těch 24 hodin, že bylo dostačující.
1: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
4: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20-letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: Tajemství výrobního postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní nejen návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělaly jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky jiné, tak to byly jednak lepené z kartonu, kulaté, které měly na horním víčku škrtátko, nebo to byly krabičky dřevěné, soustružené, které měly zpravidla zase na dně škrtátko, nebo to byly krabičky dělané z takzvaných loupků, to znamená ze dřeva a lepeno dohromady na karton. Pak to byly krabičky různých velikostí, standardní formáty, anebo velké takzvané domácnostní zápalky. Ale byly i hezké krabičky, například tady vidíte krásný kufříček. Dál v expozici máme třeba i domeček takzvaného toho volarského typu, což byla taky krabička na zápalky. Pirtové poměrně brzy zjistili, že i ta krabička je dobrým zdrojem reklamy.
1: Což pak krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v klobouku, dokonce i dámy v takových trochu lehtivých pózách.
2: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měli třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
1: Tady jsou různá razítka.
2: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělal nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělal takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny. Hlavní závod měl sídlo v Praze. Vedení, v němž na čelních místech seděli bratři Bernard a Ernst Firtové, vnuci jednoho ze zakladatelů, postupně skupovalo akcie slovenských, polských, maďarských i jugoslávských sirkáren. A tak byl dán základ průmyslovému impériu Solo.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel dr. Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl je za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor Ernst Firt byl Žid. V té době už byl na útěku před nacisty. Neměl takové štěstí jako zbývající členové rodiny. Byl zatčen ve Francii a internován v nacistickém lágru. Zemřel v lednu 1943 v Paříži. Potomci rodiny Firtů dodnes žijí v USA.

0: Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik Solo Sušice a začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích sololit, dřevovláknité desky vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl sololak, lakované desky, laminované desky solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.
1: Vyšli jsme ze Sušického muzea Šumavy, rozhlížím se po náměstí a říkám si, kde pak tady najdu stopy právě po tom sirkařství, po třeba rodině Firtů.
2: Rodina Firtů žila na náměstí v domě číslo 135. My stojíme přímo proti němu, ale dnes už to není dům, ve kterém by žili lidé, ale je to dům, ve kterém sídlí centrum jednoty ZKD a je tam i prodejna.
1: A další památky nebo další místa, která pamatují to Solo Sušice?
2: Tady na náměstí je ještě jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
2: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
2: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice. Kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu, je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firth a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byli tam závodní lékaři. Obyvatelé Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství Sušici bylo v největším rozkvětu.
0: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. Při rušení firmy majitelé vše převezli do Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění a počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv. Říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatelé ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Počasí. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a k ránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam nákladní auto, počítejte tam se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Troju je hlášená nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, vypadá to, že i provoz v tunelu houstne. A stále dejte pozor v Hrušovanech u Brna, na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Milně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky, ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost.
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných. A proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Blachem a tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: To je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl Střeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak sen začni.
5: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným.
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenul.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertal?
0: Ne, učerta. U jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne. Neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zprůvod. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat. Přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvolání na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl Šizun kvávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ucha k uchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele? Nebo tam někde poblíž?
2: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tisí kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: A je, kapka. Potřebujete 7 centavů z Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte. 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě?
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranu.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nebudu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Píš do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatí.
0: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňuknout, že ne?
2: Nechci mít nic společného ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
1: už
0: tak
1: od začátku.
0: To... No, já...
1: No, já potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježi baba, ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nikdy. nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
3: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nevejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty, já už bych ti v base osladil na tovém jed, to jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pane Masařko, to stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc z hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma, to právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně, já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: Proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počasnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko,
0: to ti říkám.
1: Pozor. Nesahejte.

0: členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
1: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: 5 minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macon, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a nejen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co? Maximálně se strapním já. A to prakticky skoro nikdo neuslyší. A hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej. Podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat a proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku, a může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Halo, halo, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádi politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano, takže
0: omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já nevím, na to téma nebudeme rozebírat.
0: Dobře.
2: Heteru, ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo si tam udělá dvě místnosti a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu. A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: Půl jedný. Takže jako to se mi nelíbí. Nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, že se nemá přijímat. Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici a pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat podle svého, ale na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A stejně to tak, je hodně věcí.
0: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly, a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně ovšem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, já vím, teď vám rozumím. To ne, zase tak to už, to je důležitý tam, kde...
0: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit,
2: ano.
0: Tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti,
2: ano.
0: Dobře, no tak je vás víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale ano. Že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak. No, nebo ten hotel pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
2: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
0: no,
2: toho
0: není.
2: Provozovatele, bych řekla.
0: To
2: že
0: není.
2: Si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
0: No to
2: nechtějí
0: fakt.
2: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
0: Takhle v ten moment, jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
2: No, vidíte to.
0: No, nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
2: Vážně, já bych se zakazovala.
0: Já si z toho jdu dát cigaretu.
2: Nakazovala.
0: Dobrou noc a děkuji a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
2: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádii, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně,
0: zdravě.
2: Spokojeně.
0: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň, to myslím, že stačí.
2: Já teďko momentálně mám na obličeji ten takhle. Můj úsměv a já řeknu teda do rádia, že mám pusu úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře ještě zuby. Tak je to,
0: ano,
2: to zasmání na
0: děkujeme, ze středních Čech se loučíme, hezký den.
2: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme, a probírat doufám budeme až do jedné hodiny, zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz už včera, to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady já, pardon, tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašská Mezříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně trátěnice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych zakázal trátěnice.
0: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
1: No, otráčenice je, aby se lidi nekecali mezi dveřma, v chodbičkách a s dětama.
0: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání, až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Robert ze Zlína.
0: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, taky do Prahy, dobrý den.
0: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
0: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
0: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol, nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
0: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
0: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
0: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
0: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, můžu se utopit, jo, můžu se obrátit, jakkoliv.
0: Udělat.
2: Oni rádi zpívají. Jo.
0: Chápu. A myslíte, že to tak zásadní, jako to jenom vodákům? Proč jenom vodákům?
2: Je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
0: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
0: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná... ne možná, u cyklistů jako účastníků provozuje to...
2: U cyklistů je to za pokutu.
0: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáků je to vlastně, si myslím, jedno. Tam to není pod zákonem, nebo je? Nevím to.
2: No já si myslím, ano, že to tak bude.
0: Řekněte mi, co máte s vodákama, v čem vás štvou? Vy máte řeku pod barákem.
2: Tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
0: Ano, a nedopadlo to jednou dobře.
2: Dopadlo to dobře, ale pít by se nemělo, no, při tom rád.
0: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek. To jsou potůčky.
2: No, taková sázeva, jestli žijete třeba k Praze, tak to už je taková už dost divoká
0: řeka. Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
2: Teď není sízná, ale předtím byla sízná, jo, je to 20 let.
0: No to jo, to taky byla sázava smrdlavá a špinavá.
2: No, taky byla čistá taky.
0: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici, vodáků teda pravda, tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
2: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
0: Víte, co znamená na řece Sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
2: No dost.
0: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeje, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
2: Mějte se zatím, naschledanou.
0: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hop Trop a Samsona Lenka.

0: Pěknou noc, tady Český rozhlas, Noční linka, vysíláme ji mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku. A opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh, a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě zvednout tlak. No tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi. No a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou. No a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Halo, halo, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Halo, halo. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nečul, prostě představuji to případ.
0: Povídejte. Zakaz...
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda.
0: Ano, děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když ho máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Obraz, jako jsou už v reportáži, nebo...
0: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě... To by bylo velké kecání, ale když mě tříletý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem. Takže každý husí zdraví.
0: Jo takhle, to jsou ty malý
2: mormy. Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
0: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano, ano.
2: Dcera nekůří a nikdo z děcek nekůří. No.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale uhlánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Už ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: Tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, a no. Byla válka?
0: Nám se hrozilo polepšovnou. U vás?
2: Ne. Nástup. Ohnout se před gauč.
0: Jo, takhle, fyzické tresty.
2: Ladečka prát a spát.
0: Ježišmarja. Fyzické tresty. No, tak já taky...
2: Ale jo.
0: Ne, že bych...
2: Někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
0: No, takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, je plácnutí a je plácnutí.
2: No, facka učňovi. Po třech rokách na učňáku. Jedna jediná, ale ta sedla, mě hodila, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl. A zrovna mě narozený, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Já už možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, platí se její dcer. A ten od dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané, děti se nesmí ubyt. Za 10 nebo za 14 dní dojela znovu k babičce, moje přítelky tenkrát. A už to Meldinka začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
0: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, pardon, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je přesně to je ta nám. A
0: to je otázka,
2: tu Melinku, prostě zase skládají se ty kostky, stavili hrady a najednou znova začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo. Měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
2: No, tak ale... to máte pravdu, protože, ale u té Melinky, jako tam, tam to bylo bez dvěma L, ale tam to bylo, dostala třema prstama, už trošku větší plácanec, tak mrzkou prstem, asi je to slyšet v rádiu, a zažávat mamince. Maminka se dívala, seděla tak, jak před 10-14 dníma, zlobila se. A ti jedna přidá.
0: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
2: To je krásně.
0: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

už se dívám, co jste odeslali do našeho vzkazníku, do našich příspěvků v internetové pozvánce. Ano, dávám si tu F5. To znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasitého, hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře. Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo nebo je hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu. No, to je, nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale je to marný, je to marný, je to marný. A víte co, pojďme k zákazům dalším. Nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je. Teď Helena Vondráčková, Lásko má jástuji. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: Když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo, no to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu, kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pan předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, nač?
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil L-Express, RegioJet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B?
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený. A
0: ale to není vina to já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhle tu trať?
1: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit, a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě, to je jasné, že jako pokud je něco pod cenou, no tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce. Na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá, stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je, a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí, a tak to fungovalo dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jako by to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní době.
0: To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce. V ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce, a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, byť to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby může za to správa SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy. Protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoli pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou řvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, tomu rozumím.
1: Lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš Bůh tady vysílání noční linky zahlásil, bude to od

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejenom ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď vlastně den v provozu Hlanovka z újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo.
2: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
2: Prosím vás pěkně, já nevím, jaký máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
2: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci. A když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No je to hrozný.
2: Máte sucho, ono to určitě pouští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? Mm. A prostě...

0: špatný člověk, ale ona.
1: No tak...
0: A ona ji poslouchá jako pěsi.
1: No ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
0: No, já myslím, že ne, že se jí bojí. Aby ji nepozdíl, nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
1: Vidíte to, co s náma dokážete?
0: My tam máme vodu, máme tam plyn, jo? A tam na natopení a takhle prostě je to úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
1: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, ta, které vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
0: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
1: Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený? Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost, stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí Šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu. Nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Zkoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: Zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav Ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo Ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše. Tak vám přeji i všem posluchačům ahoj, pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání Noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Tak, je to dobrý.
1: Jo? No, teď je to dobrý. Tak kdo je tam?
3: Tichle v hrobě. Tady je Lička Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě, jak by ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice, manžel bohužel za první zemřel, já s máma Bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na stavodě prostě. Takže potom z té nemocnice se měla pro nás, jsme měli v manžele prolajací byt ve Zlíně.
1: Ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů. Já jsem sotová pajdala tak po rovině. No tak a mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci. Co zakázat?
3: No, ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano,
3: tak mě umístili tady v domě s pečovatelskou službou, která víte, to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: Jedle tady bydlím. Nebyly na mě nikdy stížnosti. Poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem to užila po koťátky, protože jsem jako malá holka mývala ráda děti a kočky. To byla moje tlamota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zhání mužci roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom měl nemeškal, vlastně nás mě přivezl kotě. No a pak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím. Co byste zakázala?
3: Nikde, však mu se tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadil, chodí do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře. No, čeho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik a ut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to cítit prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod mě neuváděl, protože že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
3: Smlouva, já jde takové na internetu, kde to hledali. Nikde není zvířata o tom, že bych to mohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
3: A tam prý mají povolené zvířátka, tam v domě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře, já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na druhou stranu. No na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
3: Kdyby něco bylo ve smlouvě, anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internet. Nikde není zmínka o tom, že bych nemohla mít tady do mě spečovat s tou službou nějaké zvířat. Mám říká kamarádka známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to s panem vedoucím, zkuste to s panem starostou ještě probrat, třeba to půjde, a nebo nevíme úplně celou pravdu, ani já, ani vy. A samozřejmě, pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
3: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec, a co on řekne, to platí.
1: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova. I když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
3: No jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně, byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
1: Rozumím. Zákaz mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v tématu zákazy, tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Já fakt mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mně se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do jedné hodiny, co zakázat, proč zakázat, co vám pije krkem. Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání, anebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají, a to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka, anebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milí nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste
1: vám
0: na cestách?
1: Vám taky děkuju. A první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom ty, o kterých vím, a ne, kteří jen tak poslouchají, ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela velký zákaz. Mhm. Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože to není voda.
0: No.
1: Je sucho. A když jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou. Mm-hmm. Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav, vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půd je prostě zahyne. Jo? Mm-hmm. A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu. Dneska si vemte, že má Orlík má, já nevím, 16 metrů pod podstav, už i slapy, už i Pražáci, pozor, už i Pražáci začínají být bez vody.
0: No, je to fakt. Něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost. Ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád, ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejde ani na poloviční pomalu výkon. Ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zaplať pánku, že to tak je. Jo? Protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si naši dědové, kteří to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběli elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody, tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna.
1: No, zaplať pánu za to.
0: Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazňují konkrétně Vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
1: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, že třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Evkovice, Kořensko, Orlík, a všichni jsou bez vody, ale slapy byly furt plný, jo, kamík byl plný,
0: No, ten je.
1: To je takový zajímavý. No.
0: Ten je. A právě proto je to ta Vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci. Znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přichází na slapy a takhle to jde dál. Proto je Vranská přehrada plná. Ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
1: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
0: Ven s tím.
1: Vy jste z těch Prahy, že jo?
0: Já jsem z těch jich, z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten Picador.
1: Jo, to je super. Jsou dobrý lidi.
0: Jo, jo, jo.
1: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
0: Ano.
1: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo.
0: A ano.
1: Když vidím na těch dálnicích, a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52.
0: Musíte jezdit na levnější pumpy.
1: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál.
0: Ani o 30, ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si najde.
1: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte. Jo. A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo tak tlak, protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo? Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
0: Máte třeba tam, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic tanku, ono to je česká společnost třeba.
1: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval. No,
0: a proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejné.
1: No. No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, Fungl novou, jeli jsme někam tenkrát na výlet, a že teda se natankuje. Tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme. Prošli jsme se, sedneme do auta, nastartovala a začali lítat otáčky. Zničilo nic, to i začali lítat otáčky. A teď nám je koukala a povídala, co to je. A Pavlo, blbá nafta. No.
0: Jo, hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknou líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jakože centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
1: No, mě stačí ty vodní elektrárny. To bych asi zůstal.
0: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
1: Jo, tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný nervy.
0: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci Zelené vlny. To říkám každému opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

0: Se skupinou Olympik nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme. Byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinu a pak znovu. Zase odpočinu a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli úplně, si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal a některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vtanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako jinak a bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti ním nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku, je tady nápis, u přechodu zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou, nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve, lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčená a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohleduplnosti můžeme zapracovat. To myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Oto z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že mám zkušenosti se závislostí. Mm-hmm. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: Mm-hmm. No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Mm. Konečně.
0: A myslíte, že ten zákaz něco vyřeší?
2: No, určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Oni sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon a za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na 3 obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují Rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk. No, přišlo mi to stejný. Jasně. Přišlo mi to divný. No, hrozně rozčilující.
2: Ano. To je divné, opravdu divné.
0: No to v té době. A tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale... Já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost, zcela určitě. Je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné, zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk jim musel stejně najít, když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
2: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají děcku do ruky telefon nebo tablet.
0: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tím, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
2: To nevím, to... Jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
0: Takže musíme začít u sebe.
2: Začít u sebe rodiče a školy.
0: Ano, to je fakt.
2: Rodiče a školy souběžně.
0: A ono to kdysi tak bývávalo, vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy, proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ano. Ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo. Jako
2: mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovské knížky poznámku.
0: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
2: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Týden domácí vězení.
0: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám. Tenkrát byla taky jiná doba.
2: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ti děcka teďka, to je jasné.
0: Ano.
2: Ale jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
0: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
2: To je ono, to jste řekl výborně.
0: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
2: Už pokrok je, když to nebude ve školách.
0: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
2: Děkuju za rozhovor.
0: Já taky.
2: Zdravím všechny, dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macoun@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy, jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďo.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě, ovšem, kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil, s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo?
0: Helejte, co bylo, bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíš jak kniha přání a stížností, ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás posloucháte.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, mm-hmm. Ale já poslouchám noční linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spomínat ty jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový. Já se nemůžu spomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma.
0: Mm.
1: A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli být se tak víc rozmluvit.
0: Helejte, já jsem... Není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo, to když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, já jsem rád, že slyším české hovory.
0: Teď to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz, zakázat noční linku, no tak protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. Takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin vpředu. Já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co mám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal. Hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A o to ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase...
0: Bejvávalo.
1: To by, jo, prosím vás, k čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si myslel, že něco zakazují. Ne. Já jsem strašně rád. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už jste to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak, protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já jsem na to k tomu nerozuměl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, to je to důležité.

0: ještě jedno, a Světumír, jo. Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže Světumír
1: a
0: nashledanou
1: a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechy, tak zakazujeme název Čechy a je to vyřešené, hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička, pak si dáme tu instrumentální úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kde se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvílemi jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé, a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi

Máme od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností 3 stejné ve významu, proč noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v noční lince. Sezóna letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli. Těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves a neb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromaby? Tohle není zájezdní hospodání noclárna pro vandráky. Neotevřu a neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace. Tady se straší.
3: A je pryč. Zabrať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nemanic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: Když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klice. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo. Mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Je jo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řek.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já ti taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel, taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě jde z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínek.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na prák, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricirovaná. Ta upaluje. Takže to jsem jí dal. Ta no mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jet. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak a jsem doma. Zaplať pámu sousede, že jste mi sem zavez ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu to holí.
4: Pomalu.
1: Jen tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strachu děláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle. No, třep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy fajci.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy fajksl.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko, skákavá, abych naklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky.
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Fuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, mates, ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnout tu houbovku nenechám.
3: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her, a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív?
3: Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho. Čepici šoupneme na oči.
4: Do práce.
5: Do práce, kolego listovní.
6: Ano.
5: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy a jestli je na balících uvedena správná váha.
6: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
5: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
7: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
5: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
7: No, tady prosím, pane přednosto.
5: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
7: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
6: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
5: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
7: Všecko pasuje, pane přednosto.
5: Telegramy a balíky.
6: V pořádku, prosím.
5: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo pošt.
6: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
5: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro, stop.
7: Kdože to chce dezertovat od pošty?
5: Kolbaba Josef.
8: Kolbaba Josef!
3: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
5: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
7: Já si ho vůbec nevšim.
6: Byl schoulený v koutku.
7: Ani tam není vidět.
5: Pane Kolbabo, pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
3: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte?
2: Vy, mrňouskové,
5: konáme svou služební povinnost.
2: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
5: A ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
2: No jo, pedelínky a čepičky máte dočista jako pošťáci, ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
5: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
2: Co pak tu děláte?
5: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci, provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu, podáváme hlášení na ministerstvo a když jsme se vším hotovi,
6: rozdáme si karty
7: a mastíme do půlnoci Maria.
5: Nechcete si s námi dát partičku?
2: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
5: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
6: Už jsem na tom pracuje.
5: Já rozdávám krejcárek nese.
7: Osma.
6: Desítka.
5: Spodek. Pane Kolbabo, jste na zadě.
2: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
5: To se zdávám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
2: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
8: ESO!
2: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
5: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
2: Ani zamák.
5: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže, takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
6: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
7: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je... nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
2: Aha.
5: Tak vidíte, že to nic není.
2: Jenže mi není jasné to hlavní.
5: Co pak?
2: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
5: To je maličko.
2: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
5: To je taky možné, jenomže my...
2: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství, velikánský hřích.
5: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
6: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
7: Za to ty upřímné přímo sálají.
5: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
2: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
5: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
2: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
5: Uhádneme to, protože jsme...
8: Svátky!
2: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, Tak se můžeme dát do Mariáše.
5: Oh, už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
3: Kde pak vlastně přebýváte?
5: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
6: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
5: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba
8: naschledanou.
9: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
2: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
9: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
2: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
9: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
2: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
9: Někdo zapomněl nalepit známku.
2: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
9: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
2: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
9: A co s nimi děláte?
2: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
9: Proč si ho tisknete na čelo?
2: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
9: Co říkáte?
2: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
9: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
2: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
9: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
2: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
5: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese.
7: Zelený spodek.
6: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
5: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
2: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
6: Panečku.
7: A Hrome.
5: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
2: Doopravdy.
5: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
2: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
5: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra. Tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
6: Pravopis má teda hrozný.
7: Ale má dobré srdce.
5: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
2: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který Frantík?
5: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
8: není psáno.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhu Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vyda přece jsem na jedno zpracování příběhu Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pan Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností. To je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší a kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holuby na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Ha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos. A ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen, kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pan dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď. Mám ji schovanou v komoře. Za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš. Hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký. Ženská má oči jako ostříž. Budeš ticho, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Jak je to taky vidět. Kláty děravý jako řešeto. Rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena. Rukavice. Přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí. Nadránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem. To bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
6: No, tak co?
2: No, dobře. No. Docela vám sluší.
6: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí spole.
6: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo. Ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá mi takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tucet.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možná. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení, kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle, v poli, jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc. Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptivičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
6: Nebuď přízemní, Sancho.
7: Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.